0: táto láska vážne relí poslední.
1: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil jsem dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak si lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat

0: Čekáme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových pohlazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrop. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii. Já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrní tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. No, jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: rane.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk roku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší post-covidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlené nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

kamu téct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví prout. Je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel. To album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešení v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu. Už dopředu Patrik Rozehnal, přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, jako že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k

0: Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
1: Ano, povídání o srandě.
0: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda? Jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu. Je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat. To je humor. An sich, jak by řekli Němci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
3: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
3: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
3: No a to je...
1: A já myslím, že
3: ale
1: ne.
3: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No ono, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
3: Samozřejmě, jo. Pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
3: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
1: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
3: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ty ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
3: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
3: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verech proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: Při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Je, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhlovského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinovek se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odebřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různé, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je to číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se Zekonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju
7: vám
5: moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambiny di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mhm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenuli jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je rizlinkrýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo. Jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď se zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
4: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
3: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
5: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
6: Čili ve věku Julie.
5: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blabrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávený. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
6: Ano, ano, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
4: Ano, ano, ano.
3: Jak na ní vzpomíná Ondra?
4: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
3: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
4: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
3: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
4: Ano, ano, ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
3: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
4: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
3: Ano.
4: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
3: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to
0: si.
1: Jo. No
0: já Ondra jsem Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Dania Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr Zezdolnik. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co
4: a
0: jste také vybral?
4: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekl perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Teď nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napadl.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponožky.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Kariška je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na vocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez. Ale příště nebudeš mít takový štěstí. Těš se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever. Ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmezdíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

vzdál. Zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pál.

tak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach,

0: neumírá na modré lodi jménem Fran, tě za pár roků vyhledá.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Roste zájem obcí o budování sociálního bydlení. Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Ministr Šťastný otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. A dnes má být polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Sociální byty pro seniory a další znevýhodněné skupiny chce stavět víc menších obcí. Na investice za desítky milionů korun často nemají v rozpočtech dost peněz, a tak žádají o dotace. Nárůst zájmu o dotační program na sociální bydlení zaznamenalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro více než 50 žadatelů už nemá peníze. Na rozhodnutí o přidělení dotace na sociální byty za 30 milionů korun čeká třeba starosta Velatic u Brna Tomáš Šenkýř za KDU-ČSL.
3: Máme nějaké naše volné prostředky nespořené, takže bychom byli schopni nějakým menším úvěrem ten projekt zafinancovat i bez dotací, ale samozřejmě počítáme s tím, že cokoliv nám přispěje, ať už stát nebo Jihomoravský kraj, tak to bude jenom samozřejmě pro nás plus.
1: A tématu se budeme dál věnovat v průběhu dnešního rána. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slavie se Spartou. Hasiči zasahují u Otrokovic na Zlínsku kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy. Barevné skvrny se v okolí Kroměříže objevily v podvečer. Hasiči se snaží látku z vody odstranit, popisuje mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje David Martinec.
4: U Bělovského jezu natáhli hasiči přes řeku nornou stěnu, kde látku zachycují, následně ji posypávají sorbentem a jí mají. Na místě byli rovněž zaměstnanci Povodí Moravy, kteří provedli na několika místech odběr vzorků.
1: Povodí Moravy teď bude zjišťovat, o jakou látku se jedná. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Tanečním představením v Janáčkově divadle a novocirkusovým vystoupením pod širým nebem včera odstartoval 17. ročník festivalu Divadelní svět Brno. Potrvá do 24. května. Na programu je 90 představení a dalších akcí. Festival pořádá Národní divadlo Brno ve spolupráci s dalšími scénami. Nabízí činohru, tanec i představení pro děti.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. V severní části kraje se může

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině s vámi Český rozhlas Brno. A jak říkal Pavel Chaloupka a nelhal, budeme se o vás starat oba Pavlové až do 9. hodiny. Pavel Chaloupka tradičně s čerstvými zprávami, s plnou nůší čerstvých zpráv a Pavel Kašpar se spoustou písniček, které nestárnou. A škrtneme si hned na začátku Dalibora Jandu v písničce Krabička Sirek. Muziku přidá Karel Gott a další písničky budou následovat. Mimochodem zahrajeme si taky kterou budeme vzpomínat na Petra Habku, který by oslavil dnes své narozeniny. Svátek dnes slaví Servác, budeme přát po 8. hodině i s písničkou Další ze zmrzlých mužů a jak se to projeví na počasí, se dozvíte už za malou chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné středeční ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Muzika, tanec, smíchy, běd, 5 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás 13. května roku 2026. Na dnešek připadá spoustu zajímavých výročí a narozenin. Před 309 lety se narodila Marie Terezie, vládkyně Habsburské monarchie, uherská a česká královna a od roku 1745 také římsko-německá císařovna. Před 290 lety se v Brně konal v klášteře Augustinianů historicky první ohňostroj. Uskutečnil se ke korunovaci milostného obrazu P. Marie Svatotomské. Před 134 lety se narodil Jan Liška. Jako rozhlasový hlasatel stál u počátku brněnského vysílání. Bylo to tenkrát jedinou stanicí, kde Liška dává dobrou noc. V roce 1936 spolu se slavným kolegou Josefem Laufrem vysílali také z olympiády v Berlíně. 13. května v roce 1911 je den, který je v naší historii považován za počátek letectví. V tento den podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy. Urazil tehdy úctyhodných 120 kilometrů. Dva roky po svém úspěšném létání zanechal, začal totiž trpět depresemi a zemřel v pouhých 45 letech. Přesně před 91 lety se narodila slavná dvojčata Karel a Jan Soudkovi. Kája Soudek se stal nekorunovaným králem českého komiksu a Jan Soudek fotografem. Před 81 lety uspořádal tehdejší Národní výbor pro Velké Brno na Sokolském cvičišti první lidový koncert na oslavu vítězství nad fašismem. Zazněla i píseň Karla Haschlera Písnička česká. Vystupoval sbor brněnského baletu, hrál rozšířený orchestr brněnského rozhlasu. 61. narozeniny dnes oslaví Zuzana Slavíková. Herečka, původem z Českých Budějovic, pracovala po studiích v brněnském rozhlase a v roce 1990 se stala členkou činohry Mahenova divadla. A vzpomínáme dnes také na zpěváka a dirigenta Petra Habku. Oslavil by dnes 82. narozeniny. Vyrůstal v rodině akademického malíře na operní zpěvačky a od 8 let musel 2 hodiny denně cvičit na klavír a violu. Moc ho to prý nebavilo a tak i studium na konzervatoři brzy vyměnil za herectví. Jeho třídním byl tehdy herec Oldřich Nový. Z konzervatoře Petra Habku nakonec vyhodili, protože hrával po barech. A stálo to za to, poněvadž spousta písniček podepsaná jeho rukopisem je dodnes slavnými. Kocour se schoulil na tvůj klín, to bude dnešní vzpomínka na Petra Habku na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Za 80. narozeniny by dnes oslavil Petr Hapka.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí a také přehledem ranních teplot. Dnešní ráno je skutečně studené, ledoví muži o sobě dávají znát i těmi teplotami dnes po ránu. Ve srovnání se včerejškem jsou podstatně nižší, pohybují se v rozpětí od 1 do 5 stupňů Celsia. 1 stupeň třeba ve Ždánicích, v Troubsku a 5 stupňů Celsia, co jsou maxima, tak v tuto chvíli v Lednici a ve Strážnici. Ráno menší oblačnost čekáme, případně i jasno, dopoledne bude oblačnost přibývat až na zataženo, odpoledne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný západní až jihozápadní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Václav Neckář na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 21 minut. Posloucháte nás 13. května roku 2026. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, která nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden. Následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Je 165 až 170 cm vysoká, zdánlivého stáří zhruba 15 až 20 let. Je hubené postavy, má hnědé vlasy, hnědé oči a s rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším. Domů však nedorazila. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu dívky mají lidé policistům neprodleně sdělit přes tísňovou linku 158. V Brně v Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se včera nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí na několik hodin uzavřeli. Pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů, včetně školky. Jeřáb se z větší části podařilo zajistit kolem 14. hodiny. Provoz ve Vodařské ulici už policisté obnovili, výjimkou jen cyklostezka, která zůstala uzavřená. Jen z domu, kde je i mateřská školka, bylo nutné evakuovat 61 dětí, 15 zaměstnanců a 8 lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov lidé odešli sami. Příčinou nalomení jeřábu byla podle policie technická závada nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Více zjišťují kriminalisté. Škoda po pondělním požáru střechy rodinného domu v Bošovicích v okrese Vyškov je předběžně 4,5 milionu korun. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Příčinu vzniku policisté a hasiči vyšetřují. Hasiči po uhašení rozebírali střešní konstrukci a pokračovali v hašení skrytých ohnisek. V podkroví použili také hasicí hřeby, které pomohly dostat vodu do nepřístupných míst. Objekt kontrolovali termokamerou a uchráněné hodnoty dosahují více než 12 milionů korun. 5 hodin a 23 minut je aktuální čas. Pavel Kašpar u mikrofonu. Zprávy s Pavlem Chaloupkou za 6 minut. Dobré ráno.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vodovody a kanalizace Břeclav dokončily po 2 letech rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích a také dostavěli novou retenční nádrž. Podle mluvčí společnosti Elišky Vindové investice za více než 160 milionů korun umožní 6000ovému městu další růst. Čištění vody bude navíc díky přidání 3. stupně účinnější než dosud. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o 1/3 méně. Podle odborníků jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Návštěvníci brněnské náplavky se v červnu dočkají 3 nových prodejen občerstvení. Městská část Brno-Střed v pondělí oznámila, že vybrala jejich provozovatele. Na kolonádě na Rulerově nábřeží budou nabízet nápoje, ale také snídaně či svačiny. Cyklisté můžou využívat novou více než 2,5 kilometru dlouhou trasu mezi Prostějovem a obcí Seloutky. Na investici se finančně podílely obě samosprávy. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby 1. fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Tým z Uherského Hradiště už nemůže skončit na posledním místě, které znamená přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku. A na jihu Moravy bude dnes zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Poukat bude mírný západní až jihozápadní, k večeru vítr jižních směrů a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Štefánikově ulici. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Stále více obcí chce nabídnout soběstačným seniorům dostupné bydlení tam, kde prožili kus života. Je to případ i Ráječka na Blanensku. Radnice nechala postavit za 60 milionů korun sociální bydlení s 23 byty. První nájemníci se v nich už zabydlují.
1: Manželé Musilovi mě zvou do svého jednopokojového bytu v sociálním bydlení v Ráječku. Přestěhovali se sem před pár týdny.
2: Bydleli se tady v Ráječku nájmu, v jiném domku, no, takovým starým.
1: Aneška Musilová díky tomuhle bydlení může dál žít s manželem sama a jsou soběstační.
2: Nakupuje děda a jinak mě vozí dcera, no, hodně věcí a pomáhá nám.
1: A vy máte i takovou malinkatou zahrádku, já vidím, že tam něco pěstujete i.
2: Zatím nic a přijezou nám rajčata zítra a okurky, to budeme sázet.
1: Jak to tady vypadá u vás?
2: Jo, klidně se podívejte, tak... ale já vám dám papuče.
1: Ne.
2: Bez vosí nemůžete, to tady je zima, to studí, moment. Mně to trvá díl. Tak je koupena, jestli chcete, běžte se podívat.
1: Kouknu.
2: Můžete, jo, běžte.
1: Tak to máte i bezbariérovou, že vlastně máte výhodu, že,
2: to je výhoda,
1: že
2: no.
1: Se tam dostanete v
2: já
1: pohodě.
2: Já jsem tam neměla tam být schody, já tam se nedalo bývat.
1: Vzpomíná na svůj předchozí domov žena, která se pohybuje opřená o chodítko. V bytech kolem Musilových žijí další seniori nebo jiní lidé, kteří sociální bydlení podle starosty Víta Reichlégra ze SocDem potřebovali.
3: Tady jsou vlastně ty sociální byty, kde teda to nájemné je nějakých 3300 korun plus zálohy na energie.
1: Kromě jednotlivých bytů nebo menších úložních prostor na chodbách mají nájemníci k dispozici i společné prostory. Nezávislá místostarostka Kateřina Sehnalová ukazuje na společenskou místnost se stoly, židlemi a s televizí.
4: Tady oni se můžou setkávat, dívají se většinou večer na nějaký sport. A když by měl někdo nějakou rodinnou oslavu, že ty byty jsou malé, tak se to může udělat tady. Tady vidíte kompletně vybavenou kuchyňskou linku.
1: Podobný dům teď staví třeba v Drásově na Brněnsku. Nový domov tam najde 24 místních od 75 let. A například ve Velaticích u Brna chtějí letos vybrat firmu, která postaví pro místní seniory budovu se 7 byty. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Zkrátka počasí. Za minutu bude 6:45, tady je Český rozhlas Brno. Sledujeme také vývoj ranních teplot a dnes po ránu se připravte, že dnešní ráno je studené ve znamení serváce druhého zmrzlého muže. Teploty se pohybují mezi 1 a 5 stupni Celsia na jihu Moravy. Těch 5 zmíněných je v tuto chvíli jen v Lednici a ve Strážnici, jinak na většině sledovaných míst je teplota kolem 2 stupňů. Předpověď, ráno menší oblačnost, případně i jasno, dopoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až jihozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce. A slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Lucie Bílá na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 47 minut. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřad ve Šlapanicích částečně obnovuje provoz. Ceny Jihomoravského kraje získali lidé v oblasti vědy, umění nebo sportu. Bučovice chystají opravu smuteční síně na hřbitově, je staticky narušená. A dnes má být polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Šlapanice provizorně zprovoznili část úřadu, který na začátku května poničila havárie vodovodu. Zatím funguje podatelna, matrika, odbor správy majetku nebo finanční odbor. Občanské průkazy a cestovní doklady si ale lidé musí vyřídit jinde. Radnice zatím netuší, kdy bude úřad fungovat naplno. Škody odhadují v řádech 100 tisíců až jednotek milionů korun, popisuje mluvčí Radka Beránková.
2: Budou se otloukat stěny, ta omítka promočená. V tomhletom prvním patře budou muset být odhaleny i ty stropy, kde jsou starý trámy pokrytý rákosem. To se všechno musí vysušit. Kdyby se to vlastně nezatáhlo, tak nám to do pár let splesněví.
0: A do Šlapanice začala dojíždět i mobilní pobočka pošty. Podrobněji se situaci budeme věnovat krátce před 8 hodinou. Zástupci hejtmanství včera předali ceny Jihomoravského kraje za uplynulý rok. Pro slavnostní večer pořadatelé tradičně vybrali klášter milosrdných bratří v Brně. Uznání získali za významné počiny osobnosti z různých oborů. Z 16 nominovaných krajští zastupitelé vybrali k ocenění 12 lidí, třeba genetika Ondřeje Slabého, majitele hokejové komety Libora Zábranského nebo zakladatelku dětského hospice Dům pro Julii Radku Wernerovou. Bučovice ještě letos zahájí kompletní rekonstrukci smuteční síně na hřbitově. Během několika dnů začnou hledat stavební firmu. Část budovy bude nutné zbourat, protože má špatnou statiku a není ji možné opravit, jak vedení města původně chtělo. Práce na demolici a nové přístavbě začnou ještě letos a potrvají i během příštího roku. Odhad nákladů je asi 20 milionů korun, říká lidovecký starosta Bučovic Jiří Horák.
3: Celá vstupní část se vlastně propadá, nejsou tam dobře udělané základy, takže tady ta část bude úplně odstraněná, vznikne tam nová přístavba, velmi architektonicky vydařená, rozšíří to i počet míst pro smuteční hosty a dole vzniknou ještě nové veřejné toalety pro navštěvníky hřbitova.
0: Po dokončení nové přístavby bude rekonstrukce budovy pokračovat opravou fasády a interiéru hlavní části smuteční síně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost ale rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. V severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až jihozápadní k večeru jižních směrů. Rozptylové podmínky teď ráno dobré, přes den pak velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Olomoucké ulici ve směru do centra blokuje pravý pruh a také na Štefánikově ulici. A opatrně projíždějte i po Hradecké ulici v Brně, tam ve směru na Svitavy pracují silničáři. Volné cesty

0: se objevila ve známém českém filmu Vrchní prchni. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, pochutnejte si na snídani a ať se vám dnešek servácovsky studený vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jaroslav Uhlíř na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 11 minut. Velké robotické rameno a místo klasické náplně pro 3D tiskárny beton. Vědci z Brněnského vysokého učení technického chtějí posunout možnosti trojrozměrného tisku ještě o krok dál a tisknout dřevobetonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jen převést.
1: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
2: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
1: Popisuje mi David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
3: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřežení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
1: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
4: Dám to na automatiku. On si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou si mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
1: Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, kdyby to tam stříkalo někde náhodně. Tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
4: Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce z 3D tištěný.
1: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5x2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
3: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to, jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šlehačku na mostu.
1: Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
2: Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
1: Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
2: My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, bednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
1: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Sil už málo mám, tak nechte mě plout. Ano, ano, 6 hodin a 17 minut, tedy Český rozhlas Brno. Neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Připravte se na to, že dnešní ráno je studené, servácovské teploty momentálně mezi 1 a 5 stupni Celsia, 5 stupňů je v Kobylí, 4 stupně ve Strážnici a předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno menší oblačnost, případně i jasno. Dopoledne bude oblačnost přibývat až na zataženo, odpoledne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty dnes od 14 do 17 stupňů Celsia a vítr mírný západní až jihozápadní do 20 km za hodinu, takže nemělo by tolik foukat jako včera. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zahoďte svoje starosti a přijďte na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno. Tuto sobotu 16. května vás zveme do budovy Českého rozhlasu Brno na Beethovenově 4 mezi 10. a 16. hodinou. Těšte se na Den otevřených dveří a během programu proběhne třeba uložení časové schránky budoucím generacím ve foaje budovy. Součástí budou například vzkazy od posluchačů, a to vše mezi 10. a 11. hodinou. Těšit se můžete také na živé vysílání víkendových srdcovek Zdeňka Junáka mezi 11. a 12. hodinou a živě se bude vysílat také blahopřání s písničkou. Moderovat bude Karel Hegner. Zpívat u cymbálu se pak bude mezi 13. a 14. A dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, tak tam bude součástí také křest knížky Temné letopisy moravské s Michalem Jisteníkem a hosty mezi 14. a 16. hodinou. Pro návštěvníky bude v přízemí budovy otevřena hala a studio 7, v suterénu potom prostor trezoru s rozhlasovou expozicí a budete mít možnost nahlédnout i do fonotéky. Před studiem 7 bude po celou dobu konání také umístěn fotokoutek, tak si nezapomeňte odnes fotku na památku. Součástí bude také stánek vydavatelství Radioservis, no a samozřejmě autogramiáda našich moderátorů mezi 11. a 13. hodinou. Zprávy s Pavlem Chaloupkou jsou pro vás připraveny už v 6:30, což je za 6 minut. No a pokud byste si chtěli jenom osvěžit, co všechno se bude dít v rámci Dne otevřených dveří, tak se podívejte na náš web brno.rozhlas.cz. Lída Opltová tam pro vás sepsala článek s kompletním programem. Projde.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
2: Máme konečně vlastní dům.
1: Ještě to není úplně domov.
2: Ale to se spraví.
1: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
3: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Znojemsku se za prvního půl roku přihlásili k využívání online konzultací s lékaři téměř 3 000 lidí. Znojemská radnice zatím službu předplatila za 2 miliony korun na jeden rok. Pacienti můžou přes web nebo aplikaci zdarma požádat lékaře o vystavení e-receptu nebo třeba o objednání na vyšetření. V Česku pracuje kolem 200 000 seniorů, to je zhruba o 20 000 méně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Do řeky Moravy unikla včera odpoledne u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norních stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Podle zástupců Otrokovické radnice unikla do řeky ropná látka. Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. V průběhu 3 týdnů nabídne 100 koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celé republice. S úpravou trávníku v brněnské městské části Žabovřesky pomáhají ovce. 2 jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5 000 metrů čtverečních. A na jihu Moravy bude zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, západní až jihozápadní, k večeru jižních směrů. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na Olomoucké ulici v Brně. Ve směru do centra blokuje pravý pruh. Na silnici 50 pozor, v místě nehody u Střílek. Projíždí se tam Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezonu. Kontrolují a obnovují značky pro chodce i cyklisty. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a rozcestí, kde bez dobrého značení lidé mohou zabloudit. A u turistů platí, že neznají hranic. Tak třeba značkáři z Břeclavy teď pomáhají na Vysočině.
1: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od toho to očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
2: Jiří a Taňa Bejblovi ze Ždáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
3: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má
1: já
3: hnědou.
1: Čistím, já to očistávám a případně ohraničuju hnědou. Jako
3: mně bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
1: Jsi na ní výdohled.
3: My ženy takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
2: Obnovují turistické značky šestým rokem.
3: Dneska jdeme z Cigháje na Fríša kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
1: Jednou za tři roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
2: Jednou za tři roky.
1: My jsme ji dělali před třema rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako no.
2: Takže tohle je vaše trasa.
1: No ono se to nedá říct. Ono nás je třeba na žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
2: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
1: Tohle to jsme konkrétně tady obnovili před třema rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali v podstatě, aby lidi vůbec věděli, tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, prostě na Cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
3: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty všechno, bylo vidět.
1: Celý prořezat.
2: Během jedné hodiny stihnou upravit zhruba kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirků, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Navzdory hříchům Petra Koláře je tu ve 6:45 počasí.
1: Počasí.
0: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnes mluví o teplotách, které jsou po ránu poměrně nízké. Typické pro serváce od 1 do 4 stupňů Celsia, takové je teď rozpětí teplot na jihu Moravy. Jeden stupeň například ve Ždánicích, v Troubsku nebo v Diákovicích a 4 stupně v Lednici, v Kobylí nebo ve Strážnici. Předpověď pro dnešek slibuje ráno menší oblačnost, případně i jasno. Dopoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný západní až jihozápadní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ten Veles vlastně. Pro mě to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6 hodin a 50 minut je čas, kdy je s vámi středeční Český rozhlas Brno. Tradičně před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy středou 13. května 2026. V Břeclavi dnes poklepou na základní kámen nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Boskovická radnice dnes představí plánovanou obnovu parku u zámeckého skleníku. Brněnští radní ti dnes jednají mimo jiné o dalších podrobnostech vzniku zdravotně sociálního komplexu na Červeném kopci. A ve španělském sále Pražského hradu se dnes koná koncert brněnské rodačky Magdaleny Kožené Rytíři talentu, který je zahájením jubilejního 10. ročníku celostátního festivalu ZUŠ Open. Zprávy v 7 s Pavlem Chaloupkou za 7 minut, ne za 7, za 9. Dobré ráno.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

Český rozhlas Brno, písně.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Pohořelicích dokončili úpravy čistírny odpadních vod. Poslanci se dnes vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Na náměstí Svobody v Brně začaly májové slavnosti a bude polojasno, postupně oblačno až zataženo, teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Společnost vodovody a kanalizace Břeclav včera v Pohořelicích převzala rozšířenou čistírnu odpadních vod. Město potřebovalo úpravy čistírny vody a výstavbu nové retenční nádrže v ulici Úřiště kvůli rychlému nárůstu obyvatel. Hlavním technologickým vylepšením je instalace třetího stupně čištění. Díky němu může čistírna kvalitně zpracovat větší množství odpadní vody a obsloužit víc obyvatel, vysvětluje mluvčí vodovodů a kanalizací Břeclav. Václav Eliška Vindová.
3: Jeho hlavním úkolem je odstranit zbývající znečištění, zejména živiny, jako je dusík nebo fosfor, dále potom patogeny a jemné nerozpuštěné látky, čímž se dosáhne vysoké kvality vody vhodné pro vypouštění zpátky do vodních toků.
1: Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice ale jednání zablokovala. Tematiku lásky připomíná od včerejška májové slavnosti na brněnském náměstí Svobody. Organizátoři se letos zaměřili na novou výzdobu. Návštěvníci si můžou kousek od orloje prohlédnout červené světelné prvky ve tvaru srdcí. Nebudou chybět ani ukázky lidových řemesel nebo májová výtvarná dílna. Akci přibližuje mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.
4: Návštěvníci na májových slavnostech budou moci každý den si užít bohatý kulturní program. Denně je připravené hudební vystoupení nebo folklorních souborů. Vše pak zakončí v neděli den s ligou vozíčkářů, kdy vystoupí například populární hudební skupina The Tap Tap.
1: Ve všední dny bude k dispozici vždy od 8. večerní letní kino, které nabídne filmy, jako jsou Rebelové nebo Hříšný tanec. V Uherském Hradišti dělníci dokončili rekonstrukci kanalizace v místní části Míkovice. Práce za více než 3 miliony korun zahrnovaly také napojení stávajících domovních přípojek a uličních vpustí. Ještě letos město podle starosty Stanislava Blahy z ODS zmodernizuje kanalizaci v místní části Vésky. V příštím roce bude následovat rekonstrukce komunikace a kanalizace v ulici Na Krajině.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku ještě menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až jihozápadní, k večeru jižních směrů. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Ostrovačic kolony. V opačném směru pracují u Topolan silničáři. Mezi 232. a 231. kilometrem zabrali pravý pruh. Jeden pruh blokuje také nehoda na Olomoucké ulici v Brně, je to ve směru do centra, a na silnici 52 u Modřic. S omezením po nehodě počítejte i na silnici 50 u Střílek. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, je 5 minut po 7 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 13. května ve středu na Serváce. Nechoď do kláštera, o tom vás budou přesvědčovat Hanna a Petr Ulrichovi hned

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: 7:12 je čas, kdy je s vámi středeční Český rozhlas Brno a je tu soutěž Jak se u nás mluví. S dnešním soutěžním výrazem míříme na Podhorácko, na Tišnovsko konkrétně a myslím si, že dnes byste mohli vědět, ptáme se vás, co by to podle vás mohly být varhule, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. Zavolejte, zkuste odpovědět nebo si vybrat některou z možností. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: No, dobrý den, tady je Alena Dusková, Sudice, u Voskovic.
0: Aleno, krásné ráno vám přeji do Sudic, vítejte. Co říkáte na slovo varhule? Budete vědět, co to znamená?
1: No, to teda moc netuším, když jsem tam bydlela dlouho, ale netuším, co by to teda mohlo být.
0: Tak nabídnu vám tři možnosti, třeba si vzpomenete, nebo vám to něco připomene. Varhule můžou být buď za A švestkové knedlíky, nebo za B rohlíky, a nebo za C marmelády. Co myslíte? Varhule, švestkové knedlíky Ačko, rohlíky Bčko, marmelády Cčko. Ale no, co se vám líbí z toho?
1: Já bych si teda řekla, asi to Ačko bych typla.
0: Líbí se vám knedlíky? A myslím si, že děláte víc než dobře, protože skutečně to jsou švestkové knedlíky. Mňam, dal bych si. Gratuluju vám, Aleno, knížka je vaše, dneska to byl tip na jistotu. Vzpomněla jste si, nebo to byl jenom takový opravdu tip od pasu?
1: Jenom tak jsem jako prostě, nevím. Tak
0: něco vám to říkalo.
1: Neslyšela jsem to nikdy tam, teda, že by se to tak říkalo, a tak mě to tak napadlo, že by ty knedlíky mohly být.
0: Perfektní. Dneska máte šťastnou ruku, určitě toho ještě využijte. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Mějte se moc pěkně, děkujeme za zavolání a krásné ráno do Sudic. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: 7:13, tady je Český rozhlas Brno a teď už kapela Rabbits. Potom počasí, soutěž Jak se u nás mluví zase zítra po 7:00.

0: počasí.
1: Je tu počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno 7 hodin a 17 minut. Teploty na jihu Moravy zatím stoupají nesměle, pohybují se v rozpětí od 2 do 6 stupňů Celsia. Nejchladněji momentálně v Troubsku, zmíněné 2 stupně, 6 je třeba v Lednici, v Kobylí, ale už také v Dyjákovicích a Brodě nad Dyjí. Předpověď pro dnešek, ráno menší oblačnost, případně i jasno, dopoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, mírný západní až jihozápadní vítr. Povane rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyšlo už v 5 hodin a 13 minut a zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
2: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:22. Máme pro vás několik pozvánek na dnešek. Břeclav z ptačí perspektivy si můžete užít, pokud se vypravíte na výstavu historických i současných leteckých fotografií města do pavilonu v parku v Sadech 28. října. Výstava potrvá do 30. září 2026 a vy díky unikátním snímkům můžete srovnávat, jak některá místa vypadala v minulosti a jak se změnila v dnešní době. Už jen do konce května potrvá výstava Posvátná krajina doby bronzové v muzeu Boskovicka. Ukazuje, že tehdy nebyla vnímána pouze prakticky jako zdroj obživy a místo k životu, ale i symbolicky jako prostor, kdy se propojuje svět živých a mrtvých, přírodních sil a božstev. Otevřeno je tam od úterý do pátku od 10. do 17. hodiny a v sobotu a v neděli od 13. do 17. hodin. V galerii Cibulka v Mikulově je v těchto dnech k vidění výstava věnovaná dílu Alfonze Muchy, jednoho z nejvýznamnějších představitelů secese. Jeho tvorbu tam můžete poznat prostřednictvím jeho ikonických plakátů a dalších děl v podobě litografií. Galerie Cibulka je otevřená od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin. A ještě obvyklé připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, udělejte to prostřednictvím formuláře na našem webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Obce stále častěji staví sociální byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje rostoucí zájem o dotace. V aktuální výzvě nezbyly peníze pro více než 50 žadatelů. Například na Jižní Moravě můžou radnice získat příspěvek i od kraje. Šlapanice provizorně zprovoznili část úřadu, který na začátku května poničila havárie vodovodu. Zatím funguje podatelná matrika, odbor správy majetku nebo finanční odbor. Občanské průkazy a cestovní doklady si ale lidé musí vyřídit jinde. Bučovice ještě letos zahájí kompletní rekonstrukci smuteční síně na hřbitově. Během několika dní začnou hledat stavební firmu. Část budovy bude nutné zbourat, protože má špatnou statiku a není možné ji opravit, jak vedení města původně chtělo. Práce na demolici a nové přístavbě začnou ještě letos, potrvají i během příštího roku. Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolemjdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádorů hlavy a krku. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michála Brůny outsiderem. Na jihu Moravy bude zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat, na oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až jihozápadní, k večeru jižních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic, na silnici 52 pak před nehodou u Modřic. Nehoda omezuje provoz také na okraji Rájci Jestřebí na silnici do Blanska. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Stále víc obcí chce nabídnout soběstačným seniorům dostupné bydlení tam, kde prožili kus života. Je to případ i Ráječka na Blanensku. Radnice nechala postavit za 60 milionů korun sociální bydlení z 23 byty. No a první nájemníci už se zde zabydlují.
1: Já si sedni tady.
2: Dobře. Manželé Musilovi mě zvou do svého jednopokojového bytu v sociálním bydlení v Ráječku. Přestěhovali se sem před pár týdny.
1: Bydleli se tady v Ráječku nájmu, v jiném domku, takovým starým.
2: Aneška Musilová díky tomuhle bydlení může dál žít s manželem sama a jsou soběstační.
1: Nakupuje děda a jinak mě vozí dcera, hodně věcí a pomáhá nám.
2: A vy máte i takovou malinkatou zahrádku, já vidím, že tam něco pěstujete i.
1: Zatím nic a přinesou nám rajčata zítra a okurky, to budeme sázet.
2: Jak to tady vypadá u vás?
1: Jo, klidně se podívejte, tak... ale já vám dám papuče.
2: Ne.
1: Bez hoci nemůžete, to tady je zima, to studí, moment. Mně to trvá díl. Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
2: Kouknu.
1: Můžete, jo, běžte.
2: Tak to máte i bezbariérovou, že vlastně máte výhodu, že,
1: to je výhoda,
2: že se tam dostanete v pohodě.
1: Já jsem tam neměla tam být schody a tam se nedalo bývat.
2: Vzpomíná na svůj předchozí domov žena, která se pohybuje opřená o chodítko. V bytech kolem Musilových žijí další seniori nebo jiní lidé, kteří sociální bydlení podle starosty Víta Rejčlégra ze SOCDEM potřebovali.
3: Tady jsou vlastně ty sociální byty, kde teda to nájemné je nějakých 3300 korun plus zálohy na energie.
2: Kromě jednotlivých bytů nebo menších úložních prostor na chodbách mají nájemníci k dispozici i společné prostory. Nezávislá místostarostka Kateřina Sehnalová ukazuje na společenskou místnost se stoly, židlemi a s televizí.
4: Tady oni se můžou setkávat, dívají se většinou večer na nějaký sport. A když by měl někdo nějakou rodinnou oslavu, že ty byty jsou malé, tak se to může udělat tady. Tady vidíte kompletně vybavenou kuchyňskou linku.
2: Podobný dům teď staví třeba v Drásově na Brněnsku. Nový domov tam najde 24 místních od 75 let. A například ve Velaticích u Brna chtějí letos vybrat firmu, která postaví pro místní seniory budovu se 7 byty. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45, venku svítí sluníčko, ale pozor, teploty jsou nízké, dnes je serváce a je to na tom studeném ránu znát. Momentálně se na jihu Moravy pohybují teploty mezi 2 až 6 stupni Celsia a předpověď slibuje ráno menší oblačnost, případně i jasno. Dopoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný západní až jihozápadní vítr. Povane rychlo do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky je velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.
4: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Býval vám Miroš Birka, je 7 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. Ve Šlapanicích u Brna postupně obnovují provoz radnice. Ten na začátku května přerušila havárie vodovodu. Vedení města odhaduje škody v řádech 100 tisíců až milionů korun. Kdy začne budova fungovat naplno, zatím netuší. Zatím lidé můžou přijít na podatelnu, matriku nebo na finanční odbor. Voda poničila i část pobočky České pošty a včera kvůli tomu do Šlapanic přijela mobilní pobočka.
1: Měla se dostat dopis, čekala 2 týdny tam, ta pošta je zavřena, dneska došla po 4. A dneska tady zabrala to, moc velká fronta, no to tak musíme to vydržet, než tam otevřet.
2: Světlana se teď k dodávce s mobilní poštou na Masarykově náměstí ve Šlapanicích u Brna přišla vyzvednout důležitý dopis. Ve frontě na svou zásilku čeká i paní Jana.
3: Šla jsem si vyzvednout balíček a napsali mi vlastně zprávu z balíkovny, že si ho mám vyzvednout ve Slatině. Tak jsem tam jela s kamarádem, ten mě tam dovezl a tam mi oznámili, že tam balíček není, ale že je zase zpátky ve Šlapanicích, takže jsem se dostala tady k té mobilní poště a doufám, že už to vyjde teď teda.
2: Do pondělka totiž zajišťovala poštovní služby pobočka v Brně Slatině. Ve skupině seniorů před mobilní poštou stojí paní Jaroslava, která čeká na svůj důchod.
4: Třeba čtvrtýho jsem měla důchod, no tak už jsou tady po třetí. To vygooglila dcera, že tam mě to nevyplatí, jo, že složenka přijde sem.
5: Takže vy vlastně čekáte na ten důchod a chtěla byste si ho vyzvednout?
4: No, už to týho.
5: A teď teda doufáte, že vám...
4: Že budou mě peníze, třeba půjdu z prázdno. Že...
2: Staré vodovodní potrubí na městském úřadě prasklo nejspíš v pátek 1. května večer. V sobotu to zjistili pracovníci, kteří tam přišli. Šli uklízet, popisuje mluvčí radnice Radka Beránková.
6: My se nacházíme aktuálně v prvním patře, který byl zasažený nejvíc. Voda tady tekla v podstatě celý jeden den, vyteklo nějakých 20 kubíků vody. Natekla do techniky, rozmáčela vybavení, takže všechno se muselo vlastně vystěhovat.
2: Z druhého patra prosákla do prvního podlaží, kde bylo na zemi několik centimetrů vody.
6: Aktuálně se vlastně strhaly podlahy, budou se otloukat stěny, ta omítka promočená. V tomhletom prvním patře budou muset být odhaleny i ty stropy, kde jsou starý trámy pokrytý rákosem, to se všechno musí vysušit. Protože kdyby se to vlastně nezatáhlo, tak nám to do pár let splesniví.
5: My tady vlastně na těch stěnách vidíme i takové mapy od té vody. Mm-hmm. A ty pytle, co stojí za vámi, tak to je ten rákos?
6: To je ten rákos té vedlejší místnosti. No.
2: Občanské průkazy a cestovní doklady se ve Šlapanicích stále vyřídit nedají. Lidé kvůli tomu musí jet do Brna na opuštěnou ulici nebo na jiný úřad obce s rozšířenou působností. Hana Novotná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: to zlé, zlé, zlé.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: K využívání online konzultací s lékaři se na Znojemsku registrovali na 3000 lidí. V Česku pracuje kolem 200 000 seniorů. Brněnská náplavka bude mít od června 3 nové prodejce občerstvení. A dnes má být polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na Znojemsku se za prvního půl roku přihlásili k využívání online konzultací s lékaři téměř 3000 lidí. Znojemská radnice zatím službu předplatila za 2 miliony korun na jeden rok. Pacienti můžou přes web nebo aplikaci zdarma požádat lékaře o vystavení e-receptu nebo třeba o objednání na vyšetření. První zkušenosti shrnuje Ondřej Svoboda ze společnosti Doctor Digital.
5: Byly to hlavně ty konzultace nejvíce u dospělých, potom pediatrické konzultace a potom dále to bylo měření těch vitálních hodnot přímo v aplikaci. Na 387 lékařských zpráv jsme dělali analýzu a nebo druhý názor. To znamená, že ten člověk nás využil, protože má prostě lékařskou zprávu a chce ji vysvětlit.
3: Zhruba 200 000 seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 000 méně než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Návštěvníci brněnské náplavky se v červnu dočkají 3 nových prodejen občerstvení. Městská část Brno-střed oznámila, že vybrala jejich provozovatele. Na kolonádě na Rulerově nábřeží budou nabízet nápoje, ale také snídaně či svačiny. Všechny 3 jednotky pak doplní i venkovní zahrádky. Výběrové řízení přibližuje mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.
6: Doručili nám zájemci celkem 49 nabídek, konkrétně jsme nespecifikovali předem sortiment, aby mohl být potom co nejpestřejší a my měli možnost vybírat co nejširší kvality těch nabídek, které jsme vybrali 3 zájemce, kteří podle nás zapadají vhodně do charakteru náplavky. Sport.
3: Fotbalisté Slovácka mají jistotu, že nesestoupí přímo do druhé ligy. Zajistilo jim to vítězství nad Baníkem Ostrava 2-1 ve třetím kole nadstavbové části. Tým z Uherského Hradiště rozhodl o plném bodovém zisku 2 slepenými góly po poločasové pauze. Výkon svěřenců hodnotí trenér Roman Skuhravý.
7: V poločase jsme si řekli, že potřebujeme trošičku víc hrát jakoby odvážněji nahoru a byli jsme aktivní, ale bylo vidět, že prostě nás zachvátil jakoby pres, ale vážím si toho, že jsme necukli, že jsme soupeře donutili vlastně kopat jenom dlouhý balony a ustáli jsme to a troufám si říct, že jsme dneska zaslouženě získali 3 body.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Ostrovačic. V opačném směru zabrali pravý pruh mezi 232. a 231. kilometrem silničáři. Se zdržením v koloně počítejte na cestě do Brna i na silnici 52, a to vlivem provozu i nehody u Modřic. A pozor také u nehody na Legionářské ulici v Kuřimi. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, dnes je 13. května, svátek slaví Servác, další ze zmrzlých mužů. Tohle jméno pochází z latiny, je vykládáno jako uchovávatel, strážce, nebo také osvoboditel, nebo zachránce. Všem serváčům, pokud se některý z nich nachází mezi posluchači Českého rozhlasu Brno, přejeme všechno nejlepší a krásný den přejeme také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patříval třeba Petr Habka. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám na oslavu Dámu při těle. Zpívat o ní bude Petr Spálený a další písničkou pak bude Lais Labonita v podání Ilony Čákové. Večírek může začít, co říkáte? Na vlnách Českého rozhlasu Brno už za chvíli také počasí s brněnskými meteorology, tak jak slíbil Pavel Chaloupka. A Pavel Kašpar přeje krásné ráno.

0: počasí.
1: A my si teď budeme na vlnách Českého rozhlasu Brno v Plachtoví povídat s Bárou Kučerovou o aktuálním počasí. Báro, vítejte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak moc je studené to 13-květnové?
2: Teď už tak studené není, ty teploty se stihly vyšplhat mezi 5 až 8 stupňů Celsia, byť ty ranní teploty opravdu docela chladné byly, a to konkrétně mezi 4 a 0 stupňů Celsia, a ty přízemní teploty pak často byly právě spíše pod nulou, snad jen na jedné stanici ta teplota pod nulu neklesla.
1: Jaké počasí přinese 13. květen?
2: Mělo by postupně tady to jasno, nebo někde možná spíše skoro jasno, se v uvozovkách vyblat do spíše oblačna nebo zatažena. V severní části kraje potom se může odpoledne výjimečně objevit i slabá přeháňka a večer bude na přechodnou dobu a jenom částečně oblačnost zase ubývat a teploty by dnes měly vyšplhat mezi 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Když se podíváme aspoň letmo na počasí dalších dnů, tedy Boniface a Žofie, bude odpovídat tomu studenému charakteru?
2: Mělo by, zítřek opravdu bude chladný, respektive chladnější než dnešek. Za to ráno bude teplejší, tam 7 až 4 stupně Celsia, zítřek potom 11 až 14 stupňů Celsia. Lokálně ale to spíše na Hodonínsku až 16 stupňů Celsia. A zítřek by měl být většinou zatažený, ráno a dopoledne se může na části kraje objevit déšť. A v průběhu odpoledne bude déšť postupně z té části kraje přibývat na větší území nebo na celé území a nejvíce srážek pak bude večer a to mohou být i vydatnější a výjimečně se také zítra může objevit bouřka.
1: Takže nejteplejší z těch zmrzlých dnů bude který?
2: Pravděpodobně si myslím, že to byl včerejšek, případně dnešek. Zítřek to určitě nebude, tam to prvenství určitě nečekáme, případně na tom Hodonínsku možná,
1: ano,
2: ale
1: ano.
2: Obecně globálně by to mělo být asi dnes.
1: Mockrát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 13. květen.
2: A maximum pochází z roku 1945 z Bzence na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 31 stupňů a 5 desetin a minimum pochází z roku 1938 ze Štítar na Znojemsku, kde tehdy naměřili minus 3 stupně a 7 desetin.
1: Říká Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. V Česku přibývá obcí s vlastními sociálními byty pro seniory nebo další ohrožené lidi. Potvrzují to zkušenosti Ministerstva pro místní rozvoj, které na podobné investice rozděluje dotace. Ty jsou klíčové hlavně pro obce s nízkými rozpočty. Do budoucna nájemníky nejspíš ovlivní změny, které vláda v oblasti sociálního bydlení chystá. Detaily zjišťovala reportérka Alena Hesová, která už je se mnou ve studiu. Aleno, víte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeme na úvod popsat některé konkrétní příklady sociálního bydlení, které na jihu Moravy jsou nebo v nejbližší době budou?
1: Tak vyberu něco aktuálního a zmínit můžu třeba Ráječko na Blanensku, kde se nájemníci začali stěhovat do 23 bytů se sníženým nájmem před několika týdny. Převážně jde o seniory z obce, kteří už nezvládli žít sami v rodinném domě se zahradou, ale nechtěli z Ráječka odejít. Podobné zařízení za 80 milionů korun staví dělníci v Drásově na Tišnovsku, hotové má být koncem roku. Bude tam 24 bytů pro lidi od 75 let. A letos chtějí vybrat stavební firmu na vybudování 7 sociálních bytů, taky ve Velaticích u Brna. Zastupitelé je plánují nabídnout hlavně místním, kteří například přenechají své domy dětem nebo vnoučatům. Ale využít je můžou taky handicapovaní nebo sociálně znevýhodnění lidé, typicky rodiče samoživitelé.
0: Dostali všechny tyto radnice na sociální bydlení nějaké dotace?
1: Například Ráječko získalo od Ministerstva pro místní rozvoj 9 milionů korun, od Jihomoravského kraje 5 milionů. Velaticím dá hejtmanství 5 milionů a na rozhodnutí o dotaci od ministerstva radnice čeká. Pokračuje starosta Tomáš Šenkyřík za KDU ČSL.
2: Máme nějaké naše volné prostředky nespořené, takže bychom byli schopni nějakým menším úvěrem ten projekt zafinancovat i bez dotací, ale samozřejmě počítáme s tím, že cokoliv nám přispěje, ať už stát nebo Jihomoravský kraj, tak to bude jenom samozřejmě pro nás plus.
1: Drásov už dřív uspěl žádostí o příspěvek od kraje, teď žádal znovu, ale skončil pod čarou. Obec má na sociální byty vypsanou veřejnou sbírku. O dotace od Ministerstva pro místní rozvoj nežádá. Podmínky považuje za příliš svazující, hlavně pokud jde o nastavení výše nájemného.
0: Stát chce pozměnit pravidla, která se nároku na sociální bydlení týkají. Jaké úpravy plánuje?
1: Zájemci musí podstoupit takzvaný příjmový test a jeho podmínky chce vláda změnit a argumentuje tím, že pak budou cílit na ty nejpotřebnější. Mimo jiné se změní výpočet. Ten se odvíjí od životního minima. Momentálně se ta rozhodující částka počítá až potom, co jsou odečtené náklady na bydlení. Nově by se náklady neodečítaly. Pokračuje Veronika Lukášová, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj.
3: Zákon se nově rozšiřuje o možnost individuálně posuzovat případy osob s příjmem nad stanovenými příjmovými hranicemi, pokud je dle úřadu práce vyhodnoceno, že jde o osobu bez vyhovujícího bydlení a bez možnosti si vlastním přičiněním opatřit vyhovující bydlení. Dosavadní příjmový test je pojímán čistě mechanicky. Zahrnuje široké skupiny osob, které reálně v bytové nouzi nejsou.
1: Proti úpravám se staví třeba platforma pro sociální bydlení. Nechala si zpracovat analýzu, podle které by nově na sociální byty ze 40 modelových případů dosáhlo jen 8 žadatelů. Konkrétně by se to dotklo typicky samoživitelek, rodin s dětmi nebo seniorů. Takový výklad chystaných změn ale rezort odmítá. Ten pozměňovací návrh by mohli probírat poslanci na dnešní schůzi sněmovny.
0: Téma sociálního bydlení nám přiblížila reportérka Alena Hesová. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Vodovody a kanalizace Břeclav dokončily po 2 letech rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích a také dostavili novou retenční nádrž. Podle mluvčí společnosti Elišky Vindové investice za více než 160 milionů korun umožní 6000 městu další růst. Čištění vody bude navíc díky přidání 3. stupně účinnější než dosud. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o 1/3 méně. Podle odborníků jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Do řeky Moravy unikla včera odpoledne u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Podle zástupců otrokovické radnice unikla do řeky ropná látka. Tanečním představením v Janáčkově divadle a novocirkusovým vystoupením Pod širým nebem včera odstartoval 17. ročník festivalu Divadelní svět Brno. Potrvá do 24. května. Na programu je 90 představení a dalších akcí. Cyklisté můžou využívat novou, více než 2,5 kilometru dlouhou trasu mezi Prostějovem a obcí Seloutky. Na investici se finančně podílely obě samosprávy. Na jihu Moravy bude zpočátku ještě menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až jihozápadní, k večeru jižních směrů. Biozátěž je také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna počítejte s kolonami na dálnici D1 od Ostrovačic a také na silnici 52. Tam se tvoří před nehodou u Modřic. Nehoda je hlášena také na Legionářské ulici v Kuřimi. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Velké robotické rameno a místo klasické náplně pro 3D tiskárny beton. Vědci z Brněnského vysokého učení technického chtějí posunout možnosti trojrozměrného tisku ještě o krok dál a tisknout dřevobetonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jen převést.
1: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
2: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
1: Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
3: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřažení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
1: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
4: Dám to na automatiku. On si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou si mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
1: Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, kdyby to tam stříkalo někde náhodně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
4: Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce z 3D tištěny.
1: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5 x 2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
3: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to, jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šlehačku na mostu.
1: Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
2: Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
1: Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
2: My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, lednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
1: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 8:45 a minuta, k tomu je tu čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 5 a 9 stupni Celsia. 5 stupňů je v Tišnově Hájku, nejtepleji v Diákovicích, tam je 9 stupňů. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno menší oblačnost, případně i jasno. Dopoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty dnes mezi 14 a 17 stupni Celsia. Vítr mírný, západní až jihozápadní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 13 minut, zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ten Veles vlastně. Pro mě to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 49 minut. Symbolicky na 15.5. připadá Den linky 155. V cyklu Modré majáky se proto Zdeněk Truhlář vydal s mikrofonem přímo na dispečing zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Kolik hovorů denně operátoři vyřídí a jaké poselství nese samotný Den linky 155, to už prozradila mluvčí Jihomoravské záchranky Michála Botová.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, prosím.
2: Nám během 24 hodin na tísňovou linku 155 zavolá 600 až 700 lidí. Je potřeba říct, že na operačním středisku jsou zkušení zdravotníci, kteří dokáží celou řadu těch hovorů takzvaně odfiltrovat. To znamená, dají radu po telefonu tomu volajícímu, řeknou, že může navštívit praktika nebo použít domácí lékárničku. Samozřejmě vždy vyzýváme k tomu, pokud by se situace zhoršila, ať ten dotyčný volá znovu. To znamená, že výjezdu je potom v reále 300 až 350.
3: Co potřebují operátoři vědět za informace od volajícího?
2: Naprosto klíčová je adresa. To znamená, pokud ten volající uvede hned na úvod adresu, tak operátor, jakmile pochopí, že se jedná skutečně o závažný stav, tak už může vyslat sanitku na místo.
1: Voláte z Brna, jaká ulice? A co se děje, mi řekněte?
2: Ale stále hovoří s tím volajícím, dává mu rady, jak má postupovat. A to je pro nás velmi důležité, aby ten volající právě na místě zůstal, snažil se pomoci. Takže on tedy dbá rad operátora a naopak poskytuje informace. To znamená, jaká je to třeba dopravní nehoda, kolik tam je zraněných, jak ta zranění mohou být vážná. V zásadě odpovídá na operátorovy otázky.
1: Tak budete pacienta kontrolovat, aby pravidelně dýchal a záchranná služba je na cestě, jedeme za vámi. Ano?
3: Častokrát se jedná o vypjaté situace, ve kterých lidé volají na linku 155. Snaží se je určitě operátoři také uklidnit.
2: Je to tak, naši operátoři, kromě toho, že jsou to vzdělaní zdravotníci, tak jsou to také zkušení, řekněme, psychologové, to znamená, mají na to i kvalifikaci, aby dokázali ty volající uklidnit, aby jim dokázali pomoci, postarat se o ně, povzbudit je, hlavně říci jim, to společně to zvládneme. Stává se nám, že volají někdy i děti, třeba kolem 9-10 let, a právě ty děti bývají často velice šikovné, někdy dokonce i šikovnější než ti dospělí samotní, protože oni dokáží právě poslouchat toho operátora a postupovat přesně podle těch rad, takže touto cestou bych chtěla pochválit i děti, které nám někdy volají.
3: Co je naopak pro operátory, řekněme, zbytečnou informací, kterou by se při tom hovoru neměl volající zdržovat?
2: Tak mohou tam být informace, které se budou třeba týkat emocí. V tu chvíli je důležité ty emoce dát stranou, nebo nějaké informace, které nás zkrátka nenavedou ani k tomu, kde se to stalo, ani k tomu, co se přesně stalo, ale v takových situacích si právě naši operátoři dokážou poradit, oni dokáží toho volajícího usměrnit a říct si mu, co je skutečně podstatné.
3: Den linky 155 nenáhodou připadá na 15.5.
2: Je to přesně tak, už několik let všechny záchranky napříč celou republikou slaví právě 15.5., tedy je tam ta symbolika 155. Den linky 155, chceme tím poukázat na náročnou práci našich operátorek a operátorů, ale také záchranářů ve výjezdu. Každým rokem býváme uprostřed města Brna, věnujeme se tam návštěvníkům, učíme je poskytovat první pomoc, ukazujeme jim naše sanitky a vybavení. Máme tam také simulovaný dispečink a právě operátorky a operátoři tam učí zájemce, jak správně volat na tísňovou linku. Jsme připraveni i na děti, máme tam pro ně plyšové sanitky, plyšové psy, které si mohou ošetřovat. To znamená, ty možnosti jsou tam velké, my se velmi těšíme, letos přidáváme i novinku, protože vlastně naše záchranka slaví 20 let od svého sjednocení a tou novinkou je, jak funguje biohazard tým.
0: Ještě doplním, že s jihomoravskými záchranáři se může setkat v pátek na Dominikánském náměstí v Brně mezi 9. a 16. hodinou a už o hodinu dříve se otevře i 7 základen, a to v Brně, Bohunicích, Boskovicích, Břeclavi, Hrušovanech nad Jevišovkou, Ivančicích, Kyjově a ve Znojmě.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Ta devátá se blíží opravdu rychle, rychle, přerychle. A stejně tak do studia vstřelil Zdeněk Junák. Srdcovky jsou za bukem. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, ano, těšil jsem se, protože když jsem ráno vstal a viděl jsem za okny tu nádheru, jak svítí sluníčko, obloha Skvadra a Dzůro, nádherně modrá. Je tady chladno. Je chladno,
0: Ziminka,
1: ale prostě venku je tak nádherně. A pak, když jsem šel do studia, no prostě tím Brnem, úžasný, Moravským náměstím, parkem, jo, nádhera, protože fakt to sluníčko teda jasně je trošku jako zubaté, jak se říká, ale je to na nádherný, vypadá to na nádherný den, na takovou hezkou procházku a tak dále. Já jsem se dneska probouzel jako slaměný vdovec, budu vdovcem až do neděle, Jirenka odjel se svojí kamarádkou, prý mě má plné zuby, tak odjela na Radějov, tak já říkám, výborně, lásko, zítra už mě budeš volat, že nemůžete zatopit a že ti nejde nějaké křesadlo nebo lapadlo, chapadlo.
0: Nebo takže, lásko má já stůňu.
1: Lásko má já stůňu, takže rychle sedni na koně a přijeď. Takže je tam venku hezky, Pavlíku, užij si dnešní den.
0: Těším se.
1: A protože zítra je čtvrtek, tak já si myslím, že tady budeme, co ty na to?
0: Já jsem pro.
1: Já taky.
0: Potkáme se.
1: Budu se těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Miloslava Topinky. Až já umřu, ten tam budu. Mějte se hezky. Zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Úřad ve Šlapanicích částečně obnovuje provoz. Hasiči likvidují únik neznámé látky do řeky Moravy. Aplikace záchranka usnadňující přivolání pomoci umí nově navázat i videohovor a bude postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Šlapanice provizorně zprovoznili část úřadu, který na začátku května poničila havárie vodovodu. Zatím funguje podatelná matrika, odbor správy majetku nebo finanční odbor. Občanské průkazy a cestovní doklady si ale lidé musí vyřídit jinde. Radnice zatím netuší, kdy bude úřad fungovat naplno. Škody odhadují v řádech statisíců až jednotek milionů korun, popisuje mluvčí Radka Beránková.
2: Budou se otloukat stěny, ta omítka promočená. V tomhletom prvním patře budou muset být odhaleny i ty stropy, kde jsou starý trámy pokrytý rákosem. To se všechno musí vysušit. Kdyby se to vlastně nezatáhlo, tak nám to do pár let splesniví.
0: Do Šlapanic začala dojíždět i mobilní pobočka pošty. Hasiči dál zasahují na řece Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi, do které unikla neznámá látka. Tu zachytávají pomocí norných stěn. Od včerejšího odpoledne, kdy se na hladině objevily barevné skvrny, se jim podařilo část znečištění odstranit. Původ látky zatím není jasný. Vzorky z řeky teprve analyzuje povodí Moravy. Podle mluvčího krajských hasičů Davida Martince ale nebezpečí nehrozí.
3: Jak to postupně doputovává ty části té skvrny tomu, tak se to bude zasypávat a jímat. A ty norné stěny jsou dané ve dvou řádech, i kdyby vlastně se stalo, že nějaká část propluje pod tou první, což by neměla, tak je tam vlastně ještě druhá norná stěna, taková jistící, která to zachytne.
0: Oblast zároveň monitoruje městská i státní policie. Zasahující jednotky teď zvažují nasazení speciálního olejového separátoru. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Nástroj funguje i v dalších zemích, například na Slovensku, v Rakousku nebo Moldavsku. Policie prověřuje krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Informovala o tom policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Podle ní relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl v podvečer zatím neznámý zloděj.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně oblačno nebo až zataženo. V severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až jihozápadní k večeru jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na cestě do Brna se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic a počítejte s nimi i na silnici 52, tam je to od Rajhradu. A nehoda teď omezuje provoz na Brněnské ulici na okraji Vyškova. Klidné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Kalendář hned z okraje má tu k svátku údaje. Hlásí tak, že bez legrace došla řada na serváce. Říkám si už od rozbřesku, kolik pak jich žije v Česku? Před chvílí jsem někde čet, máme jich prý přesně 5. Tak je všechny zásadně, obdaruji hromadně. Z flašinetů na kličky posílám vám písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Ho, no, pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 13. května roku 2026. Máme jaro, v Brně máme hezky. Když jsem šel do studia, tak krásně svítilo sluníčko. Teď vidím z okna, že se nám to trošilinku zatáhlo, ale to nic nevadí. Je teda chladněji, ale tak nakonec je serváce, ale meteorologové říkají, že to snad má trvat do konce týdne a pak už se má zase trošku oteplovat. Jak už jsem říkal, dneska mají svátek muži, chlapci, jinoši, honosící se křestním jménem Servác. Mimo jiné také Servác je druhý v pořadí ledových mužů. Pankráce jsme oslavili včera. A ještě před sebou máme zítřejšího Bonifáce. A já už tady mám přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Zdravíme vás z Valašsko-Klobucka a prosili bychom písničku pro Emilku Mikulajovou, Píseň vděčnosti od pana Zmoška. Moc krát vám za to děkujeme a přejeme vám krásné sluneční dny.
0: Má drahá, rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste si písničku, tak jsou tady už táta, syn Zmoškovi a jejich Píseň vděčnosti.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. Vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: No a tak to byla píseň vděčnosti. Jiří Zmožek a Marcel Zmožek, doufám, že vás písnička potěšila. Moji milí posluchači, máte rádi vajíčka? Myslím, jako když si tak něco chystáte, třeba snídaničku, nebo nějakou svačinku odpolední, tak třeba, nevím, míchaná vajíčka. Já je třeba mám rád se škvarkama teplejma, to je parádička. A nebo třeba, jak se říká, ham and eggs, tedy vejce se slaninou. No ale oni opravdu ty vejce to neměli jednoduchý, protože v minulosti to neměla hlavně u odborníků vejce jednoduché. Pořád se jim vyčítal ten nešťastný cholesterol. Jenže časy se mění a dnes se mluví spíš o tom, čím nám prospívají vajíčka. A teď navíc znovu zaujala vědce, tentokrát kvůli mozku. Nová americká studie totiž naznačuje, že kdo si dopřává vajíčka pravidelně, ten možná dělá něco i pro svou paměť. Riziko Alzheimerovy choroby může být u takových lidí nižší o víc než čtvrtinu. Představte si to. No, včera jsem si vajíčko nedal, no vidíte, a dneska jsem málem zapomněl, jak se jmenuju a kam jdu. A už vám pouštím písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Skupina Saturn dohrala svoji píseň Ten, kdo ti zpívá, a já mám pro vás připravené přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Prosíme o poděkování hasičskému sboru ze Starého Hrozenkova pod vedením velitele Radka Vyhlídala, kteří zasahovali dne 9. dubna při havárii ve Starém Hrozenkově, u kterého byl těžce zraněn Jakub Hlava, žák 6. třídy. Touto cestou chceme moc poděkovat všem, kteří byli jak ochotní pomáhat Kubíkovi u jeho těžkého úrazu. Velké poděkování posílá babička a taťka s Adriánkem. Moc díky. Naschledanou.
0: Samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko a rád zahraju těmto všem, kteří se podíleli na záchraně vašeho vnuka nebo syna, Kubíka, jak jste říkala. Takže už vám posílám písničku Můj Bože.
2: Český rozhlas Brno.

0: to byl Phil Collins, vzpomínka na 80. možná 80. léta. A já už pro vás mám, protože je středa, tak taky indicie do celotýdenní hádanky je třeba. A já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. Jen ještě připomínám, že tento týden to bude o to napínavější, že máme jenom 4 indicie, takže dneska je středeční a ještě bude čtvrteční. A pak už vám, jak já říkám, musí být jasno, protože v pátek už budeme losovat z vás toho nejšťastnějšího a to bude ten výherce. Ale nepředbíhejme. Středeční indicie zní takto. Ten den naplno a pravidelně začalo něco, pro co tehdy ještě neexistoval český výraz. Ten je o rok mladší. Opakuj čtvrteční indicii. Ten den naplno a pravidelně začalo něco, pro co tehdy ještě neexistoval český výraz. Ten je o rok mladší. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Hanu Zagorovou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: František Nedvěd a jeho písnička Kohout. Já se dívám na hodiny, co nevidět bude, no tak za 4 minutky, no už za 3 minutky, bude 10:45. Já tady mám ke splnění jedno ještě přáníčko z webového formuláře, tak pojďme si ho přečíst. Zní takto. Ráda bych pozdravila paní Ivanku z Komína, jen tak, pro radost. Ivanko, vážím si toho, jakou jste pohodovou ženou a přeji vám krásné dny, hodně zdraví a ať vám tahle písnička udělá radost. Děkuji, Jiřina Osíčková. Milá paní Jiřinko, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko a doufám, že Ivanku z Komína, tedy máme na mysli Brno, Komín, určitě, víte, paní Jiřinko, vás potěší skupina Fleret a jejich Zafoukané.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 13. května pomaly linku končí. Třináctky se vůbec nemusíte bát. Ono někdo někde řekl, že to je nešťastné číslo a lidi tomu začali věřit, ale vůbec ti, co se zabývají číslicemi a číslemi, tak vůbec ne tomu. To je číslice jako číslo, jako každé jiné. Takže 13. května srdcovky pomaly linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem ještě vám zopakují středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ten den naplno a pravidelně začalo něco, pro co tehdy ještě neexistoval český výraz. Ten je o rok mladší. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční indicie, ale ta bude pro tento týden poslední. Takže dávejte dobrý pozor. No a ještě vám připomínám, že opravdu rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale pozor, zase se mi to začíná hromadit, nehraju k narozeninám a nepouštím dechovku. Ne, že bych proti tomu něco měl, ale k tomu jsou určeny jiné pořady naší rozhlasové stanice. Tož tak. Takže pokud chcete, abych vám splnil přání, zahrál písničku, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, pokud se vám nechce psát, tak mi namluvte vaše přání na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát na vědomí v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, dramaturgovat a zařadit do toho pořadu. Tak, to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra ve čtvrtek po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Roste zájem obcí o budování sociálního bydlení pro seniory a další znevýhodněné skupiny. Policisté dál pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. Je Český den proti rakovině letos zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku a bude postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Sociální byty pro seniory a další znevýhodněné skupiny chce stavět stále více menších obcí. Na investice za desítky milionů korun často nemají v rozpočtech dost peněz, a tak žádají o dotace. Nárůst zájmu o dotační program na sociální bydlení zaznamenalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro více než 50 žadatelů už nemá peníze. Na rozhodnutí o přidělení dotace na sociální byty za 30 milionů korun čeká třeba starosta Velatic u Brna Tomáš Šenk. Kyřík za KDU-ČSL.
2: Máme nějaké naše volné prostředky nespořené, takže bychom byli schopni s nějakým menším úvěrem ten projekt zafinancovat i bez dotací, ale samozřejmě počítáme s tím, že cokoliv nám přispěje, ať už stát nebo Jihomoravský kraj, tak to bude jenom samozřejmě pro nás plus.
0: Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černo-červené tenisky. Informace o ní volejte na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
3: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je také na serveru irozhlas.cz. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách a podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá. Lidem ale může pomoci i očkování proti infekci HPV. Ve Žďáru nad Sázavou začíná pouť. A podle organizátorů patří k největším a nejnavštěvovanějším v republice s tím, že průměrně každý rok dorazí okolo 10 000 lidí. Svěčtí můžou své atrakce spustit ve Žďáru už dnes, zatím ale bez hudby.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně oblačno nebo až zataženo, v severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní až jihozápadní k večeru jižních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 omezuje provoz odstavené auto na 33. kilometru. Ve směru na Brno blokuje jeden pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 52 u Modřic, stejně jako na Kořískově ulici v Brně a na Brněnské ulici ve Vyškově. A na silnici 53 zůstává na kruhovém objezdu u Bantic nepojízdné nákladní auto. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ve středu 13. května krátce po 10. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání. Pranostika na tento den praví: před servácem není léta, po serváci zmrazy veta. Mrazů se teď na Moravě už asi nedočkáme, nicméně déšť a vodu bychom jistě ještě uvítali. Tak uvidíme, jak to bude v dalších dnech. Jasno máme ovšem v programu této hodiny. Už za chvíli usedne za druhý mikrofon zde ve studiu Julie Kalodová s receptem. Mohu prozradit, že to bude sladké pečení a symbolicky se podíváme do Itálie. Přihlásí se také regionální stopař Vojta Halaš, chybět nebude kulturní pozvánka, tentokrát do Boskovic, a připraveny jsou i babské rady Jarky Vykoupilové. Příjemný poslech všude tam, kde jste, a pěkné dopoledne vám z brněnského rozhlasového studia přeje Sandra Silná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno pokračuje, 10 hodin 10 minut, no a se mnou už tady ve studiu u druhého mikrofonu sedí Julie Kalodová. Dobré dopoledne.
2: Krásné, dobré dopoledne.
1: Teď jsem si říkala, že možná minulou středu, když jsme tady takhle seděli, že taky nám hrál Michal Tučný před tím vstupem kulinářským, který tady spolu teď máme.
2: On nás k tomu hezky navádí, k takové dobré pohodě a hezké ano. Bodré náladě. Mám hladce, přiznám, Sandro.
1: A myslím si, že dneska to bude i příjemné pečení, které koresponduje i s tím počasem. Tím venku sluníčko, Itálie, sluna.
2: Určitě já bych ráda těm, kteří... Já jsem teda dnes ráno škrábala auto, takže
1: já jsem, ano.
2: Milí posluchači, nebojte se, to bude jenom chviličku a pak už zase bude sluníčko. A my se právě k tomu sluníčku dnes tím receptem trošku přeneseme, protože já jsem před 14 dny na chviličku odjela do Itálie, využila jsem prostě levných letenek a jela jsem se podívat k moři. A hrozně mi to inspirovalo v tom, že oni, Italové, na rozdíl od nás, my pečení těch takových malých, že jo, toho cukroví si necháváme na Vánoce, ale oni ty sušenky pečou téměř pořád. A tak to mě inspirovalo a našla jsem si recept, který jsem hned vyzkoušela. Jsou to citronové sušenky, takže ta chuť citronu, která je trošku pro nás vlastně netypická, protože my máme spíš ty ořechy a ty skořice a tak. Takže to je taková chuť léta, je to takové hezké, svěží. Doporučuju k vyzkoušení. Takže citronové sušenky, italské biscotti a limone. A recept je úplně jednoduchý. Je to 270 gramů hladké mouky, 100 gramů měkkého másla, 90 gramů krystalového cukru a vajíčko. To smícháme dohromady. A potom k tomu přidáme kůru ze dvou

0: tých a neošetřených citronů. Já teda se přiznám, že nevím, jak se kupují neošetřené citrony. Já vždycky koupím 2 citrony, úplně normálně je umyju a doufám, že se mi nic nestane. Takže kůra ze 2 citronů a potom z poloviny toho citronu šťáva. To přidáme do toho těsta, to je takové jakoby hodně měkké. Přijde k tomu ještě půl sáčku prášku do pečiva, špetka soli. A ještě jednou to zopakuju, 270 gramů hladké mouky, 100 gramů měkkého másla, 90 gramů krystalového cukru. Věřím, že už někdo z posluchačů si přinesl váhu. Jedno vajíčko, kůra ze 2 citronů k tomu a šťáva z poloviny citronu plus půl sáčku práčku do pečiva a špetka soli. A teď z toho těsta vytvoříme kuličky a ty kuličky je potřeba oválet nejprve v krystalovém cukru, až budete mít pocit, že se ten krystalový cukr do té kuličky trošku jako zaťápal, zamatlal, tak to obalíte v moučkovém cukru. Je to takový jako trošku nezvyklé pro nás, ale když to potom dáte do trouby a pečete, tak on ten cukr zajistí, že povrch té kuličky zůstane vlastně kompaktní, ale popraská. Takže ty kuličky, mám to tady na fotografii, jsou takové lehce popraskané, vypadá to opravdu moc hezky. A když to je právě tak to poznáte, že v troubě, že je to hotové, protože začnou trošku na povrchu praskat. A jakmile je vytáhnete a pocukrujete, tak můj muž mi říká každý týden, že mám je péct, protože jsou fakt moc dobré, jsou takové svěží, i když to nevypadá.
1: Říkám si, že právě ten citron tam, to je typické pro Itálii.
0: Přesně tak. A my to tak úplně neděláme, takže myslím, že taková inspirace, když budete mít, přijde vám odpoledne kamarádka ke kávě, na zahradě se sedí hezky, anebo sklenička vychlazeného bílého k tomu. No úplně to vidím.
1: No dnes to možná vyjde i takhle. Tak věřím, že jsme vás inspirovali s receptem pro nejenom pro to dnešní krásné slunné počasí, ale i pro dny příští. A tuším, že se s Julií Kalodovou opět příští středu nepotkáme.
0: Já jsem z toho moc nadšená, z těch našich střed už ano, mám vymyšleno, co
1: potkáme příští středu. U mikrofonu já moc děkuju za tento recept. Hezké dopoledne a už žádné mrazy. Já jsem tady říkala s tím servácem, že už se mrazu nedočkáme,
0: krásné,
1: ale na Mlejně ještě
0: přijde.
1: Mrazy jsou.
0: Na Mlejně, v Kunštátě mrazy byly, ale věřím, že už to jsou poslední. Mám pořád ještě sazenice v doma, v koupelně, nevím, co s tím děláte vy, ale je to teda hrůza, protože už to není kam dávat a včelky už taky už by potřebovali vyletět pořádně.
1: Tak to byl tedy dnešní kulinářský vstup s Julií Kalodovou. My pokračujeme v našem dopoledním vysílání a už za chvíli se nám také přihlásí regionální stopař Vojta Halaš a uvidíme, kam nás dnes vezme.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
2: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
1: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
2: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
1: Odnést si fotky na památku.
2: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
1: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
2: Těšíme se na vás.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na brněnských Vinohradech otevřeli první velké bezbariérové dětské hřiště ve městě. Nový prostor vznikl v Mikulovské ulici vedle domu, kde žijí lidé se zdravotním postižením. A jak hřiště týden po otevření vypadá, vyjel prozkoumat i regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, já tě zdravím.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne.
1: Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Řekni nám, v čem je vlastně toto hřiště jiné?
2: Tak spoustu hřišť, a to i to původní tady, mělo kaminkový povrch a pro děti třeba na vozíku nebo jejich i rodiče bylo těžko přístupné. Radnice městské části proto rozhodla o kompletní přestavbě a i děti s handicapem si teď mohou tady na Vinohradech hrát. Schody nahradily rampy u stolu nebo na kolotoči vznikla místa pro zaparkování vozíku. A mezi nové herní prvky patří třeba také vyvýšené pískoviště, na které handicapované děti dobře dosáhnou, nebo hrad, kam se dá vjet i s vozíkem. Do větu návštěvníci najdou také bezpečný měkčený povrch a i další herní prvky upravené tak, aby si mohli společně hrát děti s handicapem nebo i bez něj. A podle vedení Vinohrad má nové hřiště pomoci hlavně rodinám, které v sousedním bezbariérovém domě žijí. V budově je více než 60 bytů pro lidi se zdravotním postižením. A radnice zároveň věří, že se tento nový prostor stane místem setkávání a společného trávení času pro všechny děti bez rozdílu.
1: Vojto, takhle, jak nám teď popisuješ to hřiště, je tam slyšet ruch ulice, ale jsou tam slyšet i nějaké dětské hlasy? Jsou na tom hřišti momentálně i kromě tebe nějaké děti?
2: Ano, jsou tu asi tři maminky s dětmi, které si tu právě skákají na trampolíně, hrají si na pískovišti, ale já jsem se ptal i místních, kteří okolo hřiště denně chodí a bydlí tu, a ti mi říkali, že hřiště je teďka týden od otevření hodně využíváno, a to jak dětmi s handicapem nebo i bez něj.
1: Tak tolik tedy náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na první bezbariérové hřiště na brněnských Vinohradech. Vojto, díky a hezké dopoledne, pěknou zábavu na hřišti.
2: Děkuji moc, taky to půjdu vyzkoušet a pěkný den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tolik tedy Vojta Halaš, náš regionální stopař dnes z brněnských Vinohrad. No a my už vás za chvíli také v kulturní pozvánce vezmeme do Boskovic, kde se v pátek chystá zajímavá vernisáž jednoho světoznámého fotografa. Více se dozvíte už za chvíli. Teď nám bude zpívat Tomáš Klus a pak taky uslyšíte možná hodně známou píseň Sunshine Reggae od Laidback.

0: Dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Světově proslulý fotograf Josef Koudelka bude od pátku 15. května vystavovat v Boskovické galerii Otakara Kubína. Na výstavu nás teď pozve kurátorka Gabriela Sauerová. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Proč jste se v Boskovicích rozhodli vystavit právě fotografie Josefa Koudelky?
2: Josef Koudelka se narodil v Boskovicích a vlastně už dlouhou dobu si mnoho lidí už roky přálo, aby vlastně Josef se vrátil se svou tvorbou do Boskovic, nebo vrátil, aby tady vlastně někdy vystavoval. Takže je to vlastně, bylo to přání už dlouhodobé dalo tomu slovo, že už mělo na to prostor časový hlavně a takže v pátek nám začíná výstava.
1: Mm-hmm. A co na té výstavě návštěvníci z té bohaté Koudelkovy tvorby uvidí? Jaký cyklus fotek?
2: Uvidí Invazi 68 jako velmi výrazný soubor, který Josef Koudelka vlastně nafotil v prvních 7 dnech invaze srpnové v 68. roce. A Josef Koudelka si přál vystavit tento soubor v Boskovicích, takže je to na jeho přání a já jsem za to moc ráda, protože ten soubor je zrovna i v této době jako velmi aktuální.
1: A Josef Koudelka se osobně tedy vernisáže zúčastní, případně pak i toho doprovodného programu, který jste připravili?
2: Ano, ano, Josef Koudelka se zúčastní vernisáže i besedy, která bude následovat den poté. Máme ho tedy na pár dnů, takže já sice, abych chtěla posluchače pozvat na tu sobotu, ale bohužel vlastně ta sobota už vyprodaná, ale budeme mít doprovodný program, k tomu je nadále, výstava trvá do 20. září a máme nějaké komentované prohlídky naplánované s jeho kurátorem Tomášem Pospěchem z Uměleckoprůmyslového muzea a budou se promítat i v průběhu výstavy dokumenty, které o něm vznikly, velmi krásné, takže na to všechno zvu.
1: Já tedy ještě pro naše posluchače zopakuji, že v galerii Otakara Kubína, která sídlí na Masarykově náměstí 1/3 v Boskovicích, se vernisáž fotografií Josefa Koudelky uskuteční tento pátek od 18 hodin a kurátorka Gabriela Sauerová nás pozvala také na celou výstavu s názvem Invaze 68, která potrvá v Boskovicích až do neděle 20. září. Paní Sauerová, moc děkujeme a přeji vám pěkný den.
2: Taky všem přeju pěkný den, děkujeme.
1: Tolik tedy dnešní kulturní pozvánka do Boskovic na páteční vernisáž. No, teď je 10 hodin 35 minut a do konce této dopolední hodiny, první hodiny dopoledního vysílání, stihneme také ještě pravidelnou rubriku a to jsou babské rady Jarky Vykoupilové, která přijde na řadu zhruba za 10 minut.

oče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

0: běžte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: Jednou plácně přes rameno Johnny zvanej knecht.
3: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšef.
2: Objednal hned litr rumu a pak něžně řval.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila se z

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Leckomu z nás už teď v tento jarní čas dělají radost rozkvetlé louky, trávníky a to, co se na nich hojně vyskytuje, je pampeliška. Pampelišky se nehodí jenom na parádu nebo na pletení věnečků, ale také na mnoho dalšího a naše babské rady vás teď právě naučí, jak pampelišky využít, co by jídlo a také léčivo.
0: Babské rady.
2: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: První hodina dopoledního vysílání se chýlí ke konci, blíží se zprávy v 11 s Pavlem Chaloupkou a já vás ještě pozvu k poslechu také druhé hodiny dopoledního vysílání, protože je středa, tak otevřeme poradnu pro zdraví. A já si dnes s lékařem Tomášem Parákem budu povídat o cévní mozkové příhodě. Tak zůstaňte s námi, poslouchejte dál, teď ještě bude zpívat Petr Naď, Marta Kubišová a také Karel Gott.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: K využívání online konzultací s lékaři se na Znojemsku registrovali téměř 3000 lidí. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%, je nejvyšší za půl roku. Bučovice chystají opravu smuteční síně na hřbitově, je staticky narušená a bude postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na Znojemsku se za prvního půl roku přihlásili k využívání online konzultací s lékaři téměř 3000 lidí. Znojemská radnice zatím službu předplatila za 2 miliony korun na jeden rok. Pacienti můžou přes web nebo aplikaci zdarma požádat lékaře o vystavení e-receptu nebo třeba o objednání na vyšetření. První zkušenosti shrnuje Ondřej Svoboda ze společnosti Dr. Digital.
2: Byly to hlavně ty konzultace nejvíce u dospělých, potom pediatrické konzultace a potom dále to bylo měření těch vitálních hodnot přímo v aplikaci. Na 387 lékařských zpráv jsme dělali analýzu a nebo druhý názor. To znamená, že ten člověk nás využil, protože má prostě lékařskou zprávu a chce ji vysvětlit.
0: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Bučovice ještě letos zahájí kompletní rekonstrukci smuteční síně na hřbitově. Během několika dní začnou hledat stavební firmu. Část budovy bude nutné zbourat, protože má špatnou statiku a není ji možné opravit, jak vedení města původně chtělo. Práce na demolici a nové přístavbě začnou ještě letos a potrvají v průběhu příštího roku. Odhad nákladů je asi 20 milionů korun, říká lidovecký starosta Jiří Horák.
3: Celá vstupní část se vlastně propadá, nejsou tam dobře udělané základy, takže tady ta část bude úplně odstraněná, vznikne tam nová přístavba, velmi architektonicky vydařená, rozšíří to i počet míst pro smuteční hosty a dole vzniknou ještě nové veřejné toalety pro návštěvníky hřbitova.
0: Po dokončení nové přístavby bude rekonstrukce budovy pokračovat opravou fasády a interiéru hlavní části smuteční síně. Nedávno obnovený rybník u zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny může ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří ze zámeckého rybníku vylovit, hrozí jeho vypuštění.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude postupně oblačno nebo až zataženo. V severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až jihozápadní k večeru jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 31. kilometru dálnice D2 zůstává na cestě do Břeclavi auto s defektem. V Brně omezují provoz záchranné a vyprošťovací práce po nehodě na ulici Kamenice. A na silnici 53 zůstává na kruhovém objezdu u Bantic nepojízdné nákladní auto. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak jako každou středu dopoledne, i dnes po 11. hodině otevřeme poradnu pro zdraví. S lékařem Tomášem Parákem si už za chvíli budeme povídat o cévní mozkové příhodě a dalších souvislostech. Prostor bude také pro vaše telefonické dotazy. Zůstaňte s námi, příjemné dopoledne i poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Nadále přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnešní poradna pro zdraví právě začíná a já u druhého mikrofonu vítám lékaře a diagnostika Tomáše Paráka z farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Naším tématem dnes bude cévní mozková příhoda. Probereme, jak vzniká, jaké jsou rizikové faktory, jak cévní mozkovou příhodu neboli mrtvici poznat a co dělat v případě náhlého postižení. Připomínám také, že k dnešnímu tématu můžete volat i své dotazy přímo do našeho vysílání, a to na telefonní číslo 726 465200. Pane doktore, co tedy přesně je mozková příhoda a jaké jsou typy mozkových příhod?
2: Mozková příhoda je, když se něco stane s mozkem, to je takové dost univerzální jako označení. V podstatě, jak jste správně řekla, někdo tomu říká mrtvice. Anglicky se to řekne stroke, jakoby úder. A v zásadě to znamená, že náhle v mozku vznikne porucha prokrvení, která poškodí mozek natolik, že se objeví relativně rychle v řádu, prostě okamžitě téměř, výpadky mozkových činností, který ten pacient nejvíc si vnímá na poruchách třeba hybnosti, čili i řeči, rovnováhy a těch věcí. A co se týče příčin, tak těch příčin zase je celá řada, ale jsou takové dvě hlavní příčiny. První z nich je, že se nějaká ta tepenka v mozku ucpe a pak ta část mozku, která je za tím ucpáním, není prokrvená, takže tam vznikne nedostatek kyslíku, nedostatek prokrvení, tomu se říká ischemie. Takže ta cévní mozková příhoda taková je ischemická. A druhá příčina hlavní mozkových příhod je, že nějaká cévka právě naopak praskne. A tam je to tak, že ten proud v podstatě krve tu mozkovou část zničí. Takže tu krvácivou mozkovou příhodu můžeme přirovnat k tomu, když třeba nalijete vodu na sníh, tak úplně vidíte, jak ta voda, ten sníh prostě ničí, čili mozková tkáň je v podstatě velmi křevká. To je takový hodně hustý puding, bych řekl, prostě to hrozně měkká tkáň. A ta krev ji zničí a kromě toho teda ještě ta hlava je neroztažitelná. Když třeba vám praskne cévka někde na ruce nebo někde, no tak ta ruka vám oteče, protože ta kůže uhne, ale lebka neuhne, takže tam pak uvnitř té hlavy se zvýší vlastně tlak na tu mozkovou tkáň a pak ještě ten mozek poškozuje ten takzvaný otok mozku, jak se říkáme, nebo to rozpínání těch struktur uvnitř mozku. A obecně kdybych měl třeba ty dvě příhody porovnat, tak k těm rizikovým faktorům třeba můžeme přijít za chvilku, tak obecně bych řekl, že krvácivé příhody jsou vážnější a mají o něco i obecně vážnější prognózu, protože prostě tam narůstá ta expanze, otázka, kdy to krvácení se zastaví a jak se zastaví. Takže i ty příznaky bývají často jako bouřlivější. I když paradoxně třeba rizikové faktory můžou být podobné. Třeba co se týče těch krvácivých příhod, tam často bývají i nějaké vrozené poruchy nebo malformace, prostě postižení těch cév, takže to vlastně nikdo z nás nevíme, co nosíme v hlavě, jak se říká, do melounu a do hlavy nevidíte, takže tam můžeme mít vrozeně nějakou poškozenou tu tepnu a to je taková časovaná bomba, která může v zásadě kdykoliv jako vybuchnout.
1: S lékařem Tomášem Parákem si dnes povídáme v poradně o zdraví, o cévní mozkové příhodě a budeme se tématu věnovat zase za chvíli. Mimo jiné si probereme právě třeba rizikové faktory a to, jestli je něco, co nás může před cévní mozkovou příhodou, že se blíží, také varovat. Poslouchejte nás tedy a připomínám ještě jednou, že můžete volat také své dotazy a to na telefonní číslo 726 465200.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ve středeční poradně pro zdraví si dnes s lékařem Tomášem Parákem povídáme o cévní mozkové příhodě. A my už tady máme také na telefonu posluchačku Marii. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Prosím, dobrý můžete den. Se ptát.
2: Ano, dobrý den, pane doktore, dobrý den všichni, kdo zajišťuje toto vysílání. Prosím pěkně, já mám takový pocit, já mám v podstatě, na ruce mě nabíhají hrozně žíly, na pravé. Nejvíc to cítím večer a mám takový pocit mravenčení, jak v noze, na pravé straně, tak v ruce. Trošku i, dá se říct, na spáncích mě tepe kret, ale dá se říct, ty žíly mě tepou. Já mám takovou obavu, měla to i maminka, postižení cév, a chystám se, že půjdu jako s tímto pocitem k praktickému lékaři. Chci se optat, mám takový kolísavý tlak, měřím si ho průběžně, mezi 170 a 160, to je ten první tlak, a potom včera jsem měla třeba ten druhý tlak, já nevím, jak se tomu říká, 81.
3: A ano, to je systolický a diastolický, ano.
2: Ano, a beru prášek od předepsaný praktickým lékařem v Brně, beru prášek Kosirel, Cosirel.
1: Já se omlouvám o prášcích, takhle o těch jednotlivých značkách moc nemůžeme komentovat, ale jestli se chcete zeptat tedy, jestli se bojíte, že by vám třeba hrozila cévní mozková příhoda?
2: No, právě se bojím. Bojím se, že někdy mě není dobře, to se mě někdy kluče víc, někdy méně, takže chci se obrátit na mého praktického lékaře v Brně, ale chci se optat tady, ano, s těmito problémy bych za ním šla.
1: Vám odpoví.
2: Děkuji.
3: No, upřímně řečeno, obava je oprávněná, řekl bych, a každý by se měl bát mozkové příhody, proto myslím taky tohle téma se zařadilo do relace, protože to je velmi častá diagnóza, která umí pacienta zinvalidizovat i zabít, takže to je jako určitě se bojte. Teďka o těch rizikových faktorech my možná budeme mluvit podrobněji později, ale zvýšený krevní tlak je velmi významný rizikový faktor a budeme mluvit za chvilku o těch příznacích, ale co se týče krevního tlaku, určitě byste měla jít právě k tomu panu doktorovi, jak říkáte, a hlavně byste se měli i pokusit ten krevní tlak snížit. Za mě ten krevní tlak je příliš vysoký a
2: Pane
3: doktore, hlavně rizikový faktor.
2: Ještě takhle věk, 79 let. Mám dost vypjatou situaci, starám se prostě o partnera, jo? Čili mám takový stres dlouhodobější. A právě možná to je příčina taky toho dlouhodobějšího vypětí nervového a všeho. Jo? Ale chci se sebou něco dělat.
3: Jste se rozhodla správně, to vám chválíme. Určitě běžte k lékaři a zkuste se pokusit udělat něco s tím krevním tlakem. Taková první rada po telefonu.
2: Ano, ještě promiňte, jako já mám ten prášek, který má v sobě obě ty, dá se říct, účinek na tlak i na tu frekvenci tepu. A mně se zdá, že ten tep, kolik je normální, já nevím, já mám třeba 58. A ten tlak mám 170. Jestli by nebylo dobré s ním prokonzultovat jako změnu.
3: Určitě to prokonzultujte. Ten tep okolo 60, to není jako nic jako špatného.
1: Věřím, že jsme
2: zodpověděli.
3: Děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Pojďme se, pane doktore, teď tedy dostat k tomu, jaké jsou ty příznaky, protože my jsme si, asi cévní mozkovou příhodu prostě nemůžeme ji nějak moc předcházet, respektive pokud máme vysoký tlak, tak navštívit lékaře, ale jak tedy poznat, že právě toto se nám děje?
3: No, ono je to tak, že teďka se můžeme bavit trošičku o těch ischemických, čili o těch, že se ta cévka ucpe. Tak tam hlavním teda rizikem je ateroskleróza, to znamená sklerotické postižení tepen, a to je nemoc, která probíhá velmi dlouho, třeba 40 let. Takže mladí lidé bohužel teda nemyslí na to, že jednoho dne budou nemocní, nemyslí na to, že by mohli mít vysoký krevní tlak, ale právě ten věk, kdyby člověk měl na to začít myslet a mělo by se to obecně i takhle veřejně říkat, to není prostě v 60, jak se vám něco stane, to je ve 20, kdy ty nemoci jakoby startují, nebo ve 30 třeba. Takže my říkáme to i našim studentům, že každý z nich měl znát svůj prostě krevní tlak. Takže začínáme od mládí.
1: Ano, my si s lékařem Tomášem Parákem dnes povídáme o cévní mozkové příhodě a za chvíli se k tomuto tématu a k myšlence další vrátíme.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
4: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Naším hostem je dnes lékař Tomáš Parák a povídáme si o cévní mozkové příhodě a před písničkou jsme si taky probrali jeden z rizikových faktorů cévní mozkové příhody neboli mrtvice a to je vysoký krevní tlak, který bychom měli sledovat v každém věku, jak jste říkal, nejenom tedy až třeba po 60. Ale jak je to tedy dál? Jsou další rizikové faktory vzniku mrtvice?
2: No, rizikové faktory, právě ty ischemické příhody srdeční, se vlastně kryjí s rizikovými faktory, vlastně té aterosklerózy. Mm-hmm. Takže tam jsme zmínili na první řadě tu hypertenzi a tady je potřeba říct, že v podstatě už dávno neplatí, že krevní tlak ten vyšší by měl být velký, tak jako je 100 plus ten věk, či kdo má 70, mm-hmm. že má 170, to teda už dávno neplatí. Jsou definovány normální hranice krevního tlaku a ty by prostě bez hledu na věk se měly dodržovat. Samozřejmě, když někdo prostě zanedbá to svoje sledování v tom relativně mladém věku, tak pak se stane klidně, že třeba v 60 nebo v 70 jde k doktorovi a zjistí mu tlak těch třeba 170 a to už upřímně řečeno nejde úplně snížit na tu normu, třeba těch 140, takže tam pak platí pravidlo, že je potřeba ten tlak snížit tak nízko, jak to jde, abych to tak řekl, čili na tu hodnotu, kterou pacient toleruje. No dalším významným pak rizikovým faktorem, ty faktory teda můžeme rozdělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné a některé jsou tak na pomezí, tak například třeba kouření, významný rizikový faktor aterosklerózy, cukrovka, jo, neboli diabetes, v podstatě tam to je tak na pomezí, my tu cukrovku můžeme trošičku moderovat tou obezitou, čili prevence obezity, prevence prostě hypercholesterolemie, čili sledovat si ty svoje krevní toky a eventuálně taky včas v podstatě začít léčit zvýšenou hladinu cholesterolu a tak dále. A tady je potřeba říct, že jakmile se ty změny v těch cévách jako nastanou, tak už pak těžko regredují, už těžko se pak snižují. Pak jsou teda rizikové faktory, které vychází přímo ze srdečního onemocnění, protože některé poruchy srdečního rytmu vedou k tomu, že se v tom srdci utvoří krevní sraženiny a ty pak můžou velice snadno, zvlášť když to je teda v levém srdci, tak můžou vystřelit prostě do mozku a tam udělají teda cévní mozkovou příhodu. Takže do určité míry, nebo do značné míry možná, můžeme tomu čelit jako prevenci těm ischemickým poruchám jako mozku a do určité míry to teda ovlivnit nemůžeme. Takže to jsou asi takový ty hlavní rizikový faktory. No a ty krvácivé mozkové příhody, tam to bývá často prostě komplikace buď nějakého vrozeného onemocnění, anebo řada pacientů z různých důvodů bere léky proti srážení krve a tato léčba, i když je správně vedena sama o sobě, je významným rizikovým faktorem krvácení do mozku. No a pak samozřejmě poúrazové, ale to asi není předmětem tady našeho řešení, samozřejmě po úrazu taky dochází často nebo může často dojít k krvácení do mozku a vznikne vlastně to, o čem se teď bavíme, jako cévní mozková příhoda.
1: Jak cévní mozkovou příhodu správně tedy rozeznat, diagnostikovat? Co je asi jasné, že první volat tedy záchranku, ale jak poznáme, že právě toto se děje, cévní mozková příhoda?
2: No tak si uděláme můj oblíbený jazykový koutek.
1: Ano.
2: Protože obohatím posluchače o 4 anglická slovíčka.
1: A my si ho možná rozdělíme do 2 vstupů, ale povídejte.
2: Taková velkými tiskacími písmeny napsáno fast, tak to F znamená face jako obličej, A jako arm, S jako speech neboli řeč a T jako time.
1: Takže a arm tak to jako můžeme... paže, ještě vás tedy doplním, prosím? Paže, arm to arm.
2: No arm je paže, ano. A to je time, takže můžeme podrobněji klidně potom po vstupu.
1: Ano, dostaneme se k tomu, rozebereme si tedy jednotlivé ty vlastně faktory, ty příznaky, které nás navedou, že se jedná o cévní mozkovou příhodu. S lékařem Tomášem Parákem si dnes povídáme na téma cévní mozková příhoda neboli mrtvice a opět po chvíli se k tématu vrátíme.

0: Český rozhlas Brno.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nič.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví dnes s lékařem Tomášem Parákem a povídáme si o cévní mozkové příhodě. My jsme tady před písničkou zmínili tedy tu čtveřici FAST, což je vlastně v obličeji, paže nebo končetiny.
2: Arno, paže.
1: Řeč. Schopnost řeči nebo spíš neschopnost a taky důležitost času.
2: Ano.
1: Pojďme si prosím ještě jednou projít tyhle ty vlastně příznaky, to, co nám může napovědět, že se jedná o cévní mozkovou příhodu.
2: Jasně. Takže to, jak v podstatě třeba zas Angličané, jak tomu říkají stroke neboli úder, a u nás tomu říkáme mrtvice, tak z toho je jako jasné, že přichází často náhle. Je to v podstatě náhlá příhoda. Takže nějaké předvěsti být mohou, ale taky nemusí. Navíc je potřeba říct, že v podstatě ty příznaky předzvěsti jsou nespecifické a mohou být i pro jiná onemocnění, takže se může snadno stát, že pacient v podstatě je přehlédne, čili to může být třeba i v minulosti, třeba krátká porucha vědomí nebo brnění paží, jenomže ty jsou nejčastěji zas od páteře, jo, čili nebo někdo na chvilku třeba takzvaně nemůže pohnout pusou, ale to zase může být způsobený taky něčím jiným, čili je potřeba pátrat v minulosti, jestli takové příznaky byly a třeba ještě dřív, než ta mozková příhoda jako taková vůbec vypukne, tak bychom se měli pokusit prostě ty příznaky analyzovat. Co se týče těch vlastních příhod, tak jak říkala vlastně tady v jednom dotazu, který nebyl v éteru, ale my jsme se s paní bavili,
1: ano,
2: že v podstatě
1: odpovídáme na dotazy během písniček,
2: že poznala vlastně paní na svém manželovi, že má mozkovou příhodu, že mu takzvaně poklesl koutek, čili to je ten obličej. To v podstatě zjednodušeně řečeno, pacient má najednou ten obličej asymetrický, takže není schopen vycenit zuby. Třeba na obou, tam je důležité, aby tam byla ta symetrie na obou stranách půlek těla, čili vycenit zuby, sešpulit pusu, zapískat. Často, když pacient třeba pak jí nebo pije tekutinu, tam je to dobře vidět, ta tekutina má utíká tím prostě koutkem, který je teda spadlý, jo. Teďka, když vyplázne jazyk, tak ten jazyk normálně, to je takový krásný termín, že se říká plazí ve střední rovině, jazyk plazí. No a tak, když prostě pacient na vás vyplázne jazyk, tak prostě on takzvaně prostě utíká na jednu stranu. Takže to je prostě ten obličej. A tam je ale hrozně důležitý. My někdy třeba říkáme pacientovi, ukažte nám svou fotografii, ukažte nám občanský průkaz, protože řada lidí má asymetrii obličeje kvůli prostě něčemu úplně jinému. A pak by se zase mohlo snadno stát, že mu zbytečně připářeme tu diagnózu mozkové příhody. Čili on to není tak jednoduchý, když někdo nemá mozkovou příhodu, tak bychom ji na ní neměli léčit.
1: Ano.
2: Jo? Takže to je ten obličej. Pak máme to je arm a tady teda jste vlastně správně řekla, že to vlastně se týká obou končetin, které, když to jsou dolní končetiny, tak pacient třeba spadne, protože ta jedna noha ho prostě neudrží. Co to je na horních končetinách, tak tam je třeba jednoduché tomu pacientovi říct, ať předpaží a on tu jednu ruku prostě nedotáhne do té vodorovné polohy, nebo chytneme pacienta za ruce našema oběma rukama, chytneme pacienta za jeho obě ruce a řekneme mu, ať nám tu ruku stiskne. A tam je jasná asymetrie v tom stisku. Jo? A to ještě, co tady popisuju, to jsou příznaky té jakoby lehčí mozkové příhody, protože když ta mozková příhoda je těžší, tak pacient může klidně upadnout do bezvědomí nebo může i náhle třeba zemřít. No takže to je vlastně ta ruka. Pak máme tu řeč, tak to pacient prostě začne drmolit nebo úplně přestane schopen mluvit. Ono vždycky záleží na tom, které centrum v tom mozku je zasaženo. Jo? Čili ty příznaky nejsou u všech stejné. Když je zasaženo centrum pohybu, tak se to projeví na pohybu. Když je zasaženo centrum pro řeč, tak ztratí řeč, ale může třeba i oslepnout, když je zasaženo centrum pro zrak, nebo může mít závratě, když je zasaženo centrum rovnováhy, čili těch příznaků.
1: Všechno se to děje náhle v podstatě.
2: Všechno se to, někdy se to může takzvaně chystat. Aha. Tam dokonce ještě potřeba říct, že ta céva se nemusí úplně ucpat, může se jenom změnit průtok a pak ty příznaky mohou být přechodné. Proto je hrozně důležité těm příznakům se věnovat, i když to pak třeba odezní.
1: Ano. O příznacích cévní mozkové příhody si povídáme s lékařem Tomášem Parákem. No a my se po písničce dostaneme také tedy k léčbě a povíme si něco třeba i o tom, co můžeme udělat v rámci prevence.

0: na Prozdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: O cévní mozkové příhodě neboli mrtvici si dnes povídáme s lékařem Tomášem Parákem. A ještě je důležité, abychom si teď řekli něco k času, protože čas hraje při cévní mozkové příhodě velkou roli.
2: Ano, ono to je tak, že v podstatě různé orgány, které máme v těle, vydrží různě dlouho bez kyslíku a v podstatě mozek je absolutně nejcitlivější orgán na přísun kyslíku, takže tady ten čas hraje úplně klíčovou roli. Čili bych řekl, i když se objeví ty první příznaky a nejsme si úplně třeba jistí, jestli vůbec to je nebo není mozková příhoda, tak neřešte to vy, ale prostě si zavolejte rychlou, protože to se jinak než nějakým prostě pak následným vyšetřením prostě poznat nedá. Navíc zpočátku se nedá ani poznat, jestli ta mozková příhoda je teda takzvaně ischemická, čili z nedostatku krve, anebo naopak krvácivá. Samozřejmě, když to jsou obrovské příhody, tam se to spíš pozná, ale u takových těch malých ne, čili tady ten čas hraje úplně klíčovou roli. Takže nejhorší je za mě, když prostě někoho třeba takhle občas brní ruce, nebo má takhle přestane třeba na chvilku třeba mluvit, nebo má třeba nějaký závratě. Tam může být x prostě mnoho různých příčin, ale jedna z nich právě může být cévní mozková příčina. Takže když pak, až už vznikne cévní mozková příhoda, pacient říká, často mívám závratě, jsem mýval závratěm, tak se to mělo prostě řešit za mě teda včas. Jo? Či to je otázka toho času, to je hrozně prostě důležitý faktor.
1: Když se podaří tedy to, že pacient postižený takovouto příhodou náhlou přežije, jak potom probíhá třeba ta následná rekonvalescence nebo léčba, čeká nás doživotní braní nějakých léků, potřeba rehabilitace a podobně? Chápu, že je to asi podle typů a podle rozsáhlosti postižení, ale můžete aspoň krátce shrnout, co potom
2: to
1: následuje?
2: To je hrozně komplikovaná otázka, protože my úplně v první fázi musíme co nejrychleji rozhodnout, jestli to je mozková příhoda nebo ne, a když je, tak jaká. Protože asi všichni cítí, že když pacient má tu cévní mozkovou příhodu z důvodu u závěru sraženinou, tak tu sraženinu je potřeba se pokusit nějak dát pryč nebo rozpustit, čili tu krev jakoby zředit, jak se tak říká laicky. A když naopak ta příhoda je krvácivá, tak my musíme zas tu krev zastavit. Čili to jsou úplně prostě postupy, které jdou proti sobě a nesmí se to v podstatě jako ani zaměnit. Jo? Čili aby si pacient při prvních příznacích mozkové příhody něco dal, to teda rozhodně nedoporučuju, protože je to tak jako 50 na 50, bych řekl. Jo? Takže to je prostě úplně jako hodně individualizovaná léčba. Tady bych řekl, že se tam může ukázat i nějaká ta prostě cévní malformace, jak se říká, čili nějaká vrozený defekt té cévy, takže tam i v úvahu by přicházelo eventuálně chirurgické řešení, nebo pokud je tam krvácení do mozku, tak je potřeba se pokusit třeba tu krev nějakým způsobem třeba odstranit, čili to je natolik individualizovaná léčba, že já to nedokážu úplně na to jednoznačně říct, ale obecně ischemická krev zředíme nebo snažíme se ten uzávěr i rozpustit, pokud tam je třeba léčbou, a pokud je krvácivá, ta zase zastaví to krvácení.
1: Mě by tedy možná zajímala ještě dědičnost, když třeba jsme měli v rodině, v generaci, dvě generace zpátky cévní mozkové příhody u někoho, je tady nějaká náchylnost k tomu, že se tohle onemocnění přenáší?
2: To je taková filozofická otázka, protože pokud nezemře pacient na něco jiného, tak zemře na cévní mozkovou příhodu, jo? Čili tam je potřeba říct, v kolikati letech to, že pokud se dědeček dožil 90 let nebo 95 let a zemřel na cévní mozkovou příhodu, tak tam jako to byla ta sice příčina smrti, ale ty procesy probíhaly víceméně normálně, jo? Čili ono je třeba takové hranice třeba u mužů třeba mladší 55 let by nás zajímalo, jo? Nebo 50, u žen 55 let. Rozumím. Ženy mají o něco menší riziko aterosklerózy. Konkrétně teda třeba u žen, že nás poslouchají nepochybně i mladé posluchačky. Když se bavíme o té genetice, tak ano, opravdu jsou v podstatě významné a už poznané dědičné nemoci, které jsou typické, že u nich je zvýšená sláživost krve. Například třeba leidenská mutace a jiné, těch poruch je více. A například třeba braní antikoncepce je mírně rizikový faktor z hlediska zvýšeného srážení krve, takže pokud třeba taková mladá žena bere antikoncepci a má linenskou mutaci, tak ona by ji neměla brát, teda potřeba je říct. A pak jako skutečně na místě prostě genetické vyšetření. Mm-hmm.
1: Pane doktore, ještě krátce pár slov k prevenci. Pokud můžete, řekněte ještě posluchačům na závěr.
2: No, prevenci si myslím, že jsme probrali. Já bych asi řekl, že spíš ještě k té léčbě, ať už je jakkoliv individualizovaná, tak úplně klíčová je včasná rehabilitace. To je úplně z pěti vykřičníky. Jo, to znamená takzvaně neusušit to.
1: Dobře. Jo? O cévní mozkové příhodě jsme si dnes povídali v rozhlasové poradně pro zdraví s lékařem Tomášem Parákem. Pane doktore, já vám moc děkuji za váš čas i za odpovězení všech dotazů. Pěkný den a zase někde naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a budu se těšit.
1: Stanou. Připomenu ještě, že se k poslechu nejenom dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to na webových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.cz. Příští týden se v poradně pro zdraví budeme věnovat tématu hemofilie, problematice srážlivosti krve a životu s touto nemocí. Naslyšenou se těší a pěkný den a pevné zdraví vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
3: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
4: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
3: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
4: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky,
3: odnést si fotky na památku
4: a nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
3: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
4: Těšíme se na vás.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stále více menších obcí a měst staví sociální byty pro seniory. Ceny Jihomoravského kraje získali lidé v oblasti vědy, umění nebo sportu. Hasiči ve Zlínském kraji dál zasahují kvůli neznámé látce v řece Moravě. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 17 stupňů. Začínají zprávy. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Obce stále častěji staví sociální byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje rostoucí zájem o dotace. V aktuální výzvě nezbyly peníze pro více než 50 žadatelů. Například na Jižní Moravě můžou radnice získat příspěvek i od Jihomoravského kraje.
2: Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
3: Manželé Musilovi žijí prvních pár týdnů v jednom z bytů sociálního bydlení v Ráječku na Blanensku. Obec ho podle starosty Víta Rečlégra ze Socdem postavila i díky dotacím.
4: Celá ta investice stála okolo 60 milionů, s tím, že jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a z Jihomoravského kraje.
3: Třeba v Drásově na Brněnsku mají nabity pro seniory i veřejnou sbírku a už je staví, potvrzuje nezávislá starostka Martina Bočková.
5: Když to všechno půjde podle plánu, tak by mohli v prosinci už první lidé bydlet.
3: Podobné zařízení chystají taky ve Velaticích u Brna. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Zástupci vedení kraje včera večer předali ceny Jihomoravského kraje za uplynulý rok. Pro slavnostní večer pořadatelé tradičně vybrali klášter milosrdných bratří v Brně. Uznání získali za významné počiny osobnosti z různých oborů. Z 16 nominovaných krajští zastupitelé vybrali k ocenění 12 lidí.
6: In memoriam byla oceněna Barbora Bínová za rozvoj digitálního vzdělávání a podporu žen v IT. V oblasti vědy cenu získal třeba odborník na vodohospodářství Miroslav Dumbrovský nebo genetik Ondřej Slabý. Jaroslava Hajná se zasloužila celoživotním přínosem v oblasti folkloru. Za přínos sportu kraj ocenil majitele hokejové Komety Libora Zábranského. Cenu převzal taky třeba architekt Svatopluk Sládeček nebo zakladatelka dětského hospice Dům pro Julii Radka Wernerová, Emma Slámová, Český rozhlas.
0: Hasiči Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči je zachytávají nornými stěnami. Část už se jim podařilo z vody odstranit. Fanoušky na fotbalových stadionech by mohly hlídat kamery s rozpoznáváním obličejů. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to dnes projedná se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného byl ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům, jako byl ten při sobotním utkání Slávie se Spartou.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo. Večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolony kamionů. Poprvé se brzdí na kilometru 175, osobním zastavíte už až u Kývalky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

i na Slovensku Servácové. Já tedy neznám žádného nositele tohoto jména, vy třeba ano, to nevím. Každopádně přeji jen to dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Brněnská Moravěnka.

0: No, Lidovou zpívali Jiří Helén s Jožkou Šmukařem. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. No, ale už tady mám první telefonát a je to paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý den,
1: paní Ostrá, já vás zdravím. Já bych se chtěla poděkovat a popřát za písničku.

0: panu Milanovi Makovičkovi a chtěla bych také popřát a písničku nechat zahrát jeho manželce Aničce, která dneska slaví své narozeniny. Aničko, já vám přeju všecko dobré, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdravíčka a nech vás potěší pěkná písnička. A písničku bych také chtěla poslat manželům manželu Mirkovi a jeho manželce a také ještě
1: tak to byly asi manžele z Bánova, že? Mirek z Bánova, ano. No jasně, no.
0: A manželům, jako včera jsem to měla na myšlence a už jsem to špačkovým.
1: No.
0: Všetkým také přeju všecko nejlepší a písnička nech jich potěší. A ještě v nedělu nás potěšil, překvapil Mirek z Bánova s manželkou u Antoninka. Tak i za takové milé překvapení také děkuji mu.
1: Tak jo.
0: A ještě chtěla bych také všem popřát hlavně toho zdraví. Paní Ostrá, moc vám děkuji.
1: Není zač. Naschledanou. Naschledanou. A mám tady odložen ještě jeden telefon, takže zdravím. Dobrý den, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, Lidka z Polichna.
1: Tak už to vysílání.
2: Ano, přeju vám dobrý den na všem posluchačům a prosím o zahrátí k dnešním polokulatým narozeninám Marušce Vaškujové do Biskupic u Luhačovic. Přáním štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti. A písnička nech potěší všechny moje známé přátelé a kamarády. Moc vás děkuju, paní Jiřinko.
1: Nemáte za co, naschledanou. No, jak jsem říkala v úvodu, v tomto pořadu posloucháme písničky podání dechových kapel a cymbálových muzik. No a jedna z těch cymbálových muzik nám nyní zahraje a je to cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče.
3: Český rozhlas Brno.

0: V podání cymbalové muziky Josefa Válka z Čeče jste si vyslechli Lidové. No ale teď už si vyslechneme pana Františka z Hrubé Vrbky. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás teď jednu zdravím, aj zvukového mistra a všechny posluchače. Rádio Brno. Já bych chtěl, dneska má narozeninový den moje manželka Anička Černobylová z Hrubé Vrbky, 75 roku. Já bych chtěl popřít hodně zdraví, štěstí a všechny vnoučata. Syn František, dcera Katka Saničku a dcera Marketka Skladna z rodinu. Tak vnoučata Anička, Ondrášek, Marketka, Karolínka. Posluhu, abyste pěknou pusu. Děkuji.
0: Krásné. No já mám pocit, že toto příjmení zaznělo, myslím v pondělí, že jsem si ještě říkal, že to je takové zajímavé příjmení. Byl to muž, který nese jméno Černobyl příjmením, přálo se někomu. Tak od vás rodiny to asi nebylo? Nebo to byste slyšeli?
1: No ale rodiny takové nikde není tady.
0: No a třeba to byl jenom takový pozdrav. Jo, já vím, že se jmenoval Černobyl. No ale tentokrát je to paní Anička Černobylová.
1: Ano.
0: A pane Františku, dal jste nějakou kytičku paní Aničce?
1: Či dám, na oběd.
0: Dáte kytičku? No, já jsem vám jenom chtěla říct, že pokud ne, tak bude za chviličku napraveno, protože Šohajka za chvilku nám všem přinese jarní květinu, takže všechno nejlepší vaší milé manželce. Naschledanou.
1: Já bych vás prosil ještě srdcovku někdy večer.
0: No a jakou?
1: Holuběnku.
0: Holuběnku. Takže pan František Černobyl, Hrubá Vrbka, Holuběnka. Dobře,
1: ano.
0: Tak jo.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. No a ráda předám vinšování, které tady mám pro milovanou paní Evičku Mikéskovou ze Sudoměřic, která dnes slaví krásné půlkulaté narozeniny. Drahá Evičko, narozeniny mají být radostný den, tak ať splní se ti dnes nejeden sen. Všichni tě máme opravdu moc rádi, tak dovol nám, abychom ti vše nejlepší popřáli. Hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání i ochranu Panny Marie ti ze srdce přejí manžel František, milovaná maminka Jaruška, taky rodina Mikéskova a všichni známí, co tě mají rádi. K tomu taneček a písničku a taky dobrou skleničku. Připijme na zdraví a další roky s těmi, co tě mají rádi. Pro paní Marii Bláhovou ze Sokolnic následující. Milá maminko, posíláme ti velikou gratulaci k tvému krásnému jubileu a z celého srdce ti přejeme hlavně zdraví, klid, pohodu a ještě mnoho spokojených let. Syn Radek s rodinou, no a teď už Šohajka přináší jarní květinu.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, mám na telefonech dva pány, tak nejprve dávám slovo panu Jendovi z Hovoran. Dobrý den.
3: Dobré poledne, paní Ostrá, já bych vás poprosil, jestli byste zahráli někdy v srdcovkách Polku v máji.
2: No já vás poslouchám.
3: Polka v máji a ještě někdy od manželů Uhrových a Mistřijanky Polku nebo válčí, to nechám na vás, na výběru.
2: Čili od Uhrových?
3: Manželů Uhrových.
2: Ano, ano, a za doprovodu Mistřijanky, jo?
3: Uh-huh, ano, uh-huh. A to nechám na výběru vám.
2: Uh-huh.
3: Děkuji moc krát.
2: A ta Polka v máji, to je...
3: Polka v máji.
2: To se... Nevíte, kdo to hraje třeba?
3: Je, to teda včil nevím, to se...
2: No, my se na to podíváme, já se na to podívám.
3: Ale pěkná polečka je to taková.
2: Je to pěkná
3: říkám,
2: polečka.
3: Je půl května, ano.
2: Jo.
3: Už bude v května, tak ať se to zahraje.
2: A je to orchestrálka, nebo je to zpívaná?
3: Já myslím, že je to orchestrálka.
2: Orchestrálka, tak to je pro mě důležité. Tak jo, pane Jendo, tak pozdravíme vaše známé, přátelé,
3: ano, ano.
2: Rodinu, že jo?
3: Ano, tak jo. Rodinu a známý.
2: A písnička bude i pro vás, bude krásná. Uvidíte, uslyšíte za chviličku. Nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou. A teď už pan Joža z Polichna, volala paní Lidka z Polichna, no a teď je to pan Joža. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá, já vás velice zdravím, zdravím aj tu Lidu, sousedku, ona mě nechává vždycky zahrát, ale já bych chtěl hlavně Marušce Vaškujovej do Biskupic k tým narozeninám, jak přála ona, a ať je zdravá, šikovná, totka, jsem ji potkal, a ještě její manželovi Pepečkovi, no, co je Josef, ale my mu říkáme Pepeček.
2: Pepeček, tak jo, bude, písnička pro Marušku a Pepečka, pane Jožo, stejně
4: ano,
2: tak
4: na
2: i pro vás, nashledanou. No a tady je vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro poctivého nálezce, který dnes v Albertu na Vinohradech vrátil zapomenutý karton cigaret v košíku. Moc děkujeme a vidíme, že jsou na světě ještě dobří lidé. No tak Borek říkal, že to asi byl nějaký nekuřák, že měli velké štěstí na tohoto poctivého nálezce. A beru si už další dopis, cituji. Ke včerejším narozeninám velké přání posílám. Do Čejkovic u Znojma chcete vědět, kdo je má? Pan Hodulík Ladík je to švarný chlapík. Hodně zdraví, štěstí, lásky kopec, ať je stále skvělý borec. To přeje souseda, co ho ráda má. A hrát bude Mistřiňanka.

0: No ano, mistryňanka zahrála známou písničku Moravěnku, která určitě potěšila milé posluchače. No ale já už si beru další přání. Je to přání k dnešním narozeninám pro paní Bohunku Havlíkovou z Rynholce. Ať růže na cestu sypou se ti, ať každé přání splní se ti, ať oči tvé štěstím září, ať kvete úsměv na tvé tváři, ať nepoznáš lásky klam, to ti přejeme k tvým narozeninám. Hodně zdraví, spokojenosti a pohody na tanečku při dechovce, to přejí Marie a Alois Kutálkovi. No a tady je další přání. Příjmení bohužel chybí, ale vypadá to, že je to opět přání pro paní Havlíkovou. Takže, milá Bohunko, dneska je tvůj narozeninový den a my ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší, a to hlavně zdraví, štěstí, moře lásky blízkých, boží požehnání, spokojenost a radost ze všech malých i velkých vnoučat. Stále si užívej nádherné chvíle, které prožíváte při tančení za doprovodu dechové hudby, které oba s Pepíčkem tak milujete. Už jsme se dlouho nikde neviděli na dechové hudbě a tak se budeme těšit na festival dechové hudby do Rimic, na který určitě ráda přijedeš. No a tak to blahopřejí Majka a Vráťa z Přerova a tak to hraje Podhoranka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla, jak už jsem říkala, Podhoranka. Byla to pěkná polka, Františka vystoupila pod těma horama. No a písnička k narozeninám i pro pana Pavla Kyseláka z Přerova. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, porozumění, pohody, odpočinku, ale i zábavy, tanečků a hezkých setkání do dalších let, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No a radost milým vinčováním určitě přinesu i dědečkovi, panu Jiřímu Valovi z Křepic. Je to přání k dnešním krásným 86. narozeninám. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a boží požehnání. Ta nejmenší pravnoučátka ti posílají sladkou pusinku a vzkazují: dědečku, všichni tě máme moc a moc rádi. No tak toto přání a stejně jako další, která jsem předávala, jistě potěšila a určitě potěší i následující písnička.

Tak to byla pěkná písnička, postavím si pěknou chaloupku, hrála Krajanka. A ještě prosím o zahrání písničky pro paní Marii Kubíkovou. Moje milovaná maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, máme tě moc rádi. Dcera Marika, zeť Karel, vnuk Karel a vnučka Verunka. Krásné narozeniny, končí přání. No a další, prosím vás o věnování písně pro Marka Škrhu z Kútu k jeho narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví a štěstí. Rodina Škrhova z Rohožníka a písničku budou hrát Bracoviáci.

Tak to byla polka Kamila Mezihoráka a Anny Mrákové v podání Vracovějáků, Sobů, Lecká, Stárečka. No a tady další přání k narozeninám pro paní Bohunku Havlíkovou z Rynholce, které slaví právě dnes. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti, pohody s vnoučátky a také hezké společné chvíle i do dalších let, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No, tak paní Havlíková si dnes skutečně užívá, neboť i následující přání patří jí, cituji. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro moji milovanou manželku, paní Bohumilu Havlíkovou z Rynholce, která dnes slaví narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání, ještě hodně, hodně protancovaných střevíčků přejí manžel Pepa, dcera Lenča, syn Jiří, Marťa, Aneta, Michal, David, no a pusinku přidávají vnoučátka Mary, Amálka, Jasmínka, Davídek, Šimonek a nejmenší Matýsek. No a písničku pak přidávají Bujané.

krásná písnička v podání Bojanů Antonína Perničky dozněla. No a protože zbývá ještě nějaká minutka, přátelé, tak já vám všem, kteří jste si naladili tuto část Moravy krásné země, pošlu jednu, abychom si společně mohli zaspívat, a doufám, že si naladíte Moravu krásnou zem i krátce po 18. hodině. Takže teď pro vás, pro všechny, Moravská lidová.

Tak to byl Kunovian, je 12 hodin 56, no skoro 57 minut, takže Morava krásná zem polední část končí. Užijte si, přátelé, dnešní den, no a krátce po 18. hodině se na vás opět těší Jiřina Ostrá. No a na závěr je to Újezdská Václava Popeláka v podání Vladokumpana a jeho muzikantů.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT 2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí. Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Jihomoravští záchranáři budou mít v Břeclavi novou základnu. Z baziliky na Liberecku zloděj ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy. Ornitologové varují, aby lidé neodnášeli všechna ptáčata, která najdou mimo hnízdo. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. V Břeclavi začala stavba nové výjezdové základny zdravotnických záchranářů. Dosud sídlili v areálu nemocnice. Nová budova za 139 milionů korun bude stát na pozemku nedaleko. V přízemí bude 6 stání pro sanitky, dezinfekční box nebo sklady. V druhém podlaží budou pobytové prostory se šatnami a hygienickým zázemím. Nová základna bude podle mluvčí Michaely Botové větší než dosud využívané prostory.
3: Nevyhovují také proto, že jsme tam vlastně na různých místech. Sklad je někde jinde, záložní auta máme jinde, šatny v jiném prostoru, bude všechno takzvaně pohromadě. To je vždycky výhodné i pro ty posádky. Každé zkvalitnění těch pracovních podmínek našich zaměstnanců znamená také vlastně zkvalitnění péče o pacienta.
2: Základna má být hotová v druhé polovině roku 2027. Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policie má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještění na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
4: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
2: Stovky ptáčat nalezených mimo hnízdo končí každý rok v záchranných stanicích, aniž by záchranu potřebovali. V mnoha případech je totiž pobyt mláděte mimo hnízdo součástí jeho přirozeného vývoje. Učí se létat a osamostatňuje se. V případě nálezu je nejlepším řešením zavolat do záchranné stanice a poradit se, upozorňuje Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.
5: Spousta těch případů skutečně, když nám lidi zavolají, tak vyhodnotíme, že není třeba zasahovat, naopak je potřeba vycouvat z té situace. Když to zvíře je v pořádku a je to skutečně jenom mládě, který se učí lítat, tak se snažíme ještě pokud je to čerstvý přesvědčit, aby ho vrátili na místo. Může se prostě stát i to, že to mládě přijde o rodiče.
2: Lidé by se u ptáčete také neměli dlouho zdržovat, aby na něj neupozornili predátory. Ve Zlíně je od dneška do 25. května k vidění kolekce 120 originálně vytvárně stvárněných filmových klapek. V neděli 31. května budou vydraženy ve Zlínském kongresovém centru a jejich výtěžek i letos podpoří tvorbu mladých filmařů. Výstava i dražba se koná v rámci doprovodného programu 66. ročníku Zlín Film Festivalu pro děti a mládež.
1: Počasí.
2: Odpoledne na jihu Moravy čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo, večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zastavují kamiony v pravém pruhu na kilometru 171. Nesouvislá fronta se sune až do Brna k omezení. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí.

0: apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S tak, fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy.

0: tak ten program byl nezvykle náročný pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán,
0: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože jsme máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávě jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá, tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se
1: skvělá.
0: Už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo, a tak jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka, a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry, a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup, a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce, a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brněnská náplavka bude mít od června 3 nové prodejce občerstvení. Lékaři na Masarykově náměstí ve Znojmě budou lidem zdarma vyšetřovat mateřská znamenka. Čeští házenkářky vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo a teploty do 17 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Návštěvníci brněnské náplavky se v červnu dočkají 3 nových prodejen občerstvení. Městská část Brno-Střed v pondělí oznámila, že vybrala jejich provozovatele. Na kolonádě na Rulerově nábřeží budou nabízet snídaně, svačiny, kávu, různé limonády nebo míchané drinky. Všechny 3 jednotky potom doplní i venkovní zahrádky. Výběrové řízení přibližuje mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.
2: Doručili nám zájemci celkem 49 nabídek, konkrétně jsme nespecifikovali předem sortiment, aby mohl být potom co nejpestřejší a my měli možnost vybírat co nejširší kvality těch nabídek. Konec jsme vybrali 3 zájemce, kteří podle nás zapadají vhodně do charakteru náplavky.
0: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Masarykovo náměstí ve Znojmě je 4. zastávkou turné Spolu proti melanomu. Zájemci si můžou zítra od 10 do 5 hodin odpoledne nechat zdarma vyšetřit pigmentové skvrny a znaménka. Akci pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pro všechny bez ohledu na to, u které pojišťovny jsou lidé registrovaní.
3: Melanom dnes podle odborníků patří k nejčastějším a nejnebezpečnějším typům nádoru. V Česku jeho výskyt vzrostl za posledních 30 let až 4x. Lékaři proto varují před nadměrným sluněním nebo návštěvami solárií. Nejúčinnější zbraní je v tomto případě prevence a sledování změn vlastních znamének. Pokud mají lidé podezření na vážnější onemocnění, lékaři jim přímo na akci poradí, jak dále postupovat. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní duel baráže o postup na mistrovství světa, ve které se utkají s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 zápasů. Utkání přivítá od 8 hodin večer zaplněná hala Rondo. Více než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po 2leté pauze způsobené zraněním.
4: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné. Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme přibývání oblačnosti, místy až zataženo, večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů, vane mírný západní až jihozápadní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Čekejte kolonu kamionů už za Velkou Bíteší. V pravém pruhu zastavují nákladní auta na kilometru 165. Osobní v levém čeká kolona kolem exitu 182 Popůvky. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, vážení přátelé, máme 4 minuty po 14. hodině, otvíráme naše dobré odpoledne s písničkami, s reportážemi, s pozvánkou na výlet. No, na výlet se dostaneme vlastně víckrát, v téhle hodince vás vezmu třeba do Znojma, ale také se soutěží Trefa a samozřejmě, že bude zvonit i Eda Štatlař. Já se tak dívám na kalendárium, které platí pro datum 13. května, to je právě dnes. A možná to nevíte, rád vám to povím. Je to 290 let, co se v Brně konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnil se ke korunovaci milostného obrazu Panny Marie Svatotomské. A něco mi říká, když jsem u tohohle tématu, že už brzo nás znovu v Brně ohňostroje čekají. Bude to sice až na přelomu května a června, ale do té doby se o tom ještě určitě dozvíte mnohem víc právě z našeho vysílání. Už za chvilku se z něj také dozvíte, jaké počasí bude ještě dnes odpoledne, jaká nás čeká noc a co vlastně přinese počasí a jeho vývoj až do konce tohoto pracovního týdne. U mikrofonu je Borek Kapitančik, ať se vám dnes všechno povede, ať vás nikdo nedusí. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: O počasí ve vysílání Českého rozhlasu Brno přichází popovídat a předpovědět vývoj počasí až do konce pracovního týdne Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne vám přeju, Barboro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Je trošku chladněji, než bych si na polovinu května představoval, ale za to může určitě ten dnešní ledový muž, servác. Jaké jsou teploty na Jižní Moravě?
2: A teploty se teď pohybují mezi 13 a 17 stupni Celsia, takže trošičku chladněji možná je a k tomu máme na obloze většinou poměrně dosti oblaků, v té severní polovině už spíše i k zataženu, naopak v té jižní a je to spíše polojasno nebo oblačno.
1: Z oblaků, které jste zmínila, taky něco kápne během odpoledne či na večer?
2: Nějaká šance tam je, byť jenom malá výjimečná a ta... Pokud by něco káplo, tak by to bylo slabé a večer bude oblačnost přechodně a jenom částečně také trošku ubývat.
1: Říkáte přechodně, takže nás čeká spíše oblačná noc?
2: Ano, je to tak, mělo by být konkrétně oblačno a zataženo, v průběhu noci a k ránu se potom může objevit slabý déšť, ale ten spíše s malou pravděpodobností a teploty zítřejší raní by se měly dostat mezi 7 až 4 stupně Celsia.
1: Začíná pro vás ráno východem slunce, tak v tom případě je to v 5 hodin a 12 minut, to v Brně vychází sluníčko, na vás, abyste si nařídili budíka. Zítra nastane západ slunce v Brně ve 20 hodin a 29 minut středoevropského letního času. Platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže a teploty zítřejšího dne překročí 20.
2: A právě, že by spíše neměli, ještě by měly být naopak trošku nižší než ty dnešní, konkrétně zítra mezi 11 a 14 spíše a lokálně až k 16 stupňům Celsia, ovšem ty 16, pokud budou, tak pravděpodobně na Hodonínsku, na Strážnicku.
1: Takže spíše na jihu našeho regionu. A co pátek, jaké přinese počasí?
2: Měl by být většinou se zataženou oblohou a ráno a dopoledne ještě stále ten déšť z noci a ten bude v průběhu odpoledne postupně přibývat na celé nebo většinu území. Nejvíce srážek pak bude večer a to mohou být i vydatnější a také je nutno být jen výjimečně počítat s výskytem bouřky.
1: No, stěžovali jsme si na nedostatek vláhy, tady budeme mít zřejmě i v sobotu a v neděli, ale k tomu se určitě dostaneme v některé příští předpovědi. Pro tuhle chvíli děkuji Barboře Kučerové za tu aktuální až do konce pracovního týdne a přeju i jí dobré odpoledne.

0: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je to sice jen dílo náhody, ale můžu vám aspoň říct, že tenhle chlapík, který Stevie Wonder, budeme si pamatovat, má narozeniny na serváce, tedy právě dnes. Dožívá se 76 let tenhle talentovaný chlapík, který svoji první smlouvu nahrávací podepsal už jako 12-letý. A spolupráci s ním si dodnes můžou pochvalovat jak Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, či celý Rolling Stones nebo Bob Marley. Tedy Bob Marley už asi moc ne. Teď je 14 hodin 24 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já pro vás mám dvě pozvánky na tento pátek, tedy na pozítřek, abyste věděli, kde by vám taky mohlo být docela fajn. Ta první pozvánka je do galerie U dvou polívků na pátek 15. května. Brněnský písničkář, textař, zakládající člen brněnských skupin Lidopop a Zadáci, autor textů na desce Tulák po hvězdách brněnské legendy Progress 2, autor písní pro B-side band, autor textů pro skupinu Škaredá holka, no prostě renesanční osobnost Kudla, tedy Martin Kudlička, vystoupí v pátek v 19 hodin a 30 minut v brněnské galerii U dvou polívků. A bude vám hrát ne za jednoho, ale dokonce za tři, jak jsem tak náznakem zaslechl. Srdečně vás zvu. Ovšem zvu vás taky na akci, která je trošku jiného charakteru, a to spíše obrazového. Světově proslulý fotograf a boskovický rodák Josef Koudelka totiž představí od 15. května v boskovické galerii Otakara Kubína svůj legendární cyklus Invaze 68, který vznikl během dramatických dnů srpna 68. a stal se symbolem odporu vůči vojenskému útlaku a boje za svobodu. Jedná se o vůbec první výstavu tohoto významného autora v jeho rodném městě. Vernisáž se uskuteční právě tento pátek, 15. května, v 18 hodin v galerii Otakara Kubína v Boskovicích. Následující den bude v kině Panorama od 17 hodin beseda s Josefem Koudelkou. Ta bude doplněná projekcemi jeho fotografií s hudbou. I na tohle místo vás srdečně zvu. Pokud by to měla být pozvánka k našemu dalšímu vysílání, tak vám už teď řeknu, že ke službám takzvaného lékaře na dálku se na Znojemsku za prvního půl roku přihlásilo téměř 3000 obyvatel. Zdarma ji může využít přibližně 95 000 lidí. Víc informací shrneme s naší kolegyní ve vysílání Dobrého odpoledne už za pár chvil. To bude kolegyně za chvíli. Kolega je tady hned.
1: Dův zvonek.
2: Co takhle Slovák, Brňák a Rusák na pláži? A chytno Goldnovo fišlu a ta jim hlásí. Když mě pustíte, každému z vás splním jedno přání. První Slovák. Já by som chcel, aby u nás na Slovači boli iba sami bohatí ľudia. Pink, stane se. Na zadě je Rusák. Já si přeju, aby kolem celé naši matičky Rusy byla opravdu nepřekonatelná zeď. Pink, stane si. A nakonec Brňák. Ten se nejdřív zeptá, ty, fišlo, jak vypadá ta vandna okolo Ruska? No, kilometr vysoká, 100 metrů tlustá, fakt neproniknutelný. Aha, tak víš co, napust to vodo.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Yeah!

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju všem, kteří jsou správně naladěni. A to i proto, aby se dozvěděli, co nového je ve Znojmě. Téměř 3000 lidí ze Znojemska, abych byl přesnější, se zatím zaregistrovalo k používání služby online lékaře. Město Znojmo za roční virtuální pohotovosti zaplatilo 2 miliony korun. Službu může od loňského podzimu použít téměř 95 tisíc lidí s trvalým pobytem v jeho správním obvodu. Ale podrobněji to teď chceme probrat s redaktorkou Hanou Novotnou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hanko, kvůli čemu lidé nejčastěji kontaktovali online lékaře?
1: Tak lidé nejčastěji konkrétně ve více než 800 případech potřebovali s lékařem na dálku skonzultovat zdravotní stav sebe nebo svých dětí. Pacienti také využili vystavení e-receptu, neschopenky, potvrzení o ošetřovném na nemocné dítě nebo objednání ke specialistovi. Část uživatelů si nechala změřit i vitální hodnoty nebo nahrála do systému svou zdravotnickou dokumentaci a rodinnou anamnézu. V několika případech na základě dat a rizikových faktorů lékaři pacienta sami kontaktovali a doporučili mu zajít na vyšetření. Některé konzultace se týkaly i takzvaného druhého názoru. To znamená, že pacient už měl lékařskou zprávu od svého doktora, ale potřeboval ji pochopit nebo vysvětlit.
0: Abych to taky pochopil, proč služba byla potřeba?
1: Tak podle zástupců firmy Doktor Digital a města Znojma virtuální pohotovost nemá nahradit tísňovou linku ani výjezd záchranky, nabízí ale možnost konzultace i v době, kdy běžné ordinace nefungují. Zdravotníci se ale domnívají, že 30 až 50% obtíží, se kterými lidé na pohotovost chodí, se dají vyřešit online, což ušetří čas i kapacity zdravotníků. Část pacientů totiž na pohotovosti čeká hodiny jen kvůli banálnímu vyšetření, které končí stejně vystavením receptu nebo žádanky pro specialistu. Virtuální klinika má 30 vlastních lékařů a spolupracuje s dalšími desítkami externistů.
0: Zmiňovali jsme, že virtuální pohotovost zaplatilo Znojmo, tedy město Znojmo. Jak to tedy zatím hodnotí jeho zástupci?
1: Já jsem se na to ptala nezávislého místostarosty Znojma Jakuba Malačky a ten zmiňoval, že zatím službu hodnotí poměrně pozitivně. Detaily o dalším vývoji ale zatím prozradit nechtěl. Od firmy Doktor Digital si nechali vyžádat podrobnější data o užívání a budou je vyhodnocovat spolu s ostatními obcemi ve svém správním obvodu. Schůzku k tomu mají 25. května. Podle Malačky data budou prezentovat i zástupcům Jihomoravského kraje.
0: Tolik tedy Hana Novotná na vlně Českého rozhlasu Brno na téma online lékaři na Znojemsku. Hanko, děkuji za informace a přeju ti hezký zbytek dne.
1: Taky přeju naslyšenou.
0: A co vy? Už jste byli tenhle týden někde na výletě? Já se tak ptám, protože turistická pozvánka Hany Varmužové na Konicko se dnes bude točit i okolo větrných mlýnů. A vy si ji budete moci poslechnout už za pár minut.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

namiddag.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. A také vítám Hanu Varmužovou u mikrofonu. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Je čas na turistickou pozvánku, ale vy jste říkala, co si o otázce.
1: Ano, položím vám úplně na začátku otázku. Borku, víte, že i vítr má svůj mezinárodní den?
0: To nevím.
1: No, tak já dneska pozvánku budu směřovat za větrnými mlýny, protože jsem se dočetla, že 15. června je Mezinárodní den větru a v Technickém muzeu Brno je zrovna v současné době taková malá výstava, která končí 14. června a tato výstava je věnována 20. výročí Klubu přátel Technického muzea Brno sekce Větrné mlýny. A na té výstavě si třeba na naučných panelech čtete celou řadu zajímavostí o větrných mlýnech, o jejich vývoji. Potom tam jsou i sbírkové předměty o tom, co v tom mlýně jste mohli najít a spousta podrobností. A když už budete jako nabití vědomostmi, tak si myslím, že by to chtělo i výlet za větrnými mlýny. A já vás pozvu zase na Konicko. Pojedeme vlakem z Prostějova do Strážiska, tam vystoupíme a teď nás čeká pochod. Nejdřív ale, než se vydáme k větrným mlýnům, tak bych upozornila, že do Strážiska jezdil velmi rád Ladislav Pešek, známý herec, měl tam svou chatu, ta chata je tam dodnes k vidění, je kousek nad nádražím v takové chatové kolonii. No a potom je tady nádherné poutní místo, leží na svatojakubské cestě na té moravské větvi, kostel je zasvěcený andělům strážným, jsou tady zděné kapličky křížové cesty, ty jsou z 19. století, je tady i zajímavý hřbitov a také je zajímavý, že původně na tomhle místě, kde dneska stojí kostel, tak byl ve 13. století hrad, který zanikl a posléze se to stalo poutním místem. Potom budeme pokračovat po červené turistické značce do Přemyslovic a tady jsou vedle sebe dva mlýny. Jeden mlýn je zděný, takzvaný holandského typu, to je taková jakoby ta rotunda, kterou dobře známe. Ten je velmi zachovalý, byl postavený roku 1884. Předtím na tomhle místě stál dřevěný, který vyhořel a pak byl postavený ten zděný. Od roku 1907 patří do rodiny Hrabalů a právě v 15. června, kdy je ten Mezinárodní den větru, bude otevřený a které další mlýny budou otevřené, se můžete dočíst na webových stránkách www.povětrník.cz. Ale abych neodbočovala z těch Přemyslovic, vedle tohoto velkého zděného mlýna je ještě malý mlýnek, dřevěný, a to je taková dřevěná budka, řekla bych větší psí bouda, a u něj je kovové kolo. A tohle to je typ mlýnku z Ostravska, protože tam v okolí Frýdku Místku a Ostravy se tyhle ty mlýnky velmi často vyskytovaly, protože lidé, kteří pracovali na hutích, byli velmi šikovní, říkalo se jim kovozemědělci, protože oni doma měli většinou i malé políčko a stavěli si tyhle ty mlýnky, aby si mohli sešrotovat nebo i semlít mouku na svém vlastním mlýnku. A tenhle ten mlýnek, který stojí tady, tak byl zachráněný, vlastně jenom ta kovová součást byla zachráněna z mlýnu Vyšní Lhoty. Převezl je pán sem do Přemyslovic a ten domeček dřevěný, tak to je replika, ale rozhodně je to zajímavé a kromě toho v Přemyslovicích mají ještě moc pěknou rozhlednu, ta je z modřínového dřeva. Krásná rozhledna, odkud vidíte část Hané a stojí za to na tuhle tu rozhlednu vystoupat.
0: Ještě dodám, že u těch mlýnů v Přemyslovicích lze očekávat také ohrazenou pastvinu koz a ovcí. To jen pro milovníky živé přírody. A já myslím, že i té neživé jsme se mohli obdivovat na trase ze Stražiska do Přemyslovic. Hanko, díky vám za tenhle tip na výlet.
1: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zaměstnanců pobírajících penzi je v Česku dlouhodobě kolem 200 tisíc. Loni díky odpuštění odvodů ušetřili 4 miliardy. Ceny Jihomoravského kraje získali lidé v oblasti vědy, umění nebo sportu. V brněnských Žabovřeskách místo sečení trávu spásají ovce. A zítra čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisících pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
3: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
1: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Podle oslovených personálních agentur seniori nejčastěji zůstávají v profesi, kterou dlouhodobě dělali, anebo si najdou méně náročnou, třeba na částečný úvazek. Zástupci vedení kraje včera večer předali ceny Jihomoravského kraje za uplynulý rok. Pro slavnostní večer pořadatelé tradičně vybrali klášter milosrdných bratří v Brně. Uznání získali za významné počiny osobnosti z různých oborů. Z 16 nominovaných krajští zastupitelé vybrali k ocenění 12 lidí.
4: In memoriam byla oceněna Barbora Bínová za rozvoj digitálního vzdělávání a podporu žen v IT. V oblasti vědy cenu získal třeba odborník na vodohospodářství Miroslav Dumbrovský nebo genetik Ondřej Slabý. Jaroslava Hajná se zasloužila celoživotním přínosem v oblasti folkloru. Za přínos sportu kraj ocenil majitele hokejové Komety Libora Zábranského. Cenu převzal taky třeba architekt Svatopluk Sládeček nebo zakladatelka dětského hospice Dům pro Juli Radka Wernerová, Emma Slámová, Český rozhlas.
1: Dobrovolní hasiči v Náměšti nad Oslavou mají nové zásahové auto. Má posílit požární bezpečnost regionu v souvislosti s nadcházející výstavbou dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Hasiči si vůz dnes převzali poté, co dostal na barokním mostě ve městě požehnání. Zastupitelé městské části Brno-Žabovřesky se rozhodli přestat sést travnatou plochu o velikosti půl hektaru u Královopolské ulice. Místo toho do oploceného prostoru umístili dvě roční ovce, které mají rostliny spásat. Péče o ně je vyjde zhruba na stejnou cenu jako sečení. Podle starosty městské části Filipa Lédra z KDU-ČSL mají ovce pomoct hlavně v boji s plevelem.
5: My si myslíme, že to může přispět k lepší kondici těch trávníků, vypasení těch plevelů, lepší biodiverzitě. V tom území a chceme osévat části zelených ploch luční směsí a mít tam prostě jako luční trávníky. Tyhle ty plochy, když budou vypasené těma ovečkama, tak by to mohlo sloužit právě pro přípravu pro ten následný výsev.
1: Pokud se systém osvědčí, přemístí zastupitelé ovce i na další plochy v městské části.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Míst je roztržená. Začíná za Tasovem kolem kilometru 158, chvílemi tam brzdí v levém pruhu osobní auta. Ta potom čeká pomalá jízda a postupně kolona za exitem 182 Popůvky až do omezení k D2. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, vy všichni správně naladění. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám přeju, aby se vám dnes všechno povedlo, abyste neměli žádné problémy, abyste doma měli nachystané jídlo, tedy pokud se vás týkají pracovní povinnosti a třeba už teď směřujete k vašim domovům. No a vy, kteří posloucháte už od rána, vězte, že serváce už vám moc připomínat nebudu, to víme, konec konců všichni, ale přece jenom jedna pranostika by se ještě možná našla. Před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Už jsme si povídali o tom, jaké počasí nás čeká třeba ještě dnes večer, nebo jak bude do konce tohoto pracovního týdne. A pokud vám to uteklo, tak vězte, že na webu brno.rozhlas.cz v oddíle Audioarchiv anebo pomocí aplikace Můj rozhlas.cz si můžete rozhovor s Barborou Kučerovou, meteoroložkou brněnské pobočky ČHMU, znovu připomenout. Pro tu další hodinku máme pro vás opět připraveny jednak reportáže, jednak písničky, ale taky soutěž. V Trefě se za malou chvilku setkáme opět se čtyřmi tématy a tím, kdo bude v okamžiku, kdy začnou hrát a zpívat Kelly Family, nejrychlejší na 726465200. A dnes je to kniha, kterou vám budu fakt závidět. Já jsem se díval do edičního plánu nakladatelství Kazda a čekal jsem, kdy dorazí Stanley Tucci. Americký herec, známý ovšem taky svojí láskou ke gastronomii. A je to tady Chuť mého života v originále. Taste, bestseller americký, je připraven i v českém znění v úvozovkách pro toho nebo pro tu, kdo dnes dvakrát správně odpoví. Tématy pro dnešní trefu, která za chviličku nastane, bude to trvat asi tak 6,5 minuty, možná 7, jsou Brno, hlavní města, Sudoku a, když Stanley Tucci a gastronomie, no tak italská gastronomie. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Ať se vám dnes všechno povede, i ta trefa.
2: Český rozhlas Brno.

0: Rodina Kellyových na hudební scéně už od 70. let. V tomhle okamžiku doznívá jejich David Song na vlně Českého rozhlasu Brno. Teď je 15 hodin a skoro 14 minut a já mám tu čest představit vám dnešního soutěžícího v Trefě. Pane Radku, zdravím vás do Boskovic.
1: Dobrý den.
0: A jako každému soutěžícímu či každé soutěžící vám dávám na výběr ze 4 témat. Brno, hlavní města, sudoku a italská gastronomie. To protože odměnou za 2 správné odpovědi bude dnes kniha Chuť mého života Stanley Tucciho. Vybíráte 2.
1: Tak já poprosím hlavní města.
0: A k tomu 2 témata.
1: A Brno.
0: Je vybráno. Já jen dodám, že tahle knížka z nakladatelství Kazda může být vaše a že vám ji budu závidět. Tedy, že bude vaše za 2 správné odpovědi, to už jsem říkal několikrát, ale taky bych měl říct, že v téhle vytříbené a osobní knize Stanley Tucci, slavný americký herec, otvírá dveře do svého života. Od dětství v italsko-americké rodině přes natáčení slavných filmů až po okamžiky, kdy se z obyčejného jídla stává kotva i naděje. Jste gurmán nebo považujete se za gurmána, Radku?
1: Ano, mám rád italskou kuchyni.
0: Škoda, že jste vynechal gastronomii, ale necháme si na někdy jindy. Brno a hlavní města, 2 témata, okolo nich se točí moje otázky. A taky ta minuta, kterou právě otvírám. Nejdřív tedy k Brnu, respektive jeho nedávné historii. Včera to bylo 53 let, co byl na tehdejší Leninově, dnes Kounicově ulici, zahájen provoz miniatur golfového hřiště tělovýchovné jednoty Zbrojovka. Kolik to hřiště mělo drah? 16, 18 nebo 20?
1: Tak budu hádat, typnu 16.
0: Říkáte 16 a teď

0: Hlavním městem Ománu, opakuju, stát Omán, ano, to jsme skoro u Hormuzského průlivu, je Maskat, Manama nebo Riad?
1: Maskat.
0: Dvě odpovědi by byly, ještě pořád běží minuta určená trefě, vy ještě pořád můžete svoje odpovědi změnit, aby ta cestička k další odměně z nakladatelství Kazda a od Českého rozhlasu Brno byla ušlapaná. Ale teď už ne. Zvoní zvonec a hlavní město jste trefil správně. Maskat. To je hlavní město Ománu. Nicméně, dnes už na to miniatur golfové hřiště můžeme jen vzpomínat, jak jsem tak jel nedávno okolo trolejbusem, ale ono nemělo 16 ani 20 drah, mělo klasických 18 drah. Mrzí mě to, ale není to trefa, Radku.
1: Nevadí, děkuji vám.
0: Zkusit to můžete zase zítra ve stejnou dobu. Máte otázku, kterou mi vrátíte, svůj dnešní neúspěch? A to není nic zlého, aby bylo jasné, že nikdo neví všechno, tak proto jsem připraven nastavit i tu druhou tvář. Tak co, máte na mě otázku ze všeobecných vědomostí?
1: Tak dám otázku. Předpokládaný nebo počet obyvatel města Boskovice, jestli je to, nemusí to být přesně, 12 tisíc, 15 tisíc nebo 18 tisíc?
0: 18. No. 18 tisíc, tak.
1: Je to kolem 12 tisíc, tak.
0: No tak, třeba se ještě boskovičtí budou snažit, ale děkuju, ani já jsem nevěděl, jaká je správná odpověď. Radku, jak říkám, nikdo neví vše a já se konec konců při sestavování otázek taky učím a doučuju. Mějte se hezky a přeji vám dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Taky pěkné odpoledne, naschanou.
0: Naslyšenou. 3:45 vám řeknu, že manželé Musilovi z Ráječka na Blanensku už nezvládali kvůli vyššímu věku žít sami v rodinném domě. Díky novému sociálnímu bydlení z obce na stáří odejít nemusí. Tuhle možnost má v Česku stále víc seniorů. A to už vám vlastně prozrazuju téma naší nadcházející reportáže. Za pár chvil v dobrém odpoledni.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: O půlnoci to byla ještě noční linka z brněnského rozhlasového studia, ale teď už máme 15 hodin a skoro 24 minut, nejvyšší čas v dobrém odpoledni dát prostor další reportáži. Stále víc obcí chce nabídnout soběstačným seniorům dostupné bydlení tam, kde prožili kus života. Je to případ i Ráječka na Blanensku. Radnice nechala postavit za 60 milionů korun sociální bydlení s 23 byty. První nájemníci se v nich už zabydlují.
1: Manželé Musilovi mě zvou do svého jednopokojového bytu v sociálním bydlení v Ráječku. Přestěhovali se sem před pár týdny.
2: Bydleli se tady v Ráječku nájmu, v jiném domku, no, takovým starým.
1: Aneška Musilová díky tomuhle bydlení může dál žít s manželem sama a jsou soběstační.
2: Nakupuje děda a jinak mě vozí dcera, no, hodně věcí a pomáhá nám.
1: A vy máte i takovou malinkatou zahrádku, já vidím, že tam něco pěstujete i.
2: Zatím nic a přijezou nám rajčata zítra a okurky, to budeme sázet.
1: Jak to tady vypadá u vás?
2: Jo, klidně se podívejte, tak... ale já vám dám papuče.
1: Ne.
2: Bez hoci nemůžete, to tady je zima, to studí, moment. Mně to trvá díl. Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
1: Kouknu.
2: Můžete, jo, běžte.
1: Tak to máte i bezbariérovou, že vlastně máte výhodu, že,
2: to je výhoda,
1: že
2: no.
1: Se tam dostanete
2: já
1: v pohodě.
2: Já jsem tam neměla tam být schody, já tam se nedalo bývat.
1: Vzpomíná na svůj předchozí domov žena, která se pohybuje opřená o chodítko. V bytech kolem Musilových žijí další seniori nebo jiní lidé, kteří sociální bydlení podle starosty Víta Reichlégra ze SocDem potřebovali.
3: Tady jsou vlastně ty sociální byty, kde teda to nájemné je nějakých 3300 korun plus zálohy na energie.
1: Kromě jednotlivých bytů nebo menších úložných prostor na chodbách mají nájemníci k dispozici i společné prostory. Nezávislá místostarostka Kateřina Sehnalová ukazuje na společenskou místnost se stoly, židlemi a s televizí.
4: Tady oni se můžou setkávat, dívají se většinou večer na nějaký sport. A když by měl někdo nějakou rodinnou oslavu, že ty byty jsou malé, tak se to může udělat tady. Tady vidíte kompletně vybavenou kuchyňskou linku.
1: Podobný dům teď staví třeba v Drásově na Brněnsku. Nový domov tam najde 24 místních od 75 let. A například ve Velaticích u Brna chtějí letos vybrat firmu, která postaví pro místní seniory budovu se 7 byty. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: A z Ráječka za malou chvíli znovu naspět do Brna. Tedy mezi tím ještě za Petrem Reskem či za Janou Kiršner a taky Jarkem Nohavicou. Ale proč to vlastně říkám? Já se to vlastně nejdřív dozvěděl od bývalé kolegyně Marcely Vandrové a potom od našeho kolegy Jardy Knajsla. To, co vám teď chci říct. V pátek 15. května se v Dělnickém domě v Brně Židenicích uskuteční další večer z cyklu zpívání. Na to nás už za chvilku pozve jeden z organizátorů Jindřich Hovorka. A ono to vlastně bude spojeno i s jedními narozeninami. Proto jsem se právě chtěl tímhle pozdravit jednak Vaška, mám tím na mysli jednoho z aktérů pátečního setkání, ale taky Marcelu, která mi o tom pověděla. Takže za chvíli se to rozvíte i vy.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na takovou první noc jistě vzpomíná každý z nás. Ale teď k tématu, které jsem jen jemně naznačil. Je to asi 70 minut, jak si můžete ověřit třeba zpětným poslechem v aplikaci Můj rozhlas.cz anebo v audioarchivu na webové stránce Brno rozhlas.cz. Tedy zhruba před 70 minutami jsem vám nabídnul dvě páteční pozvánky. Jednu hudební a druhou, řekněme, vizuální. Ale těch hudebních bylo, myslím si, málo. Takže přidám ještě jednu na tenhle pátek, respektive na páteční podvečer. To bude Dělnický dům v Brně Židenicích patřit dalšímu z pravidelných večerů z cyklu zpívání se členy souboru Javorník Brno. Opět nebude chybět cymbálová muzika Mirko Otáhala, zpívající mužáci. Ale přeci jenom to bude tentokrát trošku jiné. Bude se totiž slavit. A já už teď v našem odpoledním vysílání zdravím zpěváka, ale taky moderátora a spoluorganizátora této akce Jindřicha Hovorku. Jindřichu, přeju vám dobré odpoledne.
1: Já vám taky, Borku, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Brno.
0: A teď na vás přehodím svoje povinnosti. Prosím, abyste z kraje našeho telefonického vstupu představil tenhle cyklus, tedy cyklus zpívání. O co vlastně jde, respektive co a kdo zpívá?
1: Ano, s velkou radostí. Tak pořad zpívání je v podstatě z pera Mirko Otáhala, který přišel s tímto nápadem dělat jenom hudební večery, kde se jenom zpívá a netančí, protože spousta nás postarších už tančit moc nemůže a ti mladí nás tak trošku vždycky převálcovali na těch besedách u cymbálu, takže jsme udělali takovýto pořad a posunuli jsme ho mnohem blíž k divákům, takže v podstatě hrajeme pod forbínou, metr od diváků a na jevišti se na velkém plátně vysílají nebo promítají všechny texty, které zpíváme. Takže všichni můžou zpívat všechny texty, není žádné omezení. Jeden náš posluchač věrný to označil jako folklorní karaoke, což mi přijde takové jednak vtipné a jednak trefné.
0: No trefné rozhodně. Já bych byl možná na straně toho posluchače taky. Ale já už jsem naznačil, že v pátek...
1: Budete vítán samozřejmě.
0: No jo, no, v pátek přednoční, to je to pravé pro mě, ano. Ale vraťme se k té samotné akci, která bude krásná i bez mé přítomnosti. Já už jsem naznačil, že v pátek se bude v Dělnickém domě oslavovat. Takže teď to důležité. Kdo bude tím velebeným a jubilujícím?
1: Tak jubilujícím bude Václav Kovářík, můj velmi dobrý kamarád a přítel a je to úžasný muzikant, multiinstrumentalista a ještě lepší zpěvák, solista Brolnu a mnoha dalších významných těles hudebních a dožívá se krásných 75. V plné zvukové síle, takže ten koncert bude úžasný a pozval si jako hosty Lidku Hejlovou a Jardu Kneisla, našeho kamaráda, takže ten večer bude velmi veselý, jak znám všechny účastníky.
0: Jak znám Vašíka, určitě bude. Takže tím toho aspoň na dálku zdravím, protože to bude právě on, který bude taktéž v centru pozornosti tento pátek v Dělnickém domě. Ale
1: ano.
0: Nezbývá, než vás poprosit, Jindřichu, ještě o přesné informace, v kolik mohou zájemci přijít a přeci jen, jestli je ještě něco extra, na co by se mohli těšit, nebo že by si snad třeba i sami něco připravili.
1: Máme jedno takové multižánrové překvapení, které nemůžu prozradit dopředu, protože pak už by to nebylo překvapení, ale bude stát za to. A ta akce se koná v Dělnickém domě v pátek od 19 hodin. Přijďte včas, abyste si stačili nakoupit občerstvení a určitě to bude velký zážitek pro všechny.
0: Já to z vás nevymáčknu, ale dobře, necháme to až na místo samotné. Na tento pátek, v kolik hodin, ještě jednou prosím?
1: V 19 hodin.
0: Ano, v Dělnickém domě v Brně Židenicích.
1: V Dělnickém domě v Brně Židenicích, přesně tak.
0: Jindřichu, já vím, že Hlasová pohoda je nutná pro moderátora, a protože vy jste zpívající moderátor, tak vám přeju zejména tu hlasovou pohodu před páteční akcí a děkuji za pozvánku na další večer z cyklu zpívání, který tento pátek v Dělnickém domě v Brně Židenicích od 19 hodin začíná. Kdy bude končit, to asi nevíte, že jo?
1: Tušíme to, ale nemůžeme to prozradit.
0: A tak další tajemství. Nicméně ano. I za tyhle informace děkuju a přeju vám úspěch a dobré odpoledne.
1: Děkuju za pozvání do vysílání a přeji všem vše dobré.
0: Nápodobně. Za 5 minut, a to necelých, bude 3:15. A vy možná ještě nevíte, jaká vás čeká zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo. Tak já vám to povím. Týkat se bude Pražského národního muzea. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé, a inspirován právě tím, co v učebnicích nebylo, vám v závěru dnešního dobrého odpoledne chci připomenout ještě jednu věc. On ten dnešek, tedy 13. květen, je vlastně takovým dnem, který můžeme považovat za připomínku symbolického, aspoň symbolickou připomínku počátku českého letectví. Když se podíváte na Wikipedii, zrovna se tam dívám taky, tak to bylo právě 13. května 1911, co Jan Kašpar vykonal svůj let z Pardubic do Velké Chuchle. Takže těch 121 kilometrů překonal za 92 minut ve výšce okolo 800 metrů. Já si to raději nebudu převádět do dnešních měřítek a na dálnici D1, ale vám bych rád řekl pro tuhle chvíli, že už vlastně je konec. Tedy konec dobrého odpoledne. Den samozřejmě ještě nekončí, protože náš program pokračuje po 16. hodině a zprávách s Davidem Hasmanem, třeba s Humoriádou. Jejím dnešním hostem, jestli se tedy nepletu, bude Petr Jančařík. Ano, ověřil jsem si, je to tak. Po 17. hodině čekejte pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje, tedy Den v kraji, a v 18 hodin se od mikrofonu ohlásí Jiřina Ostrá v další části Moravy krásné země. Zítra naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
4: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Jihomoravští záchranáři budou mít v Břeclavi novou základnu. Policisté dál pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. Rodina o ní už týden nemá žádné informace. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra vzroste, u nafty klesne. A zítra čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Břeclavi začala stavba nové výjezdové základny zdravotnických záchranářů. Dosud sídlili v areálu nemocnice. Nová budova za 139 milionů korun bude stát na pozemku nedaleko. V přízemí bude 6 stání pro sanitky, dezinfekční box nebo sklady. V druhém podlaží budou pobytové prostory se šatnami a hygienickým zázemím. Nová základna bude podle mluvčí záchranářů Michaely Botové větší než dosud využívané prostory.
2: Nevyhovují také proto, že jsme tam vlastně na různých místech. Sklad je někde jinde, záložní auta máme jinde, šatny v jiném prostoru, bude všechno takzvaně pohromadě. To je vždycky výhodné i pro ty posádky. Každé zkvalitnění těch pracovních podmínek našich zaměstnanců znamená také vlastně zkvalitnění péče o pacienta.
0: Základna má být hotová v druhé polovině roku 2027. Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černo-červené tenisky. Informace o ní můžete volat na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
3: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř, to je o 14 haléřů více než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kavuckým. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s první částí kolony kamionů v pravém pruhu za Tasovem na kilometru 158. Osobní auta v levém pruhu brzdí nejdříve mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a potom taky v Brně. Tolik doprava, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
5: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se do mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo jeho vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy.

0: Kukače někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Že já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme.
0: Tak oni si to vyťukají na internetu.
1: Myslím, že je dobře, já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám. To musí jít.
0: Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotk ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: To je to podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako my, já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, no, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že? No. Zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyjde ruce mop a koště.
3: No. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych jim řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to velmi pochopila.
3: Je to, je.
2: No.

0: Když se tebou zamouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
1: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
0: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
0: Spiritusovou.
1: To nebudu.
0: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc.
0: No. Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
3: No.
1: Ačko
3: si
1: tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A sedanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den, u telefonu Debi a chtěl bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fošáky moc zdraví, já jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom
7: fešáky,
1: to slyšeli rádi znovu.
7: Ano, a že jste skvělý, jsem myslela, že výborné vysílání, jako vždycky.
1: Ano,
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasnej, ale máme ho často,
1: takže
7: bych
1: Ačko.
7: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za
7: děkuju,
1: vás. Děkujeme pěkně.
7: Odpoledne. Díky moc, mějte
1: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče?
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám.
9: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co omlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak najsi, já to držím.
11: Kamile, já jsem
12: odkud jste, prosím?
9: Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, ne, ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky, drahéšku, tady máš...
9: Moment, drahéšku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám. No.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlin, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říká, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smářit, promíte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 809. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý. Tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý
4: den. A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvoubal. Tak, Sané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lokavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Tak ne, díky chlapci.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce, pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V Rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
10: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme na chvíličku?
10: No, prosím, pojďte dám.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
10: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
10: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak...
10: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
10: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
10: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
10: No, takže... prosím vás. Králíčková, to je taková hyena.
9: Králíčková. No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
10: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo?
10: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
10: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
10: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne to?
10: Králíčková.
9: To je hyena, to je. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
10: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu, to je, jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
11: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím. A prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Já taky moc rád.
1: Tak jo. Tak a kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem. František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Stále více menších obcí a měst staví sociální byty pro seniory. Ornitologové varují, aby lidé neodnášeli všechna ptáčata, která najdou mimo hnízdo. Nový třídílny dokument 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni na krizové situace. A počasí zítra čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Obce stále častěji staví sociální byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje rostoucí zájem o dotace. V aktuální výzvě nezbyly peníze pro více než 50 žadatelů. Například na Jižní Moravě můžou radnice získat příspěvek i od Jihomoravského kraje.
3: Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
4: Manželé Musilovi žijí prvních pár týdnů v jednom z bytů sociálního bydlení v Ráječku na Blanensku. Obec ho podle starosty Víta Rečlégra ze Socdem postavila i díky dotacím.
5: Celá ta investice stála okolo 60 milionů, s tím, že jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a z Jihomoravského kraje.
4: Třeba v Drásově na Brněnsku mají nabity pro senior i veřejnou sbírku a už je staví, potvrzuje nezávislá starostka Martina Bočková.
6: Když to všechno půjde podle plánu, tak by mohli v prosinci už první lidé bydlet.
4: Podobné zařízení chystají taky ve Veleticích u Brna. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Stovky ptáčat nalezených mimo hnízdo končí každý rok v záchranných stanicích, aniž by záchranu potřebovali. V mnoha případech je totiž pobyt mláděte mimo hnízdo součástí jeho přirozeného vývoje. Učí se létat a osamostatňuje se. V případě nálezu je nejlepším řešením zavolat do záchranné stanice a poradit se, upozorňuje Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.
7: Spousta těch případů skutečně, když nám lidi zavolají, tak vyhodnotíme, že není třeba zasahovat, naopak je potřeba vycouvat z té situace. Když to zvíře je v pořádku a je to skutečně jenom mládě, který se učí lítat, tak se snažíme ještě pokud je to čerství přesvědčit, aby ho vrátili na místo. Může se prostě stát i to, že to mládě přijde o rodiče.
1: Lidé by se u ptáčete také neměli dlouho zdržovat, aby na něj neupozornili predátory. Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informovala o tom tamní finanční správa, podle které kroky podnikla z bezpečnostních důvodů. Bližší informace ale neposkytla. To, jak jsou Češi připraveni na krizové situace, ukazuje nový třídílný dokument 72 hodin. Vychází ze stejnojmenné kampaně ministerstva vnitra z loňského roku a premiéru bude mít v neděli na YouTubeovém kanálu platformy Czechsperiment. Tvůrci nejprve oslovili pár desítek náhodných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na 3 dny. Část z nich potom uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny nebo spojení s okolím strávili 72 hodin. Slovo má režisér Jan Látal.
8: Pro mě překvapením bylo, že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít i vlastně o půstu nebo bez vody, ale bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat, a to se ukázalo v tom experimentu jako rozhodující.
2: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit i déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Ve Honzi D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolony. První část už u exitu 153 Tasov. Brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu, potom se rozjedou. Kamiony tvoří v pravém pruhu místy roztrženou frontu až do Brna. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Po zprávách konkrétně 4,5 minuty po páté startuje hodinka věnovaná těm nejdůležitějším událostem dneška. Hodinka nazvaná Den v kraji. Za malou chvíli začínáme souhrnem dnešních regionálních zpráv. Od mikrofonu vás bude provázet Marek Zouhar, který přeje příjemný poslech a zůstaňte naladěni.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Souhrn zpráv z Jižní Moravy pro dnešek, středu 13. května, má nyní připraven David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Břeclavi začala stavba nové výjezdové základny zdravotnických záchranářů. Dosud sídlili v areálu nemocnice. Nová budova za 139 milionů korun bude stát na pozemku nedaleko. V přízemí bude 6 stání pro sanitky, dezinfekční box nebo sklady. V druhém podlaží budou pobytové prostory se šatnami a hygienickým zázemím. Nová základna má být hotová v druhé polovině roku 2027. A podle mluvčí homoravských záchranářů Michaely Botové bude větší a s lepším uspořádáním než dosud využívané prostory.
3: Nevyhovují také proto, že jsme tam vlastně na různých místech. Sklad je někde jinde, záložní auta máme jinde, šatny v jiném prostoru, bude všechno takzvaně pohromadě.
2: Šlapanice provizorně zprovoznili část úřadu, který na začátku května poničila havárie vodovodu. Zatím funguje podatelná, matrika, odbor správy majetku nebo finanční odbor. Občanské průkazy a cestovní doklady si ale lidé musí vyřídit jinde. Radnice zatím netuší, kdy bude úřad fungovat naplno. Škody odhadují v řádech 100 tisíců až jednotek milionů korun. Do Šlapanic začala dojíždět i mobilní pobočka pošty. Bučovice ještě letos zahájí kompletní rekonstrukci smuteční síně na hřbitově. Během několika dní začnou hledat stavební firmu. Část budovy bude nutné zbourat, protože má špatnou statiku a není možné opravit, jak vedení města původně chtělo. Práce na demolici a nové přístavbě začnou ještě letos a potrvají i příští rok. Odhad nákladů je asi 20 milionů korun. Na Znojemsku se za prvního půl roku přihlásili k využívání online konzultací s lékaři téměř 3000 lidí. Znojemská radnice zatím službu předplatila za 2 miliony korun na jeden rok. Pacienti můžou přes web nebo aplikaci zdarma požádat lékaře o vystavení e-receptu anebo třeba o objednání na vyšetření. První zkušenosti shrnuje Ondřej Svoboda ze společnosti Doctor Digital.
4: Byly to hlavně ty konzultace nejvíce u dospělých, potom pediatrické konzultace, dále to bylo měření těch digitálních hodnot přímo v aplikaci. 387 lékařských zpráv jsme dělali analýzu a nebo druhý názor.
2: Více se tématu budeme věnovat krátce před půl šestou. Zástupci vedení kraje včera předali ceny Jihomoravského kraje za uplynulý rok. Pro slavnostní večer pořadatelé tradičně vybrali klášter milosrdných bratří v Brně. Uznání získali za významné počiny osobnosti z různých oborů. Z 16 nominovaných krajiští zastupitelé vybrali k ocenění 12 lidí, třeba genetika Ondřeje Slabého, majitele hokejové Komety Libora Zábranského nebo zakladatelku dětského hospice Radku Wernerovou.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V obvyklý čas, konkrétně v 17.14, je připravená Barbora Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, samozřejmě s informací o počasí. Vítám vás, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Začněme prosím shrnutím, jak bylo v kraji dneska.
2: Dnes bylo převážně po relativně jasném nebo polojasném dopoledni, to odpoledne spíše oblačné, někde i zatažené nebo skoro zatažené, a ty teploty dnes vyšplhaly většinou mezi 17 až 19 stupňů Celsia, případně v těch vyšších polohách a spíše na severu kraje a byly mezi 13 a 17 stupňů Celsia.
1: Jsme právě uprostřed zmrzlíků, takzvaných zmrzlých mužů v kalendáři, takže jaký je i s ohledem na tohle datum výhled na zítřek?
2: A zítřek by měl být většinou zatažený, ráno a dopoledne se může v části kraje objevit déšť. Ten se může objevit už v druhé polovině noci a zítřek potom v průběhu odpoledne a během zítřka v průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíc srážek očekáváme zítra večer a to mohou být i vydatnější a výjimečně se může objevit také bouřka. Zítřejší teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, lokálně až k 16 stupňům Celsia, a to spíše na Hodonínsku.
1: To byly informace od Barbory Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu, které děkují. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Teď jsou na vlně Českého rozhlasu Brno připraveny písničky, které nestárnou. Po nich bude Den v kraji pokračovat informací o moderní lékařské službě na Znojemsku.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Na vlně Českého rozhlasu Brno pokračuje Den v kraji. Téměř 3000 lidí ze Znojemska se zatím zaregistrovalo k používání služby online lékaře. Město Znojmo za roční virtuální pohotovosti zaplatilo 2 miliony korun. Službu může od loňského podzimu použít téměř 95 tisíc lidí s trvalým pobytem v jeho správním obvodu. Podrobněji to teď probereme s redaktorkou Hanou Novotnou. Ahoj, hezký den. Ještě jednou, teď už i s mikrofonem, pardon.
1: Dobré odpoledne.
0: Kvůli čemu lidé nejčastěji kontaktovali online lékaře?
1: Lidé nejčastěji konkrétně ve více než 800 případech potřebovali s lékařem na dálku zkonzultovat zdravotní stav sebe nebo svých dětí. Pacienti také využili vystavení e-receptu, neschopenky, potvrzení o ošetřovném na nemocné dítě nebo objednání ke specialistovi. Část uživatelů si nechala změřit i vitální hodnoty nebo nahrála do systému svou zdravotnickou dokumentaci a rodinnou anamnézu. V několika případech na základě dat a rizikových faktorů lékaři pacienta sami kontaktovali a doporučili mu zajít na vyšetření. Některé konzultace se týkaly i takzvaného druhého názoru. To znamená, že pacient už měl lékařskou zprávu od svého doktora, ale potřeboval ji pochopit nebo vysvětlit.
0: Proč služba byla potřeba?
1: Podle zástupců firmy Doktor Digital a města Znojma virtuální pohotovost nemá nahradit tísňovou linku ani výjezd záchranky. Nabízí ale možnost konzultace i v době, kdy běžné ordinace nefungují. Zdravotníci se ale domnívají, že 30 až 50% obtíží, se kterými lidé na pohotovost chodí, se dají vyřešit online, což ušetří čas i kapacity zdravotníků. Část pacientů totiž na pohotovosti čeká hodiny jen kvůli banálnímu vyšetření, které končí vystavením receptu nebo žádanky pro specialistu. Virtuální klinika má 30 vlastních lékařů a spolupracuje s dalšími desítkami externistů.
0: Zmiňovali jsme, že virtuální pohotovost zaplatilo město Znojmo. Jak to tedy zatím hodnotí jeho zástupci?
1: Já jsem se na to ptala nezávislého místostarosty Znojma Jakuba Malačky a ten zmiňoval, že zatím službu hodnotí poměrně pozitivně. Detaily o dalším vývoji ale nechtěl prozradit. Od firmy Doktor Digital si teď nechal vyžádat podrobnější data o užívání a budou je vyhodnocovat spolu s ostatními obcemi ve svém správním obvodu. Schůzku k tomu mají 25. května. Podle Malačky budou data prezentovat i zástupcům Jihomoravského kraje.
0: To byla Hana Novotná s informacemi o tom, jak na Znojemsku funguje služba online lékaře a jaký je o ní zájem. Po písničce se nám ohlásí regionální stopař Vojta Halaš a představí nám jeden velmi zajímavý, i když ne zrovna masový sport.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pokračuje pořad Den v kraji, takřka přesně o 17:30. A nyní s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem míříme za sportem, a to v rámci jeho každotýdenní série o méně známých sportech. Dnes nám představí vodní sport, a ne ledajaký. Zavítal totiž na vodní pólo. Vojto, zdravím.
2: Ahoj, pěkné odpoledne.
1: Jak bys nám tenhle sport přiblížil? Jak probíhá jeho trénink?
2: Tak ve vodě proti sobě nastupují dvě družstva. Každý tým může mít až 15 hráčů do samotného utkání, ale zasahuje vždy jeden brankář a 6 hráčů v poli. Zápas se hraje na 4 části po 8 minutách čistého času a cíl je naprosto jednoduchý: vstřelit soupeři co nejvíc branek. Typickým znakem hráčů jsou barevné čepičky s čísly a plastovými chrániči na uších. A jak vlastně vodní polo vzniklo? Podle jedné z teorií seděli hráči kdysi obkročmo na sudech připomínající koně a míč posouvali pomocí pádel. A právě podobnost s koňským polem údajně dala tomuto sportu jeho název. Od té doby se vodní polo rozšířilo do celého světa a dodnes patří mezi nejatraktivnější vodní sporty. A to již od roku 1874, kdy se odehrál první oficiální zápas. Vodní polo se odehrává v bazénech hlubších než 1,80 cm a hráči se tak nemohou odrážet ode dna a musí neustále plavat a udržovat se nad hladinou. No, to šlapání vody jim úplně nezávidím. Ale i proto patří tento sport mezi vůbec ty nejnáročnější disciplíny. Kromě vytrvalosti vyžaduje také sílu, rychlost a výbornou koordinaci pohybu, což ostatně vidím i tady na zdejším tréninku.
1: Předpokládám, že jsi na tréninku brněnského týmu. A hraje se vůbec vodní polo ještě jinde na jižní Moravě?
2: Ano, jsem tady v Brně za Lužánkami. Na jižní Moravě je zdejší Kometa jediným týmem. Má asi okolo 100 členů od přibližně 10letých až po dospělé. A vůbec na celé Moravě už jsou pouze týmy v Přerově a Olomouci. O počátky vodního pola v Brně lze datovat do roku 1919, kdy byl v Brně založen Český veslařský klub a dnešní klub Kometa Brno z něho potom vyrostla. Jak jsem říkal, tam má hlavní stánek na bazénu, na 50-metrovém bazénu za Lužánkami, a Kometa je dokonce trojnásobným českým mistrem v mužích z let 2020-2024 i z minulého roku. A i letos budou hrát její muži v finále.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Haleš, který byl a jak slyšíte právě je na tréninku členů klubu vodního póla Kometa Brno. Vojto, děkujeme a těšíme se na slyšenou. Hezký den.
2: Naslyšenou a tobě i posluchačům hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dospíval Franta Nedvěd, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Brno. Ve Šlapanicích u Brna postupně obnovují provoz radnice. Ten na začátku května přerušila havárie vodovodu. Vedení města odhaduje škody v řádech 100 tisíců až milionů korun. Kdy začne budova fungovat naplno, zatím netuší. Lidé můžou přijít zatím na podatelnu, matriku nebo na finanční odbor. Voda poničila i část provozovny České pošty. Včera kvůli tomu do Šlapanic přijela mobilní pobočka.
1: Měla se dostat dopis, čekala 2 týdny tam, ta pošta je zavřena, dneska došla po 4. A dneska tady zabrala to, moc velká fronta, no to tak musíme to vydržet, než tam otevřet.
2: Světlana se teď k dodávce s mobilní poštou na Masarykově náměstí ve Šlapanicích u Brna přišla vyzvednout důležitý dopis. Ve frontě na svou zásilku čeká i paní Jana.
3: Šla jsem si vyzvednout balíček a napsali mi vlastně zprávu z balíkovny, že si ho mám vyzvednout ve Slatině. Tak jsem tam jela s kamarádem, ten mě tam dovezl a tam mi oznámili, že tam balíček není, ale že je zase zpátky ve Šlapanicích, takže jsem se dostala tady k té mobilní poště a doufám, že už to vyjde teď teda.
2: Do pondělka totiž zajišťovala poštovní služby pobočka v Brně Slatině. Ve skupině seniorů před mobilní poštou stojí paní Jaroslava, která čeká na svůj důchod.
4: Třeba čtvrtýho jsem měla důchod, no tak už jsou tady po třetí. To vygooglila dcera, že tam mě to nevyplatí, jo, že složenka přijde sem.
5: Takže vy vlastně čekáte na ten důchod a chtěla byste si ho vyzvednout.
4: No, už to ty.
5: A teď teda doufáte, že vám...
4: Že budou mě peníze, třeba půjdu z prázdno.
2: Staré vodovodní potrubí na městském úřadě prasklo nejspíš v pátek 1. května večer. V sobotu to zjistili pracovníci, kteří tam přišli. Šli uklízet, popisuje mluvčí radnice Radka Beránková.
6: My se nacházíme aktuálně v prvním patře, který byl zasažený nejvíc. Voda tady tekla v podstatě celý jeden den, vyteklo nějakých 20 kubíků vody. Natekla do techniky, rozmáčela vybavení, takže všechno se muselo vlastně vystěhovat.
2: Z druhého patra prosákla do prvního podlaží, kde bylo na zemi několik centimetrů vody.
6: Aktuálně se vlastně strhaly podlahy, budou se otloukat stěny, ta omítka promočená. V tomhletom prvním patře budou muset být odhaleny i ty stropy, kde jsou starý trámy pokrytý rákosem, to se všechno musí vysušit. Protože kdyby se to vlastně nezatáhlo, tak nám to do pár let splesniví.
5: My tady vlastně na těch stěnách vidíme i takové mapy od té vody. Mm-hmm. A ty pytle, co stojí za vámi, tak to je ten rákos?
6: To je ten rákos té vedlejší místnosti. No.
2: Občanské průkazy a cestovní doklady se ve Šlapanicích stále vyřídit nedají. Lidé kvůli tomu musí jet do Brna na opuštěnou ulici nebo na jiný úřad obce s rozšířenou působností. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Po dalších písničkách, které nestárnou, budeme pro vás mít ve dni v kraji informace, oblíbené informace Černé kroniky.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: stále posloucháte pořad Den v kraji. Před jeho závěrem se teď vypravíme za jihomoravskými policisty. Ti si dnes na svých webových stránkách posteskli, jak nesnadná je občas komunikace s lidmi volajícími na tísňovou linku. Tak například před pár dny se na ně obrátil rozrušený muž s tím, že stojí na Moravském náměstí a chce se zapálit, ale nemá k tomu potřebné vybavení. Hlídka na místo rychle vyjela, ale nikoho takového nenašla. Navíc byl v té chvíli oznamovatel už nedostupný. Linku 158 využil také starostlivý občan, který na Tišnovsku v Příkopu našel ležet opilého muže, který nereagoval na mluvení ani podněty. Než ale policisté stihli vyrazit na pomoc, telefonoval oznamovatel znovu s tím, že opilec se už zvedl, vynadal mu, že ho vzbudil a z místa odešel. Ještě si za chvíli řekneme, jaké události přinese zítřejší den. Tak s pořadem Den v kraji určitě ještě dál zůstaňte.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pořad Den v kraji se pomalu chýlí ke konci. Ještě si ale rychle řekněme, jaké události se chystají na zítřek. 14. května 2026. Mimo jiné se sejdou jihomoravští krajští radní. Řešit budou například plány na rekonstrukci několika silnic. Na Masarykově náměstí ve Znojmě se zítra zastaví turné Spolu proti melanomu. Zájemci si od 10 do 17 hodin odpoledne mohou nechat zdarma vyšetřit pigmentové skvrny a znaménka. V Masarykově muzeu v Hodoníně ve čtvrtek 14. května vernisáží zahájí výstavu Masarykova cesta za demokracií. Cílem je představit prvního československého prezidenta jako cestovatele a osobnost formovanou zahraničními zkušenostmi. Samozřejmě i zítra se vám opět ozve pořad Den v kraji. Ve čtvrtek bude jako vždy obohacený o rubriku O čem se mluví, tentokrát na téma automatizace v sociálních službách jako jedna z cest, jak se vyrovnat s nedostatkem personálu v této oblasti, tedy téma na poslední roky určitě užitečné. Rozhodně zase poslouchejte. V tuhle chvíli se už s vámi loučí Marek Zouhar, přeje i nadále příjemný poslech a samozřejmě zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hrabošů na českých polích v dubnu výrazně ubylo. Brněnská náplavka bude mít od června 3 nové prodejce občerstvení. Lékaři na Masarykově náměstí ve Znojmě zítra lidem zdarma vyšetří mateřská znaménka. A zítra čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy a s nimi David Hasman. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů. Oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na jednom hektaru. Na některých místech až 3000. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce, vysvětluje mluvčí ústavu Petra Hrabáčková.
3: Ročně jeden hraboš zkonzumuje víc než 1 kg obilí a 5 kg zeleného krmiva. V této hodnotě je potřeba připočítat i jeho plýtvavý žír. Plýtvavý žír znamená, že škůdce víc zničí než sní. Při výskytu 3000 hrabošů na hektar je ztráta 3 až 6 tun hmoty.
1: Návštěvníci brněnské náplavky se v červnu dočkají 3 nových prodejen občerstvení. Městská část Brno-Střed v pondělí oznámila, že vybrala jejich provozovatele. Na kolonádě na Rulerově nábřeží budou nabízet snídaně, svačiny, kávu, různé limonády nebo míchané drinky. Všechny 3 jednotky potom doplní i venkovní zahrádky. Výběrové řízení přibližuje mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.
4: Doručili nám zájemci celkem 49 nabídek, konkrétně jsme nespecifikovali předem sortiment, aby mohl být potom co nejpestřejší a my měli možnost vybírat co nejširší kvality těch nabídek. Konec jsme vybrali 3 zájemce, kteří podle nás zapadají vhodně do charakteru náplavky.
1: Slovensko přibližně po 2 hodinách znovu otevřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. O uzavření přechodů informovala odpoledne slovenská finanční správa, podle které se hranice uzavřely z bezpečnostních důvodů. Slovensko-ukrajinská hranice je mimo jiné i vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob. Masarykovo náměstí ve Znojmě je 4. zastávkou turné Spolu proti melanomu. Zájemci si mohou zítra od 10 do 5 hodin odpoledne nechat zdarma vyšetřit pigmentové skvrny a znaménka. Akci pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pro všechny, bez ohledu na to, u které pojišťovny jsou lidé registrovaní.
5: Melanom dnes podle odborníků patří k nejčastějším a nejnebezpečnějším typům nádoru. V Česku jeho výskyt vzrostl za posledních 30 let až 4x. Lékaři proto varují před nadměrným sluněním nebo návštěvami solárií. Nejúčinnější zbraní je v tomto případě prevence a sledování změn vlastních znamének. Pokud mají lidé podezření na vážnější onemocnění, lékaři jim přímo na akci poradí, jak dále postupovat. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo, odpoledne většinou s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy stále dlouhé kolony. První část hned za exitem Tasov na kilometru 154 a různě roztrhané to potom je až do Brna. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tak tentokrát to byla Dambořanka, která vás směsí pěkných písniček pozvala k poslechu Moravy krásné země. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a ani dnes nebudou chybět písničky ze srdce. Určitě jste už zvědaví, pro koho asi tak zazní. Zcela jistě bude mít radost paní Jana Matyášová ze Slavkova u Brna. Pro ní písnička s příznačným názvem Jana. No a paní Marie Pavková z Petrova mě poprosila o písničku Jaksi smutná dědinečko, ta tedy také bude. No ale budeme se těšit i při dalších pěkných písničkách a také při vašich laskavých slovech. Při vinčování, poděkování, prostý pozdrav také přinese radost, no a můžete i zavzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už lidové.

0: Tak tyto písničky zaspívali Jiří Helán s Jožkou Šmukařem a na cymbál je doprovodil Petr Oliva a dovolal se k nám pan František z Vrchoslavic. Trumpeťák. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jirko, já vás zdravím a zítra má moja manželka a váš manžel stejný den narození, i když je to o generaci trošku jinde, jo? A všem obám dvom přeju hodin dravička, štěstíčka, ať se jí daří, no, jak v životě.
0: Ano, tak no tak, pane Františku, jméno mého manžela znám, je to Jaromír Ostrý, ale jméno vaší manželky neznám. Jak pak se jmenuje?
1: Stanislava.
0: Stanislava. A dál už ne, už neprozradíte další.
1: No stejně to je já, Vranová.
0: Aha, dobře, tak jo, tak pane Františku, je to přání, vinčování od vás pro vaši milou manželku, které určitě také děkujete za to, jak s
1: určitě
0: vámi ten život
1: určitě
0: tráví, že jo? Velké poděkování si zaslouží. No a velké přání také od vás míří za mým manželem, bývalým to také ředitelem rozhlasu Jaromírem Ostrým. Tak je to od vás laskavé. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Nashledanou, nashledanou. No a moje poděkování pak míří do Uherského Hradiště, protože dnes mě přišel balíček, no balíček, spíš takovej balík. A posílala ho paní Helča Jurčíková z Uherského Hradiště a píše: milá Jiřínko, posílám vám na den otevřených dveří, protože já nemohu přijet. No, paní Helčo, víme, že se necítíte zrovna nejlépe, takže vás omluvíme pro tentokrát, no ale příští rok se třeba tady setkáme. No a v tom balíčku byly samozřejmě sladkosti úžasné. Píše paní Helča, že ať se rozdělím s mým manželem a také Eliš, tak Elišce předám samozřejmě třeba zrovna to vajíčko. A také ještě paní Helča tady píše, že posílá přáníčko k nedávnému svátku matek, tak to je od ní moc milé. A píše, že ten její fanek, ten hodný, ochotný fanek, manžel, bude mít zanedlouho narozeniny, no tak paní Helčo určitě obdrží od vás to rozhlasové přáníčko, no a také někdy zahrají tu jeho písničku ze srdce, o tom nepochybují. No

0: A paní Helča pozdravuje nejenom mě, samozřejmě mého manžela a celou moji rodinu, ale vůbec všechny milé posluchače. Vás všechny, kteří třeba zrovna nyní posloucháte Moravu krásnou zem, a pozdravuje také svoje kamarády a rodinu. A já tady mám ještě krásný pozdrav od Fanka i od Helušky, takže moc děkuji. No a ten dopis je zakončen krásnými slovy. Vůbec, jako jinak by to nešlo ani zakončit. Krásná slova od Helči, mám vás ráda. Tak paní Helčo, my vás máme taky rádi. Samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte. Velice si toho vážíme a určitě věřím, že se ještě někdy setkáme. Hlavně se držte a to zdravíčko, ať se fakt trošičku už polepší. No a zítra oslaví 76. narozeniny zlatá maminka, babička a prababička paní Zdeňka Daňková z Dolního Němčí. Přání hodně zdraví a vitality posílá celá rodina, dcery Renáta a Alena. No a písničku pak přidává Hračovjanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla moc pěkná písnička Voňavé vínečko Miloslava Procházky a Anny Žílkové v podání Hračovianky. No a dnes má svůj narozeninový den pan Pavel Kyselák z Němčic. Vše jen to nejlepší, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky, ať dechová hudba nám hraje krásné písničky a tobě a Jiřince, a to stále dobře tancuje, to vše ti přejí dechovkoví kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rinhol. A ještě jedno přání pro pana Pavla Kyseláka od Přerova. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásky, pohody, porozumění i společenských akcí s tanečkem, s dechovkou a setkání přátel, tak s tímto přáním přichází Jiřina Marková z Vizovic. A písnička to také nechybí, tentokrát bude hrát Koroužanka.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726465200. A paní Irena Večeřová z Křenovic píše: zdravím vás oba ve studiu a prosím zahrát písničku pro tyto oslavence k jejich narozeninám. Pavel Nevařil z Vlčnovjanky, tak tomu přeji hlavně zdraví. Paní Bohunka Havlíková také přeji zdraví, štěstí, pohodu a radost vnoučat a stanečků při naší Dechovce. Těšíme se na setkání. No a zítra má narozeniny i pan Jaromír Ostrý, takže i jemu zdraví a pohodu. Písnička ať potěší všechny naše dechovkové kamarády i posluchače tohoto pořadu. No a Jarda Wolf, ten zase píše: mluvila jste dnes o tom, že bývalý kapelník Vlčnovjanky a první trombonista z Línské filharmonie Bohuslava Martinů Pavel Nevařil má dnes 70. No teď jsme to před chvilkou slyšeli. Nejsem si toho vědom. A Jarda ještě píše: 24, zpěvačka Hanačky Glorie, Moravské 12, Katka Burešová má 24. Také si nejsem vědom, že byste to říkala. Jarda Wolfe, my nemůžeme, já ani nevím, kdo kdy má jaké narozeniny, to víte vy velcí milovníci té dechovky, kteří jezdíte na ty nejrůznější festivaly a znáte se s kapelami. No samozřejmě Pavlovi Nevařilovi, kapelníkovi, k 70 nám přejeme vše nejlepší, ať se daří, o tom nepochybujeme, že Vlčnovjanka bude hrát ještě dlouhá léta. Nám třeba zahraje zrovna teď.

0: No kromě nás, tak kapelníkovi Pavlu Nevařilovi přišli k těm jeho 70. popřát i chlapci Vlčnovjané. No a tady cituji, chtěla bych poděkovat všem, kteří mě minulý týden popřáli, ať už v rádiu, telefonicky, písemně, anebo osobně. A kdyby to šlo, mohli byste zahrát, no a teď tady píše paní Renata Malíková, která vám všem děkuje, tak píše nějaké písničky ze srdce. Tak já samozřejmě paní Renato si písničky zapíši a někdy zahrají. Tak a tady si beru další dopis. Prosím o hudební blahopřání pro moji spolužačku a kamarádku ze základní školy v Hostěrádkách Hrešově i v Šaraticích paní Janu Dupalovou, která dnes slaví životní jubileum. Milá oslavenkyně, milá Jano. K těmto výjimečně krásným narozeninám ti přeji nekonečnou radost, klid v srdci i v duši, ať každý další rok je plný lásky, spokojenosti a šťastných okamžiků. Přeji ti všechno nejlepší. Mnoho zdraví, plnou náruč štěstí, optimismu, splněná přání a mnoho krásných chvil v kruhu nejbližších. Nádherné narozeniny, pohodově a radostně prožité májové dny a živio. Pěkná písnička, která zazní z Českého rozhlasu Brno a Zlín, patří a potěší také manžela Josefa Dupala, který je své manželce velikou životní oporou. To vše a ještě mnohem víc, co nejsrdečněji přeje Miluše Pokorná ze Šaratic. No a já si myslím, že písnička se bude docela hodit, protože je to ta první písnička ze srdce a patří paní Janě Matyášové ze Slavkova u Brna Zlaté hory a paní Jana Matyášová, kterou zdravím, se určitě ráda o tu svoji písničku ze srdce podělí i s ostatními. No a je to známá Jana.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Janu Matyášovou ze Slavkova u Brna, Zlaté hory. A já si myslím, že byla i potěšena oslavenkyně paní Jana Dupalová, které jsem před chvíličkou předávala pěkné přání. No ale teď už předám přání od nás, od rozhlasáků, protože narozeniny dnes slaví paní Olga Křivanová z Brna a také má narozeniny pan Prokop Koudek z Lopeníku. Takže, milí naši věrní posluchači, děkujeme vám, že nás posloucháte, velice nás to těší. No a samozřejmě vám přejeme no co jiného, než to zdraví. Hodně, hodně zdravíčka, ať si můžete i nadále užívat toho krásného života. A také klid, ten nemůže chybět, a také samozřejmě štěstí. Prostě přeji vám jen to nejlepší. No a mám tady vzpomínku. 13. května 2014 zemřel na plicním oddělení v Bohunicích pan Vladimír Prokeš. Žil s Bohunkou, v roce 1965 mu zemřel syn Vladimír. Čtu dál, měl dva bratry Jiřího a Oldřicha. S Bohunkou vychoval syna Pavla a dceru Hanu. Bohunka se starala o jeho rodiče Amálii a Vladimíra. Bylo to moc pěkné. Vzpomíná manželka Bohumila, syn Pavel a dcera Hana. A také Honzík. A ještě tady píše, že se postarala o rozptyl jeho rodičů Prokešových. Tak má tady Honzík také srdcovku, také jsem si ji napsala. No ale ještě jsem tady měla telefonát, volal Marek Verbík z Lanžhota. Právě mě upřesnil nějaké ty písničky ze srdce, jak volal v polední Moravě krásné zemi pan Jenda z Hovoran, tak on chtěl orchestrální skladbu v máji, tak Marek Verbík hned věděl, kde písničku najdu, říkal na CDčku tu Faranky, má pravdu. No a potom, pane Jendo z Hovoran, představte si, že mě řekl, kterou tu písničku bych vám mohla zahrát v podání těch manželů Uhrových. On mě říkal, že písničku Otevři okénko, že jsme ještě nikdy v Moravě krásné zemi nehráli. No tak zkusíme to, co na to říkáte. Tak jo, tak někdy bude. No ale teď už bude ta druhá písnička ze srdce. Bude pro paní Marii Pavkovou z Petrova. Je to, řekla bych, taková smutnější písnička, ale opravdu velmi krásná. Tak paní Pavková, přeji krásný večer, krásný poslech písničky Jak jsi smutná, dědinečko.

0: Krásná písnička Jiřího Wolfa a Stanislava Pěnčíka, podání Moravské osmi, dozněla. Nádherně zaspíval můj kolega Karel Hegner. No a byla to písnička Ze srdce pro paní Marii Pavkovou z Petrova. No a dnes už po několikáté přání pro paní Bohunku Havlíkovou z Rynholce k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu, radost vnoučátky, také užívání společenského života s Tanečkem a mnoho radostných setkání u dechovky v Luhačovicích, to do dalších let přejí Jiřina s Pavlem z Vizovic. A i další přání je pro paní Bohumilu Havlíkovou k narozeninám. Bohunko, přejeme ti hodně štěstí, hlavně zdraví, kopec lásky a mnoho energie na tanečky. A to ti přejí bývalí sousedé Majka a Pavel Remešovi a Marie Gabrhelíková s přítelem. No, písnička ta také nechybí, známá lidová Teče vodička.
1: Český rozhlas Brno.

Tak určitě jste poznali, že tuto písničku nám zahrála Boršičanka Antonína Konička. No a tady hezký sluníčkem podbarvený den píše dnešní jubilantka paní Bohunka Havlíková. Všem bych chtěla moc poděkovat za moře krásných přáníček narozeninám. Vážím si toho, že na mě myslíte. Věřte, že já vás mám stále v srdíčku a ráda se s vámi setkávám. Ještě jednou děkuji a všem přeji hodně zdravíčka a boží požehnání. Bohunka Havlíková z Rynholce, rodačka z Huštěnovic. A ještě tady zdraví Martina Janouška. Martine, samozřejmě děkujeme, že nás posloucháte. Písnička ze srdce bude, nebojte, nezapomenu. Tak a tady poslední úplně, je to písnička pro Marka Škrhu z Kůtu, který oslavil 12. května narozeniny. Hodně dalších roků, mnoho šťastných kroků, hodně dobrých věcí, želáme ti všeci. No a to přeje bratr Lukáš s přítelkyní. Písničku zahraje frajárka.

Dozněla krásná písnička Blausava Smišovského a Marie Kolomazníkové Když jsem já šel. No a jestli vy nevíte, kam půjdete třeba v pátek 15., tak já vám dám takový tip. Folklorní soubor Javorník vás zve na další večer plný nejkrásnějších moravských písní s názvem Zpívání. Hraje cymbálová muzika Mirko Otáhala, pořadem provází Jindřich Hovorka. V hlavní roli jubilant Václav Kovářík. No a gratulovat budou Lidka Hejlová, Jaroslav Kneisel a ještě bude překvapení. Spolu účinkuje tradičně sbor Mužáci Brno. No jak už jsem říkala, akce se koná v pátek 15. května. Začátek je v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně na Jamborově ulici. Tak přijďte si zaspívat. A ještě, a to si zase můžete přijít zatancovat, zvu vás na taneční podvečer Královopolky. Tentokrát se koná 17. května v neděli a jak určitě mnozí z vás ví, je to od 16 do 20 hodin v Brně Semilasu. Tak to byly některé z pozvánek, no ale je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Zbývá závěrečná orchestrální skladba a hned po ní zprávy a na pěknou notečku. Autor pořadu Jaroslav Kneisel dnes připravil cestu ze západních Čech až do maďarských nížin řeky Dunaje. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a shledanou zítra se těším krátce po 12. hodině. A už hraje ta slíbená orchestrální skladba, no hraje jí Gloria a je to nahané Antonína Žváčka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Počet pracujících seniorů je v Česku už několik let stabilní. Firmy by k jejich zaměstnávání mohly motivovat úlevy na sociálních odvodech. V brněnských Žabovřeskách místo sečení trávu spásají ovce. Čeští házenkáři vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. A zítra čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce, uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc, ale před 7 lety to bylo podle sociální správy ještě o 20 tisíc více. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody a podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly také nižší povinné odvody do sociálních fondů.
2: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
0: Podle námi oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě, anebo si najdou méně náročnou profesi třeba na částečný úvazek. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory by zaměstnanosti seniorů pomohly taky úpravy sociálních odvodů. Zastupitelé městské části Brno Žabovřesky se rozhodli přestát sect travnatou plochu o velikosti půl hektaru u Královopolské ulice. Místo toho do oploceného prostoru umístili 2 roční ovce, které mají rostliny spásat. Péče o ně je vyjde zhruba na stejnou cenu jako sečení. Podle starosty městské části Filipa Lédra z KDU-ČSL mají ovce pomoct hlavně v boji s plevelem.
3: My si myslíme, že to může přispět k lepší kondici těch trávníků, vypasení těch plevelů, lepší biodiverzity v tom území a chceme osévat část těch zelených ploch luční směsí a mít tam prostě jako luční trávníky. Tyhle ty plochy, když budou vypaseny těma ovečkama, tak by to mohlo sloužit právě pro přípravu, pro ten následný výsev.
0: Pokud se systém osvědčí, přemístí zastupitelé ovce i na další plochy v městské části. Sport. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní duel baráže o postup na mistrovství světa, ve které se utkají s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze 2 zápasů. Utkání přivítá od 8 hodin večer zaplněná hala Rondo. Více než obvykle se těší Matěj Klíma, který se do reprezentace vrací po 2leté pauze způsobené zraněním.
4: Pro nás to bude úkol prostě tady té atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety, i když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 před Brnem směrem z Prahy před zúžením u D2 zůstává dlouhá roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu od Velké Bíteše z kilometru 162. Tam krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Potom znovu kolem exitu 182 popůvky. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer u dalšího vydání Pěkné notečky vám dnes od mikrofonu rozhlasu naší Moravy přeje Jaroslav Knajzl. Od Šumavy k Dunaji, to je podtitul dnešního pořadu, což tedy zavání příslibem opravdové regionální a snad i hudební pestrosti. Geografický start a vlastně i cíl pořadu už z názvu vyčteme. Co bude mezi tím, to si ještě chvilku nechám pro sebe. No ale tedy nyní na západ od naší drahé Moravěnky. Poslechněme si poučnou píseň v podání Kamila Jindřicha za doprovodu domažlické dudácké muziky. Ta tvoří pod vedením Josefa Kuneše. A pánové, klidně si dělejte poznámky, na co pak si dát u výběru partnerky pozor. Příjemný poslech.

Břisknou polku, chcete-li pochod, jsme si poslechli v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje a zpívali dva mladí, vpravdě nadaní zpěváci z Rokycan, Lukáš Kunc a Matěj Vejvoda. Kdysi bývala tato písnička součástí školních učebnic hudební výchovy. Vzpomněli jste si na slova? Ovšem nyní nás čeká ostrý střih, regionální i interpretační. Mám připravenu sadu zbojnických, genderově překvapivě v podání dívčí pěvecké skupiny Blaženky, což jsou děvčata, dcerky, děvuchy, robky či ženy převážně z Valašska a Severní Moravy a pějí pod vedením zpěvačky Kláry Blaškové. Muzikantskou oporou jim v následující sadě bude multiinstrumentalista a etnomuzikolog nevídaných kvalit i možností Marian.

Přátelé, od zbojnického ohně, kdesi v Beskydech, se přesuňme podél moravskoslovenské, kdysi uherské hranice na jih. Takto hrála sadu písní z Korytné cymbálová muzika Olšava. A bylo to v roce 2005 v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Nespíval nikdo jiný než zakladatel a primáš Olšavy Lubomír Málek.

Tak jak, přátelé, cítili jste tu energii, která byla na festivalu ve Strážnici v roce 2005? Na pódiu řádili muzikanti z cymbalové muziky Olšava s primášem i zpěvákem Lubošem Málkem. Tato oblíbená sada je také ve studiové a řekněme technicky kvalitnější verzi. Ale říkal jsem si, že třeba jste tehdy někdo z vás ve Strážnici byli a na milé chvíle ve Strážnickém parku rádi vzpomenete. A v Chelsea dejme několik takových vyloženě chlapských. První to budou zpěváci Pavel Dvořák a Jaroslav Zámečník s cymbálovou muzikou Rubáš, která působí v Buchlovicích. No a potom zavítáme na Hanácké Slovácko společně s cymbálovou muzikou Vonica z Kromvíře.

takový klid, pohoda a mír, který vládne v chlapských uskupeních, třeba před sklepem, v hospodě nebo jenom tak na lavičce před chalupou, zpívali Jan Zaviačič, Martin Foretník i další chlapi z cymbálové muziky Vonica z Krumvíře. No a už se přibližuje 7:30 a s ní i konec naší dnešní pravidelné dávky lidové muziky. Na začátku jsem sliboval od Šumavy k Dunaji, tedy fofrem na sever. Ano, přátelé, slyšíte dobře. Z hanáckého Slovácka musíme na sever, protože poslední dnešní skladbu zahraje cymbálová muzika Fogáš, která působí v Ostravě. No a uslyšíme v jejich podání Verbuňk a Čardáš z Palocu, tedy z regionu, který najdeme na severu Maďarska, už v Dunajské nížině. Pomyslným centrem této vcelku rozsáhlé oblasti by mohla být vesnice Holoké, která leží takových cirka 90 km severovýchodně od Budapešti. A je zde proslulý a dosud živý skanzen právě palocké kultury. Ještě než se rozverbujeme a rozčardášujeme, tak vám popřeju pěkný zbytek večera a zase příště se těší a s prosbou buďme dobří se od mikrofonu loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
3: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
4: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
5: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
2: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávy. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas. Myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích

0: nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a hosti, povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku, první tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama, tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se
1: skvělá.
0: Už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hrdlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně. Takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 body. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jean Stokiová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey, se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footsteps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Hodina.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slávie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice, ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
3: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
2: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
2: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
5: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartonu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod

železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mě, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionářů.

Náře, Snílky a Lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání. A když tak, jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcenou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. Usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zloto na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, Ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N. senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Vzpomínám si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Jo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo? A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak ještě živo tehdo.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, no uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: tak
1: přece
0: vědět.
1: Tak
0: umíte asertivně reagovat, tak to má být.
1: Jo.
0: Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější?
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimbrku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte, přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuji, Roberte, děkuji, že
1: jo,
0: jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. A řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se. Stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlířských Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju. A on pa, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo. On to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych

0: Proto jsem to chtěl, jinak já to nepotřebuju. Tak koukal jako tele na nový vrata, jak se říká, jo. Pán, no tak takhle zase neúplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí a ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: my na takovýhle věci nabídky opravdu nejsme, no.
1: Fajn, tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že
1: to
0: já
1: vkládám
0: básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacinu, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně
1: odrituju od tebe. Nejste důvěřiví, no, jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám já se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek,
0: ale
1: možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba ve sklárně v Kavolíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve sklárně Kavolíry vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás v expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo? Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal, aby se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku.
1: A na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka@rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj, Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jsem se chtěl podělit, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Je, jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo.
0: No, já se přiznám, že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: Já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mně se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávil těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, no nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. A říkal, ne, jedině na fakturu, už začal být jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50 let, ty montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře. A dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no.
0: Uh-huh.
2: Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatřil, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo, a teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montérek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo, a namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
0: Počkejte, no. Jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou to se jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: Zamrznutí, no,
2: no něco takového. No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, takže on se ještě otočil u toho výtovo, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě mířil pistole, měl jsem telefon, že jo. A on říkal, no jo, tak to jste měl jako, prostě i když na vás mířila ta pistole, jste vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil. A ten policista mi říkal, no my bychom udělali pak zápis, jo. Jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, jo. Jo, a teď jako, co no. No takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin, teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: Jako, no rozumíte? To je pravda, že dnes to už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci tak umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Poslíšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno jsi mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim odepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co jsem, jako
0: já už jsem
1: říkal, tak velice ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 000, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic. Mm-hmm. Jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Naslyšenou. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr, já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. A ještě úplně nezačnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak si mi nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam, na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta, že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takové výjimečný, že se člověku někdy taky podaří, podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají, jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl, jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano, prostě kdo ví kde, na Facebooku Kýhovíra, kdo ví kde, tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ač to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod, takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná dva roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. A to jako, a jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1-2 miliony lidí, ale to něco jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mi je záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase. No a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, jako předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že je jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kde by ho dokázali taky tohohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani někde prostě najít na silnici nebo tak. A protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě. To je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od, já nevím, od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Uhum,
1: takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf.

0: zaujímavé, že ste to zmínila, pani Jano.
1: Takže přeju pekný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala a reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci tam mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako jeden obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všechno tomto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, když jsem mi řekl, že bohužel nejsem jediný a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím nic nebude, no. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám teďka povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Ne, nejsem. Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuju, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer a mějte se krásně. Díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Že...
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli, tak povídejte i váš příběh.
2: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Mě, je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo?
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že to ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Já mám na že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou. Zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to po naučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím. A ona mi poslala štos takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Já to vomílají jedno samý, jo. Zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo. No prostě vomílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodiv, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit, ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl nezaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mhm. No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věřím. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak... prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký letáky, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no,
1: vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak nikdo prostě...
0: Možná příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že
1: žádný příště nebude. Vyhal jsem očet tak ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, naschle. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malej kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, do školy...
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knihu.

0: Mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vod, jak živa moje touha.
2: Nápad.
0: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco.
0: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baště, za nehloupé řeči.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No, prosím.
2: Moje dcera jaksi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
0: ano. Ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak, to já znám jednu... takovou hospudku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: Ano, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat, nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, jo, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku.
2: Šli k rybníku a potom...
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou Loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení poněvadž připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by toho, že ono, třece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, když si říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednušky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
3: Nás se pan učitel na nic neptá.
2: Jak to?
3: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
2: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
3: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
2: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
3: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
2: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
3: Ano.
2: No tak, jaká je to věta?
3: Prýma, tati, ta se ti povedla.
2: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
3: Je ta dlouhá.
2: No. A teď se ptej na podmět.
3: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
2: No, počkej. Hele.
3: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
2: No?
3: Kráva u splavu chroustala.
2: Ale nechroustala.
3: Spolkla chroustala.
2: Ale nic nespolkla, tak to není.
3: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
2: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
3: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
2: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
3: Ve mlýně.
2: Ale ne.
3: Je ve splavu.
2: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
3: Já myslím, že Vojta je čeledín.
2: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no? Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
3: Jsem ano. Koho vedl podmět na trh? hodně vedl chrousta na
2: druhý. Ale kde pak?
3: Kráva chytila u splavu Vojdu.
2: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
3: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
2: Ale ne, Vojta šel s krávou.
3: Na procházku.
2: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
3: Vojta šel se splavu pro, se splavem pro chroustáš.
2: Ale ne, všech šuli Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
3: Tati, počkej.
2: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
3: Vojta vedl...
2: No?
3: Vedl pod mě ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
2: Ale je.
3: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
2: A, no tak pořádně.
3: Vojta se šla, ne.
2: No tak už konečně pořádně.
3: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
2: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvodil. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokar, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou? Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem. Tu.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spejble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: Už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí. Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak fajně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale
3: o to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima. Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš, no? Zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh
5: tati,
4: vždycky vaše.
5: Vypravuj, tati. No,
2: pane Spejblo. Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
5: Tati, ono nebo tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
5: Pochlubte se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale kterém se nerad chlubím.
5: Tati.
2: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo. No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
5: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
5: Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
5: No, to je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
5: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
5: No, ty ďábel.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl. Chtěl málem až na letiště.
5: No jo. Tati.
2: No.
5: Nevytahuje se trochu?
2: Já.
5: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
5: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
5: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
5: Když jsi byl takový borec, nešel bys s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Ju, to je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
5: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.